popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: podle horečky.
1: Hobby magazín.
2: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
3: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
4: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně mu takhle celkově zkontrolovat.
3: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
4: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
3: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
4: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
3: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
4: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
3: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
4: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
3: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
4: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
3: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
2: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie, a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. unii, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo, to, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Že ho stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovali, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu.

nebo na souhrnném webu podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Možlivý.
0: Maya.
1: Wow.
2: Maya.
3: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin. A nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

pijí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číše

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije. Kdo je mlád, kdo se diví, pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni. A my o nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Čtvrtou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body. Takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň,

zpovědi šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Včera začaly komunální volby a volby do Senátu. Prezident Petr Pavel přiletěl odhlasovat z Maroka. V Moravské Třebové čekají voliče v některých okrscích oproti minulým volbám změny. Policie ve Francii objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září. Dnes bude na východě Čech převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky a teploty do 15 stupňů. Dobré sobotní ráno, zprávy má Věra Přibylová.
0: Volby 2026.
1: V Česku se včera otevřely volební místnosti. Začaly komunální volby. Lidé rozhodují o složení radnic a někde vybírají i své zástupce do třetiny Senátu. Místnosti budou otevřené i dnes, a to mezi 8 ráno a 2 odpoledne, kdy hlasování skončí. Prezident Petr Pavel nakonec kvůli komunálním volbám dorazil do Česka. Necelou hodinou po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
2: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
3: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
2: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
4: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
2: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
5: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
2: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: V letošních komunálních volbách v Moravské Třebové kandiduje 9 politických stran a uskupení. Ve městě je 13 volebních okrsků. Ve dvou z nich ale voliči oproti minulým volbám se setkají se směnou, říká mluvčí Lucie Krčmářová.
6: V okrsku číslo 5 se volební místnost vrací do původních prostor vestibulu školy, vstup ale zůstává stejný jako minule, tedy z ulice 9. května a bude zřetelně označen. Druhá změna se týká okrsku číslo 7, kde se volební místnost přesunula do JSK Sušice, je to asi 100 metrů od mateřské školy směrem do centra.
1: Státy Evropské unie finálně schválily zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. Nová pravidla mají zabránit prudkému růstu cen. Evropská unie má systém ETS2 spustit od roku 2028. Francouzská policie objevila dva Renoirovy obrazy ukradené v září. Informovala o tom francouzská televize BFM. Zloději ukradli obrazy slavného impresionistického malíře z muzea na jihu Francie v noci na začátku září. Policie v souvislosti s krádeží děl za stovky milionů korun zadržela 5 lidí.
7: Zloději původně ukradli 4 Renoirovy obrazy za asi 9 milionů eur, to je více než 200 milionů korun. Dvě díla ale pohodili v zahradě při útěku z muzea ve městě Cagnes-sur-Mer. Podle deníku Nice-Matin vyšetřovatelé nepoškozené obrazy objevili v jiném departmánu při zatýkání podezřelých. Muzeum Augusta Renoira sídlí v domě na Azurovém pobřeží, kde impresionistický malíř strávil poslední roky života. Krádež ve Francii vyvolala debatu o zabezpečení kulturních institucí. Před rokem jiní zloději ukradli šperky z Louvru za více než 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic v 9. kole Tip Sport Extraligy vyhráli 3-2 ve Vítkovicích. V tabulce Východočechům nadále patří druhé místo.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji bude dnes převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách do 9 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré. Tlak se měnit nebude a biopředpověď ta bude na jedničce a to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Frekventovaná hlavní silnice ve Světavách směrem na Brno je průjezdná. Rekonstrukce inženýrských sítí tam skončila. Stavební práce se přesunuly do sousední ulice. Teď se opravy vodovodu a kanalizace přesunuly do ulice Dobrovského. Ta bude uzavřená až do listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pět hodin, pět minut k tomu a přejeme krásné sobotní ráno všem, kteří se probouzíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Dneska máme v kalendáři dvě desítky vedle sebe, tak třeba je to šťastné znamení, 10. říjnový den tedy. A svátek mají Maríny. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody. Pošleme i muziku, a to nejenom Marínám, ale všem, kteří posloucháte, tak to brzy ráno. Petr Muk je před námi, Věra Martinová, také nabídneme třeba skupinu Kryštof. A jak jste slyšeli a určitě dobře víte, druhým dnem dnes v Česku pokračují komunální volby. V Chrudimi můžou voliči odevzdávat svoje hlasy třeba i v městském kině. A právě tam vás vezmeme už za malou chvíli.

0: Za 6:15 posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice.
1: Volby 2026.
0: Pokračují komunální volby, volební místnosti se dnes otevřou v 8 hodin. V Pardubickém kraji je jich celkem skoro 900 a na jednu z nich se změnilo také městské kino v Chrudimi. Právě tam natáčel reportér Josef Kopecký.
2: Tady už jsou připravené ty stoly.
3: Ano, to už jsou připravené stoly. Vezem to na vezou sen, tady už máme vitře.
2: S ředitelem chrudimské besedy Martinem Dittertem teď stojíme v prázdném městském kině. Provoz kina se s volbami spojit nedá.
4: Bohužel ne, protože vlastně divák nebo návštěvník kina by musel procházet přes tu volební komisi a to nejde. Ono je to takhle tradiční, protože tady městské kino na ty volby je využíváno každé volby, takže už to máme naučené.
2: Takže přijdete zhruba, nevím, 3 filmy denně to jsou?
4: Pokud je dětský film, tak to jsou 3 filmy, ale obvykle 2, takže o 4 promítání se přijde.
2: Komisi v chrudimském městském kině předsedá Pavla Vilímková. Pavlo, pro vás je to premiéra jako předsedkyně?
5: Ano, jsem tu poprvé, takže doufám, že to bude v pořádku všechno.
2: Kolik vlastně spádových voličů sem patří?
5: Zhruba 819.
2: Co se týče toho systému zpracování výsledků, jsou ty komunální volby, dá se říct, náročnější?
5: Dá se říct, že ano. Je to víc jako počítanější, no.
2: Dveře volební místnosti se právě otevřely.
6: Jelikož mám dneska volno, tak jsem využil toho volného dne a šel jsem volit takhle brzký čas.
2: Aby to bylo odbyté.
6: Mám ještě jiný program odpoledne, takže mi to tak hezky k tomu se nasměrovalo.
2: Do běžného provozu se kino vrátí až neděli odpoledne, kdy má na programu animovanou pohádku pro děti. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak je to dnešní sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Nabídne pár tipů na to, kde jak můžete strávit dnešní den. Ten první nás zavede do Litomyšle, do restaurace a mini pivovaru Veselka, kde si můžete užít 13. výročí litomyšelského piva. Samozřejmě náležitě ho oslavit, a to nejenom s pivem, pivním putování a pivní gastronomií, ale také s živou muzikou, která tam bude hrát. Začátek akce je v 11 hodin.
1: Počasí.
0: Dneska očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách v 1000 metrech namíříme 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr povane mírný, jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. No a co se týká těch srážek, tak jejich předpokládané množství je od 3 do 8 mm.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hned teď pojď být světlometem. To byla skupina Krištof pro příjemné probouzení do prvního víkendového dne do soboty s datem 10. října. Komunální volby, téma tohoto víkendu a o volbách do zastupitelstev, někde i do senátu, které jsou v plném proudu, budeme mluvit také teď. Volební místnosti budou otevřené, jak už jsem říkal, ještě dnes do 14 hodin. A na volby se dětí ptala i redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co to jsou volby?
2: Člověk, když volíme starostu.
1: A bude se teď někdy volit starosta?
2: Já bude.
1: A kde ho volíme?
2: Třeba ve škole, nebo ve volební místnosti.
1: Ty víš, co to jsou volby?
2: Ne. Třeba když mě o něčem hlasujeme.
1: A o čem můžeme hlasovat?
2: Třeba kdo bude prezident.
1: Víte, jak se volí?
2: Pomocí lístku.
1: Jak takový lístek vypadá?
2: Má tam třeba číslo a když to číslo někde vyhledaj, tak budeme volit starostu. Třeba může prašovat ve školce, nebo v práši, nebo ve škole.
1: Víte, proč se volí?
2: Aby jsme měli hodnýho prezidenta.
1: A víte, kdo volí?
2: Pan prezident.
1: A můžete volit i vy?
2: Jo.
1: Můžeš volit i ty?
3: Jo.
1: A koho můžeš volit?
3: Premiéra.
1: Jak se volí?
3: Volí se, že tam napíšeš, koho chceš volit.

0: Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice je stále s vámi 10.10. píše se dnes a už pro vás chystáme další české písničky, které nestárnou. Těšte se třeba na Michala Tučného, zaspívá také Anaka. Zjistíme i, co se píše v novinách. Mám tu informace například o tom, že se chystá oprava silnice mezi Hrochovým Týncem a Chrastí. Podrobnosti od nás už za pár minut. No a se mnou ve studiu právě v tuto chvíli Věra Přibylová. To znamená jediné, před námi jsou další čerstvé zprávy. I dál vám přejeme pohodové sobotní ráno.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. V Pardubickém kraji se o hlasy voličů uchází více než 11 000 kandidátů. Zhruba o 500 víc než při komunálních volbách před 4 lety. Senátora letos volí jen obyvatele 40 obcí na Pardubicku a 11 obcí na Orlicko-Ústecku. Ty spadají do senátního obvodu Rychnov nad Kněžnou. Krajská knihovna v Pardubicích bude na podzim pokračovat v projektu Digitální Odysa. Jde o bezplatné kurzy pro lidi nad 65 let, kde si můžou osvojit dovednosti spojené s chytrými telefony a aplikacemi. Další z nich je naplánovaný na 20. října a je nutné se do něj v případě zájmu předem přihlásit.

0: Kulturní centrum Lunchground dnes pořádá Skate Scoot Show. V multifunkčním centru LART se představí profesionální jezdci na skateboardech a freestyle koloběžkách. Návštěvníci si oba sporty můžou také sami vyzkoušet. K dispozici budou překážky i vybavení k zapůjčení. Program začíná ve 13 hodin a vstupné je dobrovolné. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Podporu lidem s psychickými problémy vyjádří dnes i Úřad vlády v Praze, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. A počasí očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré. Tlak se nezmění a stupeň zátěže je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Král české country hudby Michal Tučný ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice přejeme krásné ráno.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: A s Věrou Přibylovou jdeme prolistovat i dnešní noviny. I tobě hezké ráno přeju.
2: Hezké dobré ráno.
0: A já si beru k ruce chrudimský deník. Na zhruba 8-kilometrovém úseku silnice druhé třídy číslo 355 mezi Chrastí a Hrochovým Týncem se chystá rozsáhlá modernizace. Pardubický kraj teď hledá dodavatele, který zajistí obnovu komunikace a související úpravy. Předpokládané zahájení prací by mohlo být na jaře příštího roku. Modernizace se týká úseku dlouhého přes 7,5 kilometru. Ten začíná v Chrasti na okružní křižovatce ulicí Ráskova, Tyršova, Boženy Němcové a osady Ležáku a vede dál přes Rosice a Přestavlky až k okružní křižovatce v Hrochově Týnci, píše chrudimský deník.
2: No a regionální Mladá fronta dnes píše o tom, že před Pardubickou radnicí na Perštínském náměstí se dnes v 10 hodin nebo v 10 hodin odstartuje komentovaná vycházka mapující místní protinacistický odboj. Dvouhodinový program účastníky provede klíčovými lokalitami spjatými způsobem výsadkové skupiny Silver A a také jejím velitelem Alfredem Bartošem. Výklad přiblíží nejen konspiraci a pomoc sítě pardubických občanů během příprav na atentát na Reinharda Heydricha, ale zmapuje i poslední dny a dramatické okolnosti Bartošova úmrtí v ulicích města. Více čtěte v regionální Mladé frontě.
0: Pražské byty začínají zlevňovat. Na trhu se objevuje varovný signál z krizového roku 2022. Tak zní jeden z titulků E15. Tehdy započala skoro roční etapa, kterou řada Čechů nikdy nezažila. Zlevňování bytů. V řadě segmentů trhu se nyní otevírá prostor pro razantní smlouvání o ceně. Experti se zdráhají soudit, že jde o prolog plošné korekce jako z jara 22. Trpět ale může řada segmentů trhu, jejich společným jmenovatelem je nějaký typ handicapu. To znamená, že největší tlak je teď momentálně na byty před rekonstrukcí, energeticky náročné nemovitosti a na větší byty ve starších nebo zanedbaných domech. Tam tedy ty částky jdou pomalinku dolů a píše o tom E15.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi. A teď tady mám pozvánku do Vysokého Mýta, kde se koná akce nazvaná Vysokomýtský modelář. Na ní bude k vidění hasičská i zemědělská technika, osobní i nákladní vozy a řada dalších exponátů. Pro malé návštěvníky bude připraven takový koutek, kde si můžou slepit svůj vlastní papírový výtvor za pochopitelně asistence zkušeného tvůrce. No a své práce na akci představí také spolek 3D tištěných modelů Nymburk. Tohle všechno vás tedy čeká mezi 9. a 16. hodinou. No a místo konání Husova ulice číslo popisné 146, Vysokomýtský modelář. Počasí. Dneska očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách v 1000 metrech 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr povane mírný, jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Dobrém ráno Českého rozhlasu Pardubice zaspívala Eva Farna Všechno nebo nic a teď se jdeme trochu pobavit. Zamíříme rovnou na Kanárské ostrovy, kam se kdysi na dovolenou vydal herec a bavič Jiří Wimmer a měl sebou tehdy i čepici, která pro něj měla velkou hodnotu. Kdysi si ji totiž dostal od jednoho Angličana.
1: Tak jsem si ji zamiloval a vzal jsem ji tam a samozřejmě jako vždycky někde něco zapomenu. V autobuse, který nás vez z letiště do těch apartmánů, já jsem ji nechal v tom autobuse. Já když takovýhle věci, které mám věnovaný a jsou trošku jako památeční, tak jsem hořekoval a tý naší průvodkyni, Španělce, která umí česky, hrozně roztomile jako žvatlala v tom autobuse, jak ještě, víte, já mám musím říci, že ještě s tým mým sklonovaný to není slavný. A já jsem se na ní obrátil, protože byla naše taková, jak si, když se něco, tak za ní. A já jsem říkal, prosím vás, slečno Fernandez, mně se o nic nejde. A teď jsem jí namaloval, protože jsem tam měl, beru vždycky něco, si namaluju, tak jsem tam měl takový ty verzatelky různobarevný a krásně jsem tu čepici takhle vyved. Až je zavolá tomu řidiči, ale že to bude asi marný, protože oni celý týden už ten autobus zase vozí různý jiný lidi. Tak jsem už se z té čepice vzdával tohle. A on se neozval, asi bude pryč, víte. A my při odjezdu tím autobusem zase na zpáteční cestu na letiště, já jen tak tam si dávali ty... Já jsem to takhle prošel a ona tam byla, člověče. Na mě čekala, měla takovou radost. Já vždycky mám větší radost, než bych našel něco cizího a samozřejmě to skonfiskoval. Tak já mám větší radost z věcí, které někdy zapomínám, zase je najdu. Ještě větší, než bych to koupil v obchodě. A já jsem jí říkal, Ježíšmarja, víte, že tady, slyšu v nás, podívejte. A ona, vidíte u nás, že se nekrádá. U nás, že se nekrádá. A to by nebyl Čech, aby v tom autobuse někdo lakonicky nepoznamenal. Nebo neuklízí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: První den komunálních voleb dorazila k volbám pětina až třetina voličů. Ve Svitavách začal podzimní úklid veřejných prostranství a chodníků. Hokejisté Pardubic v extralize porazili domácí Vítkovice. Dnes bude na východě Čech převážně zataženo a na většině území zaprší. Denní teplotní maxima do 15 stupňů. Dobré sobotní ráno u zpráv přeje Věra Přibylová.
1: Volby 2026.
0: Účast u komunálních a senátních voleb se po prvním dni pohybuje nejčastěji mezi 20 až 30%. Tisíce volebních místností se v celém Česku zavřely v 10 hodin večer. Znovu se otevřou v 8 hodin ráno.
2: Po prvním dni komunálních voleb přesáhala volební účast v centru Olomouce ve volební místnosti na základní škole svaté Voršily 20%, říká předseda tamní volební komise Pavel Lukaševič.
3: První volební den byl velice poklidný. V tomhle volebním okrsku je zajímavé, že jsme tady měli paní, která přišla volit ve svých 92 letech, což je úctyhodné.
2: Na průběh voleb pak dohlíželi také policisté, pokračuje krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
4: Během dnešního dne nebyla v našem kraji zaznamenána žádná mimořádná událost či situace, která by vyžadovala naši pozornost nebo přímo zásah na místě.
2: Solomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Městská společnost Sporte Svitavy zahájila podzimní úklid ulic a chodníků. Pracovníci se zaměřují především na sběr spadaného listí, které by v zimě mohlo ucpat odvodňovací vpusti. Úklid potrvá do konce listopadu a zapojilo se do něj 15 sezónních pracovníků, říká ředitel společnosti Bronislav Olšán.
5: Čistíme uliční vpusti, víceméně probíhá kompletní příprava města a této infrastruktury na zimní sezónu. Tuto činnost vykonávají sezónní zaměstnanci, kterých máme 15.
0: Dobrovolníci se dnes také zapojují v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírat budou odpadky po letní sezóně. Sraz je od 9:30 do 10:00 hodiny u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdají účastníkům rukavice a odpadkové pytle. Zároveň je nasměrují na trasy a do míst, kde zůstává po turistech nejvíc odpadků. Účastníci se mohou nechat vyvézt lanovkou na vrchol Sněžky zdarma a pozbírané odpadky pak odložit na vyznačených místech u jednotlivých tras. Svoz odpadu zajistí pracovníci Krkonošského národního parku. Lidé se do úklidu mohou zapojit po celý den. Spojené státy zasáhl první hurikán letošní sezóny. Úřady ve státech Florida a Alabama předem vyzývaly obyvatele k evakuaci pobřežních oblastí. Zároveň je přerušená těžba na některých ropných plošinách v Mexickém zálivu. Hurikán Isa se pohybuje směrem na sever a doprovází ho vítr o rychlosti 165 km za hodinu. Americké úřady očekávají, že hurikán ještě dnes zeslábne na tropickou bouři.
1: Sport.
0: Pardubičtí hokejisté v 9. kole Tip Sport Extraligy zvítězili 3-2 ve Vítkovicích. Jednou asistencí přispěl k výhře John Ludvík. Česko-kanadský obránce navíc svedl vítěznou bitku s ostravským Markem Kalusem. Svou zálibou v pěstních soubojích se Ludvík netají.
6: Je to víc než jen zábava. Jasně, fanoušci bitky milují, ale z pohledu týmu jde o důležitý prvek. Když proti vám stojí agresivní soupeř a ví, že máte spoluhráče, který se nebojí schodit rukavice, tak nebude hrát tak tvrdě. Bitky jsou velkou součástí hry a myslím si, že jsou dobré.
1: Počasí.
0: Kraj dnes bude převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách do 9 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a biopředpověď ta je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V tuto chvíli nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 6. stále ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, sobotní Dobré ráno s datem 10. října. A jak určitě víte, vedle komunálních voleb se dnes v Česku na několika místech konají také referenda. Obyvatelé 4 obcí na Svitavsku v nich rozhodují o plánovaných větrných elektrárnách. Jednou z nich je i Kamenná Horka, kde natáčela naše reportérka. Víc se dozvíte už za chvíli. Předtím zazní písničky, které nestárnou. Těšte se na Petra Reska, Václava Neckáře nebo Diane Ross. No a Mary nám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Massachusetts, také Václav Neckář. 6 hodin, 11 minut, plném proudu sobotní. Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice.
1: Volby 2026.
0: V Česku pokračují komunální volby. Vedle nových zastupitelů měst a obcí voliči ve třetině okrsků vybírají i senátory a v 38 obcích hlasují taky v referendech. Třeba obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku se vyjadřují k plánované výstavbě větrných elektráren. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová natáčela v pátek přímo na místě.
2: Přečtu. Souhlasím s výstavbou větrných elektráren v katastru území ve správě obce Kamenná Horka, okres Svitavy. Pokud souhlasíte, zaškrtnete ano, pokud nesouhlasíte, zaškrtnete ne.
3: Jmenuji se Viktor a v Horce žiju 4 roky, 5. Mně jsou sympatický. Jako je to asi složitější volba, když to máme člověk u svého domu, ale jako všeobecně jsou mi docela sympatický.
4: Takže spíš podporujete tu výstavbu těch elektráren?
3: My jsme se tak nějak domluvili doma, tak podle toho jsem se opatřil.
5: Vymazalová Libuše. V Kamenné Horce žiju 70 let. Nesouhlasím s nima, protože lidi špatně spijou a vadí to a i ptat tu a takovým.
2: Takže referendum přijde do červené a volby do šedé.
4: Velká část lidí, která sem v Kamenné Horce přišla odvolit od nového zastupitelstva, očekává, že zlepší vzájemné vztahy v obci.
5: Dědina je rozdělená, rozdělilo to pár lidí, co se sem přistěhovalo. Dědina tady vždycky držela pokupě.
6: Pokaždé chodíme volit, že ano. A důležité, aby se tady trošku spravilo, no. Aby trošku sobě ty mezihezky vztahy tady lepší, jak to je, no.
4: Že to si slibujete od těch voleb, no, proto jste
6: bude.
4: Přišla.
6: No snad to jak bude, no. Uvidíme.
7: Marta, volit se má chodit, že jo, a je potřeba to změnit tady.
4: A co konkrétně, takže byste tady změnila?
7: Tu sestavu.
8: Snad už to nějak dopadne, že se nějak domluví, ale
9: něco na hřišti, tak půlka dědiny jde za téma, vrhne jde, potom když dělají ti druzí, zas jdou, zas ten spodek nende.
4: Jak dlouho žijete v Kamenné Horce?
8: Já,
4: a tohle je tady teda teďka v posledních letech, nebo jo, kdy se to změnilo?
8: No, v posledních letech.
2: Budete chtít taky hlasovat do referenda?
4: O výstavbě větrných turbín nerozhodují na Svitavsku jen lidé. V Kamenné Horce místní referenda se během voleb konají taky ve Skleném, Mikulči a Dětřichově. Z Kamenné Horky Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme

0: Chtěl jsem pozvat do Poličky na letiště, kde by ve 14 hodin měla odstartovat Drakiáda, nicméně pokud by mělo být ošklivé počasí, tak bude akce zrušena. No koukám tady na všechny předpovědní modely, na Aladina, na Nory, jak se říká, a všude to vypadá, že nějaký ten déšť odpoledne bude, tak nevím, jestli to dopadne nebo ne. Každopádně pokud ano, 14 hodin letiště Polička, no a pokud ne, mám pro vás ještě jeden tip, tentokrát do České Třebové, do sportovní haly Skalka. Tam v 10.30 začíná mistrovství České republiky v judu.
1: Počasí.
0: Judo bude v hale, tedy pod střechou, tam na vás pršet nebude. Dneska, jak už jsem naznačil, očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách v 1000 metrech 5 až 9 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechali ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Za námi skupina Slza, před námi spotřebitelský servis a dobrá rada našeho odborníka Josefa Černého. Mimochodem, pokud se s něčím také potýkáte a nevíte si s tím rady, napište studio.pardubice@rozhlas.cz. To je e-mail, kam můžete směřovat vaše dotazy. No a dneska se ptáte, za jakých podmínek můžete vrátit vadné zboží.
1: Pan Jindřich koupil v internetovém obchodě sadu akupilka plus akuzahradní nůžky plus teleskopická tyč. Po nějaké době nefunkční teleskopickou tyč musel reklamovat. Po opravě mu ji vrátili, ale opět je nefunkční, proto by rád věděl, jestli může vrátit celou sadu a žádat vrácení peněz. Pane posluchači, můžete, ale až v případě, že se stejná vada bude opakovat po třetí. To znamená, že nyní musíte tyč opět reklamovat, a teprve, pokud bude znovu vadná, můžete odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, pokračuje sobotní Dobré ráno, za chvilku Karel Černoch, Zuzana Norisová, také rychlý pohled do dnešního tisku, ale teď už Věra Přibylová, dáme si další čerstvé zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: V Česku se dnes znovu otevřou volební místnosti. Lidé vybírají své komunální zastupitele, ve třetině obvodů taky nové senátory. Hlasovat můžou od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Včera k volbám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Na letišti v Kuněticích u Pardubic se dnes letos naposledy otevře veřejnosti expozice pardubického letectví. Návštěvníci se prohlédnou historická letadla, včetně strojů Blériot, Dněpor nebo Jankrs. Městská policie Pardubice předvede své drony. K vidění budou také modely letadel a historické automobily. Za příznivého počasí pořadatelé některá letadla také předvedou v provozu. Den otevřený dveří potrvá od 14 do 17 hodin a vstup je zdarma. V Pardubicích dnes se sejdou fanoušci Pokémonu a sběratelských karet. V paláci Pardubice pro ně bude připravená burza, výměna karet nebo hraní karet a také her. Akce s názvem Poké Tour poradí také s rozpoznáním padělků. Zájemci si můžou nechat své karty zkontrolovat odborníkem. Program doplní soutěže a kvízy a potrvá tohle vše od 10 do 18 hodin. Kvalitou života v Hradci Králové je spokojených 87% jeho obyvatel. Ukázaly to výsledky sociologického průzkumu agentury STEM-Mark. Respondenti vyzdvihují kulturu, sportovní vyžití i investice do zeleně. Kritičtí jsou naopak

0: situaci s parkováním a bytové politice. Čtyřměsíčního šetření se zúčastnila více než tisícovka lidí starších 18 let. U Pražského národního technického muzea pokračuje akce Recyklační víkend. Dnes do 17 hodin tam můžete odevzdat staré spotřebiče. Z odevzdaných předmětů kurátoři vyberou ty, které se hodí do sbírek. Ostatní nechají ekologicky zrecyklovat. A počasí čekáme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 5 až 9 stupňů. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S uzavírkami počítejte v centru Pardubic až do zítřejší 14. hodiny, a to z důvodu městských slavností. Jsou uzavřeny ulice Svaté Anežky České a Pernštýnská ulice a také Pernštýnské náměstí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Sobota 10. října, hladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a s Věrou Přibylovou jdeme prolistovat dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Já jsem listovala Svitavským deníkem a tam se píše o tom, že hřebečský tunel na silnici 1/35 měl být kvůli testování a revizi technologií zavřený od úterý 20. října v 6 hodin ráno a to do čtvrtka 22. října až do 18 hodin. Tento termín stále uvádí Moravská Třebová v oznámení zveřejněném na městském webu 7. října. Novější informace však už počítají s odkladem. Podle sdělení obce Pohledy vydali představitelé Pohledu, Křenova a Dlouhé Loučky, také společné prohlášení adresovanému krajskému policejnímu ředitelství. Vyjádřili v něm nesouhlas s vedením objízdné trasy přes své obce. Pohledy následně informovali, že po jednání vedení ředitelství silnic a dálnic s hejtmanem Pardubického kraje se uzavírka posouvá přibližně na polovinu listopadu.
0: Regionální příloha Mladé fronty dnes pro Pardubický kraj. Zemědělské družstvo v Rosicích na Chrudimsku se dnes od 10 do 16 hodin zapojí do celorepublikového projektu Poznej svého farmáře. Hlavním lákadlem téhle akce zaměřené na podporu regionální produkce je farmářský trh spojený s gastronomickým blokem. Během komentovaného kuchařského vystoupení uvaří profesionální kuchaři 3 různé pokrmy výhradně ze surovin dostupných přímo na místě, píše Mladá fronta.
1: Na to, aby mohli šířit své politické názory a zvětšovat vliv, dokážou české politické neziskovky i jednotliví internetoví influenceři vybrat stovky tisíc a někdy i miliony korun ročně, a to bez podrobné veřejné kontroly nebo pravidel. Kolik peněz a od koho dostávají, zpravidla nezveřejňují. Ať už jde o spolek Svatopluk, který dává prostor šíření ruské propagandy, nebo Milion chvilek známý pořádáním demonstrací proti šéfovi hnutí Ano. Na dary nevládním organizacím se nevztahují pravidla. Mohou tak přijímat i peníze ze zahraničí. To píše Dnešní právo.

0: Jako tradičně i letos se země Keltů připojuje k Mezinárodnímu dni archeologie při příležitosti blížícího se Mezinárodního dne. Se tedy dnes koná ve skanzenu v zemi Keltů v Nasavrkách Archeoden akce pro dospělé i malé zájemce o archeologii. Setkáte se tam se členy několika keltských kmenů, s experimentálními archeology a nadšenci do historie, takže zveme do Nasavrk. Počasí. Dneska očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný dešť anebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 5 až 9 stupňů Celsia, vítr vane mírný, jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Někde kolem skupina Jelen 6.49 a s vámi je sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Hokejisté Pardubic v 9. kole Tipsport Extraligy vyhráli 3-2 ve Vítkovicích. Východočechům se vrátil do sestavy John Ludwig, který přes měsíc nehrál kvůli zranění kolene. Česko-kanadský obránce se po vynucené pauze odvázal. Na ostravském ledě si připsal jednu asistenci a hlavně vítěznou bitku.
1: Je to víc než jen zábava. Jasně, fanoušci bitky milují, ale z pohledu týmu jde o důležitý prvek. Když proti vám stojí agresivní soupeř a ví, že máte spoluhráče, který se nebojí schodit rukavice, tak nebude hrát tak tvrdě. Bitky jsou velkou součástí hry a myslím si, že jsou dobré.
2: Dělí se o svůj názor na hokejové bitky Jan Ludwig. Pardubický obránce se porval ve Vítkovicích už podruhé. V minulé sezóně si vyšlápl na ostravského Křištofa Mačaše a teď zahrnul pěstmi Marka Kaluse. Nabízí se tak otázka, kdo bude další v řadě. Vítkovický útočník Jindřich Abdul se nehlásí.
3: No doufám, že já ne teda, protože bych si ještě chvíli rád zahrál hokej a ne, samozřejmě to k tomu patří a určitě je to super, že se Kála toho nezalekl, samozřejmě dopadlo to, jak to dopadlo, ale všichni víme, že ten Ludwig ty bitkarské kvality má, takže se cení vůbec to, že do toho kluci šli.
2: Ne všichni ale nadšení zbytek sdílí. Svůj pohled na pěstní souboje v hokeji přidává pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
4: Patří to hokej, nemyslím si, že by to měla být úplná součást extraligy.
2: Obecně se v Česku hokejisté moc často na pěstní souboje nevyzývají. Kanadský obránce s českými kořeny John Ludwig patří mezi výjimky.
1: Tady je to jiné. Když jsem hrál v Severní Americe, tak měl každý tým nějakého bitkaře. Byl na ledě jen kvůli pěstním soubojům. V Česku takový hráči moc nejsou, ale myslím, že tato role je velmi užitečná. Dodává týmům sílu.
2: Slova řízného beka potvrdila reakce spoluhráčů po vyhrané bitce a následném návratu z trestné lavice o 5 minut později. Pardubičtí hokejisté Ludwiga hned dvakrát ocenili klepáním hokejek o mantinel. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Dnes pokračují volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Velká Pardubická zítra uzavře část silnice mezi Pardubicemi a Chrudimí. České fotbalistky prohrály v baráži mistrovství světa se Skotskem 0-2. Dnes bude na většině území kraje velká oblačnost a teploty do 14 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Hezké sobotní ráno.
4: Volby 2026.
3: Volební místnosti se dnes v 8 hodin ráno znovu otevřou. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V Pardubickém kraji se o hlasy voličů uchází více než 11 000 kandidátů, zhruba o 500 víc než při komunálních volbách před 4 lety. Senátora letos volí jen obyvatelé 40 obcí na Pardubicku a 11 obcí na Orlicko-Ústecku. Ty spadají do senátního obvodu Rychnov nad Kněžnou, který zasahuje i na území Pardubického kraje. Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Dražkovic, výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
5: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
3: V Safari parku Dvůr Králové se nově zabydlela vzácná samice páva kunšského. Je teprve druhou samicí tohoto druhu v 80-leté historii zahrady. Spojení se samcem dává také naději na první odchov.
6: Páv koňský patří mezi nejvzácnější pávy chované v zoologických zahradách. Jeho existenci věda potvrdila až v roce 1936, a to díky jedinému pírku nalezenému o více než 20 let dříve v tehdejším belgickém Kongu. V současnosti je v zoologických zahradách jenom několik desítek těchto ptáků. Safari park se teď pokusí o jejich rozmnožení. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
3: Rusko zaútočilo na ukrajinské Záporoží. Ve městě naváděnými leteckými pumami zasáhlo 5-patrovou obytnou budovu. Při náletu zemřeli nejméně 2 lidé. Další 2 jsou zranění. Informoval o tom šéf regionální vojenské zprávy Michail Semikin. Podle něj můžou být další lidé pod troskami. Proto je prohledávají záchranáři.
4: Sport.
3: České fotbalistky prohrály první barážový zápas o mistrovství světa. Skotsku na domácím hřišti v Pardubicích podlehly 0-2. Hostující tým se dvakrát prosadil ve druhém poločasu během 8 minut. Utkání hodnotí hlavní trenérka národního týmu Jitka Klimková.
7: Do 60. minuty holky opravdu předvedly velmi dobrý výkon, takhle se chceme prezentovat bojovně, s odvahou na míči, vytvořili jsme si tam šance, pak jsme měli takovou odmlku, kdy jsme obdrželi ty 2 góly, ale vlastně nakonec jsme se schopili a ty šance jsme si vytvořili my.
3: Odvetu se hrají Češky v úterý na hřišti skotského soupeře.
4: Počasí.
3: Dnešní den bude deštivý, očekáváme převážně zataženo. Na většině území kraje se vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů. Na horách naměříte teploty do 9 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný jihozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré, tlak zůstane stejný a biopředpovědi na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Počítejte s uzavírkou na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, konkrétně mezi 192. a 190. kilometrem, je to u Janova. Je uzavřený levý jízdní pruh, silničáři tam opravují svodidla.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ještě dnes a zítra s námi můžete v Bleskovce soutěžit o dvě vstupenky na koncert Pirate Swing Bandu do kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Za chvilku tady Bleskovka bude, takže už pomalinku chystejte telefony, ať se můžete také zapojit, pokud byste na téhle akci nechtěli chybět. Zhruba 30 žáků výtvarného oddělení Základní umělecké školy Pardubice Polabiny se splnil sen. Jejich kresby a malby vyšly v knize. Ilustrovali totiž publikaci Bájo, báje z Polabí. Jakou radost z toho mladí výtvarníci měli, tak to uslyšíte v reportáži, kterou v dobrém ráno nabídneme už za chvilku. Jinak stále sobota, 10. října, Maríny mají svátek, posíláme gratulaci a pošleme i muziku. Tentokrát jsou před námi Bonnie Tyler, Jiří Korn anebo opět Ardeček.
4: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 7 hodin 12 minut, možná, že už si vychutnáváte víkendovou snídaní. A tak si říkám, jestli máte raději po ránu něco sladkého, nebo naopak slaného. No ať už je to cokoliv, tak přejeme dobrou chuť a dál také dobrý poslech. Báje z Polabí dostaly novou knižní podobu a v Pardubicích je pokřtili přímo mezi jejich mladými ilustrátory. Sál základní umělecké školy v Polabinách nebyl pro křest vybraný náhodou. Právě tamní žáci dali knize s názvem Bájo báje z Polabí výtvarnou podobu. A redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková byla u toho a vyspovídala i několik z celkem 30 mladých výtvarníků.
1: Já mám obrázek na straně 119, proč se pany miluje vodu mateří douškou a že to moje jméno je někde takhle zatímhle napsaný a že to uvidí jako víc lidí. Mně to přijde skvělý.
2: 14-letá Adéla Němečková mluví o knížce Bájo báje z Polabí a ilustraci, kterou vytvořila k jedné z pověstí. Knihu totiž provázejí kresby a malby dětí z výtvarného oddělení základní umělecké školy Pardubice Polabiny. Další z nich je i Zuzana Jarošová.
3: Tak já tam mám Prusko-rakouské války, cikání kotláři, krásná André a pan písař. A já teda moc si toho vážím, že jsem v knížce, že mám obrázek v knížce.
2: Vidět svou práci na stránkách skutečné knihy je pro většinu žáků mimořádný zážitek. Někteří ale mají s výtvarným uměním i další plány. Jednou by se mu chtěla věnovat profesionálně, například Timea Grombířová.
4: Je tam i moje jméno a přijde mi to hrozně hustý, hlavně i pro člověka právě jako umělce, protože já bych chtěla být jako umělkyně. Bylo by to hustý, kdyby pak někdo měl tu moji knížku, ještě když mi bylo 14, jako než jsem vůbec byla umělkyně.
2: Do knihy se dostaly jen zhruba 30 ilustrací a vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché, potvrzuje výtvarnice a učitelka Kateřina Papová.
5: To bylo na tom to nejtěžší. Bylo to vlastně pro nás i trochu smutné, že nebylo možné, aby všechny děti do té knížky přispěly svoji ilustrací, protože vlastně nám se na tom podílelo přibližně 100 žáků naší polabinské výtvarky a vybráno bylo okolo 30.
2: Slavnostního křtu knihy v sále základní umělecké školy v Pardubických Polabinách se zúčastnil také její autor, Svatopluk Václav Vobejda. Při psaní příběhu se inspiroval knihou Pověsti z Pardubicka od Františka Karla Rosůlka.
6: Tak se mi trošku oživil, trochu do dnešní podoby vyjadřovat se, trošku lidově, ale v rámci teda slušnosti. Aby to bylo srozumitelné, protože tam je spoustu takových výrazů, které už dnešní generace nezná.
2: Dětské ilustrace měly obrovský úspěch a škola díky nim dostala nabídku podílet se na výtvarné podobě další knihy. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tento víkend v Pardubicích podzimní městské slavnosti. V jejich rámci vyjede 5 párů vlaků ze zastávky Pardubice Centrum přes hlavní nádraží do Rosic nad Labem. Posílí tak městské spoje. Ale pozor, vyjedou i historické trolejbusy. Trasa bude polookružní z Dubiny přes Centrum, Zborovské náměstí, Duklu, hlavní nádraží a Centrum zpět na Dubinu. Takže i tohle si můžete užít v Pardubicích, jak jsem říkal, v rámci městských slavností.
1: Počasí.
0: Venku to není úplně ideální s tím počasím. Dneska očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Tak to je ta lepší zpráva. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách v 1000 metrech 5 až 9 stupňů Celsia, vítr vane mírný, jihozápadní rychlosti do 6 metrů za sekundu a bude slábnout. Toliko počasí, je za chvilku Janek Ledecký a po něm si zasoutěžíme v Bleskovce. Tak už se pomalu chystejte a držím palce.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: 4. listopadu to bude od 19 hodin v sousedním Hradci Králové v Aldisu. Právě tam vystoupí skupina, kterou určitě všichni moc dobře znáte. Pirate Swing Band Jirka Ševčík a opět to bude, řeknu, navoněné, ochucené skupinou Queen. Tenhle gala večer připomene hned 4 zásadní hudební milníky. Jednak 80 let od narození Freddieho Mercuryho, 55 let od založení skupiny Queen, 40 let od legendárního koncertu ve Wembley a také 15 let od chvíle, kdy český Pirate Swing Band poprvé vystoupil přímo pro skupinu Queen ve švýcarském Montré. Tak tohle tady nabízíme právě teď, dvě stupenky a telefon ještě 726 46 48 48, i když koukám, že víte, protože všechny linky už jsou v tuto chvíli obsazené. Tak ještě otázka, přemýšlel jsem si, dám dneska těžkou nebo jednoduchou, když ty sobotní rána bývají náročnější, tak dáme něco jednoduchého. Mě by zajímalo, jestli víte, jaké bylo původní jméno kapely Queen. Pokud ano, zavolejte, za správnou odpověď jsou dvě vstupenky vaše. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak kdo pak je tam? Slyším takový dobře naladěný hlas.
1: Monika.
0: Zdravíme, Moniko. No a odpověď je?
1: Já si myslím, že to bylo jméno Smile.
0: Takhle bez možností, jo?
1: Myslím si.
0: No tak jo. Myslíte si dobře? Gratuluju, užijte koncert, poprosím.
1: Moc děkuju.
0: Není za co, vydržte na drátě, ať se domluvíme. A samozřejmě krásnou sobotu přeju. Zatím naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: osmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. V Pardubickém kraji se o hlasy voličů uchází více než 11 000 kandidátů, zhruba o 500 víc než při komunálních volbách před 4 lety. Senátora letos volí jen obyvatelé 40 obcí na Pardubicku a 11 obcí na Orlicko-Ústecku. Ty spadají do senátního obvodu Rychnov nad Kněžnou, který zasahuje i na území Pardubického kraje. Krajská knihovna v Pardubicích bude na podzim pokračovat v projektu Digitální Odysea. Jde o bezplatné kurzy pro lidi nad 65 let, kde se můžou osvojit dovednosti spojené s chytrými telefony a aplikacemi. Další z nich je naplánovaný na 20. října a je nutné se do něj v případě zájmu předem přihlásit. Kulturní centrum Lunchcrown dnes pořádá Skate Scoot Show. V multifunkčním centru LART se představí profesionální jezdci na skateboardech a freestyle koloběžkách. Návštěvníci se oba sporty můžou také sami vyzkoušet. K dispozici budou překážky i vybavení k zapůjčení. Program začíná ve 13 hodin a vstupné je dobrovolné. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Podporu lidem s psychickými problémy vyjádří dnes i úřad vlády v Praze, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. A počasí. Dnešní den bude deštivý, očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytnou přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Na horách naměříte teploty do 9 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný jihozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky te budou

0: dobré až velmi dobré. Tlak zůstane stejný a biopředpověď 1.1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a Věra Přibylová. Máme hlášenou dobrou muziku. Doufám, že potěší po ránu Ilona Čáková, také skupina Rangers. Za chvilku koukneme i na to, co se píše v novinách. Přejeme i dál pohodový poslech a hezké sobotní ráno.

0: Voda stekla, než si dáme skupinu Queen, tak s Věrkou Přibylovou prolistujeme dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Stále dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Pardubické vodárny dokončily obnovu páteřní kanalizace na náměstí Republiky. Největší část prací provedly vodárny v červenci a v první polovině srpna. Kanalizaci opravili bezvýkopovou metodou, při které pracovníci vložili do původního potrubí speciální vložku. Po vytvrzení vytvořila uvnitř kanalizace nové pevné a těsné potrubí. Obnovený úsek by měl sloužit další desítky let. Obnova kanalizace předcházela plánované obnově náměstí Republiky, kterou připravuje město. Píše o tom Pardubický deník.
1: No a celkem 5,5 kilometru plánuje opravit ředitelství silnic a dálnic v příštím roce na silnici 1/11 mezi Červenou vodou a hranicí s Olomouckým krajem. Rekonstrukce zahrne souvislou údržbu komunikace na průtahu obcí a v navazujícím úseku na hranici krajů. Začátek opravovaného úseku bude v místě pracovní spáry přibližně 45 metrů před okružní křižovatkou v Červené vodě. Předpokládaná cena prací je 84 milionů bez daně a zájemci mohou podávat své nabídky do 11. listopadu. To píše regionální Mladá fronta Dnes.
0: A já tady mám celostátní vydání Mladé fronty. V Česku včera prvním dnem začaly komunální a senátní volby. Hlavní pozornost na sebe strhl prezident Petr Pavel, který se po vlně kritiky i z řad vlastních příznivců nečekaně vrátil z motorkářské dovolené v Maroku a krátce před 3. hodinou odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Pavlův návrat na otočku vyvolal rozporuplné reakce, zatímco opoziční politici Pavla vesměs chválili, zástupci a příznivci koalice mu vyčítali, že ho k účasti ve volbách přiměl až tlak veřejnosti. Píše o tom Mladá fronta.

0: Lady Gaga, také skupina Queen, o které už dnes ráno byla řeč. Za chvilku Adam Ďurica nebo Emma Drobna, také se koukneme na to, jaké události jsou spojené s dnešním datem, ale teď se budeme věnovat počasí.
1: Počasí.
0: A věnovat se mu budeme s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dneska se koná venku celá řada akcí a pořád si říkám, jestli to dopadne, protože mnohé závisí na tom, jaké bude počasí. Tak co nás čeká dneska?
2: No, přichází nás studená fronta, takže povětšinou dnes bude objevat občasný déšť nebo přeháňky. A zatím to vypadá, že tady ty srážky by končily, tak no, začaly slávnout po čtvrté odpolední, takže asi žádná sláva to moc asi dneska nebude. Hmm. Teploty se nám dneska budou pohybovat většinou mezi 11 a 14 stupně, a vítr bude foukat z jihozápadu do 6 metrů, večer potom zeslábne.
0: Co neděle, bude aspoň o chlup lepší?
2: Ta by měla být, no, jako relativně lepší, ale stejně to asi s přeháňkám se nevyhneme, čestnější budou na horách a na vrchovině. A během noci zase teploty klesnou až 7-4 stupně a nad ránem by se oblačnost začala protrhávat, takže se můžou dostat v některých místech i někam kolem 2 stupňů. Vítr by v noci foukal slabýho západní do 4 metrů a zítra to vypadá takové hodně proměnlivou oblačnost, převážně kupovitou, a hlavně v odpolední hodinách se objeví přeháňky na horách, jsem zmiňoval, už tam budou četnější, ráno budou doznívat mlhy a až někdy k večeru by začaly srážky a oblačnost trošku ubývat. Teploty zítra podobně jako dneska 11-14 stupňů, vítr od západu do 6 metrů.
0: Mm-hmm. Tak to máme víkend, no když se podíváme jenom malinko třeba do toho nadcházejícího týdne, tam se to bude vyvíjet jak to počasí?
2: No, srážek už by nemělo být tolik, zatím to vypadá, že pondělí, úterý až do středy, tam to vypadá, že teploty by se zase držely jak maximálně těch 14-15 stupňů. Mm-hmm. No a v závěru pracovního týdne přece by se mírně oteplilo, že teploty jak kolem těch 18 stupňů, na víkend zatím vypadá, že by zase šly teploty dolů. No a nejčetnější přehánky vypadá, že ještě během dopoledne, ale ty úhrny už byly hodně slabé a potom během středy.
0: Toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme za informace a zdravíme do Hradce, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Sobota 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
6: Kocholoušek?
5: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
6: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
5: Synek z bohaté rodiny Griswold Lori Lard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
7: It is me, Usama bin Laden.
5: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
8: Hlavně, že jste dorazili včas.
5: A 65 je herečce Zuzaně Bičovské. Já přeju hezkou sobotu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti se otevřely v 8 hodin a zavřou se ve 2 hodiny odpoledne. Pardubické podzimní městské slavnosti dnes nabídnou tiší ohňostroj. Basketbalisté Pardubic nastoupí proti pražské Slavii. A počasí na východě Čech dnes nás čeká deštivý den s teplotami do 14 stupňů. Posloucháte zprávy s Věrou Přibylovou. Dobré ráno.
1: Volby 2026.
2: Hlasovací místnosti se před malou chvílí znovu otevřely a opět se zavřou ve 14 hodin. Vybírat můžete komunální zastupitele a třetinu senátorů. Včera policie během voleb řešila komplikace třeba v Moldavě na Teplicku. Přivolali je lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec ale říká, že obec nepostupovala správně.
3: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu, ale rozhodnou to definitivně soudy.
2: K volbám včera dorazila většinou pětina až třetina voličů. Městské slavnosti dnes v Pardubicích vyvrcholí lampionovým průvodem a ohňostrojem. Ten se díky dokončené opravě mostu vrací zpět k Labi. Světelná show bude ale tiší. Organizátoři totiž omezí výškovou techniku a hlučné kulové pumy nahradí vizuálními efekty. Pokračuje mluvčí magistrátu Matyáš Strnad.
4: Vyvrcholením slavností bude v 19 hodin a 30 minut tiší pyromuzikální ohňostroj a světelná show na pravém břehu Labe za mostem Pavla Bonky. Nejlepší výhled nabídne protější břeh u nábřeží závodu Míru. Hudební doprovod si navíc můžete pustit přímo ve svém telefonu prostřednictvím aplikace Pyrocast.
2: Energetický regulační úřad zavádí od 1. ledna nové tarify na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Úřad rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny budou nově platit i za rezervované kapacity příkonu, které nevyužívají. Znemožňují tak připojení nových odběratelů. Změna by měla vést ke zvýšení kapacit v síti. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jeho africké právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Americký prezident zároveň mluvil o konfliktech, kterým zabránil, a taky prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou, i to v Iránu, kterou letos sám zahájil.
1: Sport.
2: Nejvyšší basketbalová soutěž mužů nabídne v 6. kole reprízu posledního finále. Slavia nastoupí doma proti Pardubicím.
5: Půjde o souboj dvou dosud neporažených týmů. Oba celky mají na svém kontě po 5 výhrách. Stejně tak se jak Slavia, tak Pardubice v tomto týdnu představili v Lize mistrů a oba týmy své úvodní duely na evropské scéně prohrály. Dnešní utkání 6. ligového kola začíná v hale Královka ve 12 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnešní den bude deštivý, očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytnou přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů. Na horách naměříte teploty do 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ty budou dobré až velmi dobré, tlak zůstane stejný a biopředpověď je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Aktuálně nemáme hlášené dopravní nehody z Pardubického kraje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, jsou 8:04, já se tady usmívám, protože pan prezident Trump, to je opravdu komik, já úplně vidím, jak buší tou pěstičkou a dupe nožičkou, že nedostal Nobelovu cenu. Nic, zdravíme do Spojených států, dáme si další muziku, písničky, které nestárnou, obstarají Bay City Rollers, také Meky Žbirka nebo skupina Lucie, a budeme se věnovat opět volbám. Vedle komunálních voleb se dnes v Česku na několika místech konají i referenda. Obyvatelé čtyř obcí na Svitavsku, v nich rozhodují o plánovaných větrných elektrárnách. Jednou z nich je i Kamenná Horka, kde natáčela naše reportérka a víc nabídneme v reportáži už za malou chvíli. Je sobota 10. října, Marina dnes slaví svátek. Tak přejeme všechno nejlepší a ještě jednou krásné ráno.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: ideální muzika po ránu, optimisticky naladěná hudba doznívá v podání skupiny Bay City Rollers, za chvilku Mekky Žbirka, ale teď se opět budeme věnovat hlavnímu tématu těchto dní.
1: Volby 2026.
0: V Česku pokračují komunální volby. Vedle nových zastupitelů měst a obcí voliči ve třetině okrsků vybírají i senátory a ve 38 obcích hlasují také v referendech. Třeba obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku se vyjadřují k plánované výstavbě větrných elektráren. Reportérka Anna Svobodová natáčela v pátek přímo na místě.
2: Přečtu. Souhlasím s výstavbou větrných elektráren v katastru území ve správě obce Kamenná Horka, okres Svitavy. Pokud souhlasíte, zaškrtnete ano, pokud nesouhlasíte, zaškrtnete ne.
3: Jmenuji se Viktor a v Horce žiju 4 roky, 5. Mně jsou sympatický. Jako je to asi složitější volba, když to máme člověk u svého domu, ale jako všeobecně jsou mi docela sympatický.
4: Takže spíš podporujete tu výstavbu těch elektráren?
3: My jsme se tak nějak domluvili doma, tak podle toho jsem se opatřil.
5: Vymazalová Libuška. V Kamenné Horce žiju 70 let. Nesouhlasím s ním, protože lidi špatně spijou a vadí to a i ptat tu a takovým.
2: Takže referendum přijde do červené a vám volby do šedé.
4: Velká část lidí, která sem v Kamenné Horce přišla odvolit od nového zastupitelstva, očekává, že zlepší vzájemné vztahy v obci.
5: Dědina je rozdělená, rozdělilo to pár lidí, co se sem přistěhovalo. Dědina tady vždycky držela pokupě.
6: Pokaždé chodíme volit, že ano. A důležité, aby se tady trošku spravilo, no. Aby trošku sobě ty mezihezky vzájí tady lepší, jak to je, no.
4: Že to si slibujete od těch voleb, proto jste
6: bude.
4: Přišla.
6: No, snad to jak bude, no. Uvidíme.
7: Marta, volit se má chodit, že jo, a je potřeba to změnit tady.
4: A co konkrétně, takže byste tady změnila?
7: Tu sestavu.
8: Snad už to nějak dopadne, že se nějak domluví, ale...
9: Když něco na hřišti, tak půlka dědiny jde za téma, vrhne jde, potom když dělají ti druzí, zas jdou, zas ten spodek nende.
4: Jak dlouho žijete v Kamenné Horce?
8: Já jsem život.
4: A tohle je tady teda teďka v posledních letech, nebo kdy se to změnilo?
8: No, v posledních letech.
2: Budete chtít taky hlasovat do referenda?
4: O výstavbě větrných turbín nerozhodují na Svitavsku jen lidé. V Kamenné Horce místní referenda se během voleb konají taky ve Skleném, Mikulči a Dětřichově. Z Kamenné Horky Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin, 19 minut k tomu, jedna rychlá pozvánka do Kunětic na letiště, kde si dnes mezi 14. a 18. hodinou můžete užít den otevřených dveří expozice pardubického letectví.
1: Počasí.
0: A teď rychle koukneme na to, jaké počasí nás bude provázet sobotou. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Na horách v 1000 metrech naměříme 5 až 9 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, jeho západní rychlosti do 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Tolik k počasí. Za chvilku nás čeká další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a tentokrát nás zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se zaměří už za pár minut Martin Písařík.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Česku se dnes znovu otevřely volební místnosti. Lidé vybírají své komunální zastupitele, ve třetině obvodů taky nové senátory. Hlasovat můžou až do 2 hodin odpoledne. Včera k volbám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Na letišti v Kuněticích u Pardubic se dnes letos naposledy otevře veřejnosti expozice pardubického letectví. Návštěvníci se prohlédnou historická letadla, včetně strojů Blériot, Dněpor nebo Junkers. Městská policie Pardubice předvede své drony, k vidění budou také modely letadel a historické automobily. Za příznivého počasí pořadatelé některá letadla také předvedou v provozu. Den otevřených dveří potrvá od 14 do 17 hodin a vstup je zdarma. V Pardubicích se dnes sejdou fanoušci Pokémonů a sběratelských karet. V paláci Pardubice pro ně bude připravená burza, výměna karet nebo hraní her. Akce s názvem Poké Tour poradí také s rozpoznáním padělků. Zájemci si můžou nechat své karty zkontrolovat odborníkem. Program doplní soutěže a kvízy a potrvá vše od 10 do 18 hodin. S kvalitou života v Hradci Králové je spokojených 87% jeho obyvatel. Ukázali to výsledky sociologického průzkumu agentury Stemmark. Respondenti vyzdvihují kulturu, sportovní vyžití i investice do zeleně. Kritičtí jsou naopak k situaci s parkováním a bytové politice. 4měsíčního šetření se zúčastnila více než tisícovka lidí starších 18 let. U Pražského národního technického muzea pokračuje akce Recyklační víkend. Dnes do 17 hodin tam můžete odevzdat staré spotřebiče. Z odevzdaných předmětů kurátoři vyberou ty, které se hodí do sbírek. Ostatní nechají ekologicky zrecyklovat. A počasí. Dnes bude na východě Čech převážně zataženo, na většině území čekejte občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Denní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách do 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky te budou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude. A biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Uzavírkami počítejte v centru města Pardubic, a to až do zítřejší 14. hodiny. Z důvodu městských slavností jsou uzavřeny ulice Svaté Anežky České a Pernštýnská ulice a také Pernštýnské náměstí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy a také Věra Přibylová a pokračuje sobotní dobrý.

Ráno Českého rozhlasu Pardubice, kde už za chvíli přivítáme našeho dnešního hosta. Tím bude vedoucí katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Jan Němec, který pozve na běh Univerzity Pardubice. Počasí, pravda, není úplně ideální, ale myslím si, že těm opravdovým nadšencům do běhání to vůbec nebude vadit. Tak poslouchejte i za chvilku. No a z muziky pro vás do té doby máme Věru Špinarovou nebo skupinu Olympic. Hezké sobotní ráno.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje, máme krátce po 8:30 a ve studiu už v tuto chvíli nejsem sám. Běh Univerzity Pardubice letos opět nabídne nadšeným sportovcům nevšední zážitek z trati, která povede historickým centrem Pardubic. Navíc bude opět pomáhat. Běžci a běžkyně charitativní sbírkou podpoří domácí hospicovou péči oblastní charity Pardubice. A o tom všem budeme mluvit s naším dnešním hostem, kterým je vedoucí katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Jan Němec. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ano.
0: Běh Univerzity Pardubice je záležitost, která už má svoji tradici. Jak byste ho představil někomu, kdo o něm slyší úplně poprvé?
1: Jedná se o nesoutěžní lidový běh či chůzi na trase dlouhé 2,5 kilometru, která vede historickým jádrem města se startem na Perštínském náměstí. Cílem je propojení akademické půdy s veřejností, podpora zdravého životního stylu a pomoc potřebným.
0: Pro koho je ten běh určený? Musí účastník být trénovaný běžec? Nebo vy jste zmiňoval i chůzi, to znamená, že se může přidat opravdu každý?
1: Na trasu běhu Univerzity Pardubice se mohou z Perštínského náměstí vydat všichni sportovci i nesportovci. Trať lze zdolat během anebo chůzí, jelikož se jedná o nesoutěžní akci. Délka trasy je přibližně 2,5 kilometru, start je naplánován na 10. hodinu a prezentace začíná v 9 hodin.
0: Tedy 2,5 kilometru, už jsme zmiňovali centrum Pardubic, dál se běží nebo jde, kudy přesně, jak náročná je ta trasa?
1: Vybíhá se z náměstí a pokračuje přilehlými uličkami historického jádra a okolí zámku. Konkrétně Klášterní ulicí kolem soudu na cyklostezku kolem Chrudimky, což je Tyršovo nábřeží. Dále se pokračuje Labskou ulicí, kde se seběhne do Tyršových sadů. Následuje cesta kolem kostela svatého Bartoloměje a pod Zelenou bránou se dostáváme do cíle. Ještě bych zmínil, tímto bych rád také poděkoval strážníkům městské policie, kteří zajišťují bezpečnost všech účastníků formou motohlídek na začátku a i konci celé skupiny běžců.
0: Tak z toho, co říkáte, chápu, že to je především společná sportovní akce, kterou tedy může absolvovat každý svým tempem, ale jsou tam i tací, kteří závodí třeba, kteří se derou do těch prvních
1: tak
0: pozic.
1: Ano, ano, nejedná se o závod v pravém slova smyslu. Běh je určen pro širokou veřejnost a účastníci jsou opravdu malé děti se svými rodiči a zároveň seniori v úctyhodném věku. Nicméně, jelikož se běhu účastní především školáci a ti v sobě mají přirozenou touhu soutěžit, tak boj o přední příčky je urputný a houževnatý.
0: Kolik lidí se běhu obvykle účastní a jakou účast očekáváte letos?
1: Přiláká obvykle mezi 250 až 300 běžci a chodci z řad široké veřejnosti, včetně studentů, zaměstnanců naší univerzity. Ten počet si nedokážu nebo netroufnu odhadnout, tak jak to bývá u všech outdoorových aktivit, hodně nám záleží na tom, jak nám vyjde počasí.
0: Běh navazuje na někdejší běhy Terryho Foxe a nebo běhy naděje. Co si z téhle tradice zachoval?
1: Tak běh Terryho Foxe je celosvětová sportovní událost pořádaná na počest kanadského atleta Terryho Foxe, který onemocněl rakovinou a byla mu amputována noha. S umělou nohou běžel tuším v roce 1980 takzvaný maraton naděje a za 143 dní uběhl více než 5000 kilometrů přes celou Kanadu. Chtěl vybrat asi 25 milionů dolarů na výzkum léčby rakoviny. V srpnu 81, krátce po jeho smrti, pořádal kanadský podnikatel Sharp. Jehož čtvrtý syn též zemřel na rakovinu. První ročník běhu Terryho Foxe jehož výdělek věnoval na výzkum boje proti rakovině. A od roku 2022 se již tato událost konala asi v 53 zemích světa.
0: I běh Univerzity Pardubice je pro dobrou věc. Jakým způsobem účastníci podpoří domácí hospicovou péči oblastní charity Pardubice?
1: Tak pořádající Univerzita Pardubice a Univerzitní sportovní klub věnovali do celého projektu drobné předměty. Zájemci si mají možnost vybrat libovolný dárek a pomocí QR kódu uhradí příslušnou cenu přímo na účet oblastní charity Pardubice.
0: Proč jste si jako příjemce pomoci vybrali právě charitu Pardubice?
1: Tak je to taková tradiční spolupráce, kdy s touto organizací jsme začali spolupracovat v aule naší univerzity při vázání adventních věnců. Před Vánoci je tradice dobrovolné výroby věnců a zájemci se je mohou za symbolickou cenu zakoupit a ten příspěvek věnovat věnovat na tu hospicovou péči oblastní Charity Pardubice.

0: Hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice je vedoucí katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Jan Němec. Zveme na letošní a vlastně můžeme říct dnešní běh Univerzity Pardubice. Už jsme tady zmínili, že má charitativní podtext. Máte nějaký konkrétní cíl, kolik peněz byste letos chtěli prostřednictvím té sbírky získat?
1: No tak určitě snahou každého pořadatele všech charitativních akcí je vybrat co nejvíce finančních prostředků. Nicméně my si za cíl nedáváme konkrétní částku. Mm-hmm. Naším cílem je zároveň dodržet tradici běhu pro dobrou věc a každoročně se setkat s účastníky projektu, který má více než čtvrtstoletou tradici.
0: Letos budete vyhlašovat také nejrychlejšího studenta nebo studentku Univerzity Pardubice. To je novinka?
1: No, vyhlášení nejrychlejšího účastníka není úplná novinka, nicméně nevždy tomu tak bylo. Jak jsem se již zmínil, tak vzhledem k přirozené touze dětí a studentů soutěžit, jsme před několika lety přistoupili k ocenění nejrychlejšího běžce. Částečně tím splníme i soutěžní charakter toho našeho běhu.
0: Zapojit chcete nejenom studenty z univerzity, ale také základní školy. Tady budete nějak oceňovat tu účast nebo rychlost těch účastníků?
1: Tak řekl bych, že se nám daří zapojit nejen děti, ale i jejich rodiče, které doprovázejí ty své ratolesti, a oslovením především základních škol se snažíme přilákat mládež k jednoduché a přirozené aktivitě. Rád bych touto cestou poděkoval nejen všem rodičům a jejich dětem, ale zároveň všem pedagogickým pracovníkům, kteří ve svém volném čase organizují účast svých škol na našem běhu. Dovolte, abych zmínil základní školu Spořilov a základní školu Ředice, které v posledních letech patří mezi oceněné s největším počtem účastníků.
0: Co určitě musíme zmínit, že samotným během celý ten dnešní program nekončí. Co dalšího máte připraveného pro diváky a běžce na Penštínském náměstí?
1: Tak ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií naší univerzity mohou účastníci, ale i kolem jdoucí zjistit svůj krevní tlak a procento tělesného tuku, včetně nějakého poradenství. Z toho plyne, že pohyb není jen sportovní výkon, ale především součást zdravého životního stylu. Dále proběhne pódiová skladba studentů a lektorů Univerzitního sportovního klubu a předtančí nám pohybové studio Hroch.
0: No a nakonec prakticky, když nás teď někdo poslouchá, řekne si, že by to chtěl zkusit, že by se chtěl zúčastnit, nejenom se dívat, co musí udělat?
1: No tak je to jednoduché, může klidně se rozhodnout na poslední chvíli a dorazit. Stačí vhodná sportovní obuv, včetně oblečení, chuť se jít proběhnout a podpořit dobrou věc. Registrace je na místě o 9 hodin a je dobrovolná, nicméně vhodná pro zjištění počtu účastníků. Start běhu, jak jsem zmínil, je v 10 hodin. Pokud budete mít zájem přispět na oblastní charitu Pardubice, tak stačí chytrý telefon a pomocí QR kódu můžete přispět dobrovolnou částkou.
0: Takže zveme na Penštínské náměstí všechny nadšence do běhu, všechny sportovce. V 9, tedy za pár minut, začíná registrace, v 10 hodin je start, no a pak už si můžete užívat nejenom ty sportovní výkony, ale také program, který je na Penštíňáku připraven. Naším hostem byl vedoucí katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Jan Němec. Moc díky, že jste dorazil. Ať se to povede, a naslyšenou.
1: Já také děkuji a naslyšenou.

někdy ho život kous a škráb. Místo kouzla tichých večerů zas tahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Statistický úřad má zálohu pro případ výpadku volebního webu. V souvislosti s Velkou Pardubickou počítejte s omezeními v dopravě. Dnes je Světový den duševního zdraví. V Česku počet lidí s psychickým onemocněním roste. Na východě Čech bude dnes převážně zataženo s teplotami do 14 stupňů. Dobré sobotní dopoledne, jsou tu zprávy s Věrou Přibylovou.
0: Volby 2026.
1: V Česku se dnes znovu otevřely volební místnosti. Lidé vybírají své komunální zastupitele, ve třetině obvodů taky nové senátory. Statistici mají řešení i pro případ nedostupnosti volebního webu. Komise výsledky předají na pracoviště Českého statistického úřadu. Ten pak data zveřejňuje na portálu volby.gov.cz. V případě nedostupnosti webu existuje spojení přímou linkou, vysvětluje Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
2: Český statistický úřad umožňuje přebírat volební výsledky po zvláštní vyhrazené lince médiím, která se k této službě předem zaregistrovala. V případě výpadku volebního webu, ať již z důvodu technické závady či zlého úmyslu, tak mohou uživatelé získávat průběžné informace prostřednictvím televize, rozhlasu a zpravodajských serverů.
1: Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Draškovic. Výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. A to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Dostupnost potřebné péče je ale v některých regionech špatná a lidé za ní musí dojíždět i několik hodin, upozorňuje ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová.
3: Kapacita neodpovídá tomu, jaká je vlastně poptávka ze strany té klientely. Je velmi náročné dostat ten termín u psychologů například do měsíce. To je vlastně něco, co se děje málo kdy. A řada těch psychologů a psycholožek vytváří různé pořadníky.
1: Se vznikem regionálních krizových center pro lidi s psychickými problémy počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030.
0: Sport.
1: Pardubičtí hokejisté v 9. kole Tip Sport Extraligy zvítězili 3-2 ve Vítkovicích. Jednou asistencí přispěl k výhře John Ludvík. Česko-kanadský obránce navíc vedl vítěznou bitku s ostravským Markem Kalusem. Svou zálibou v pěstných soubojích se Ludvík netají.
4: Je to víc než jen zábava. Jasně, fanoušci bitky milují, ale z pohledu týmu jde o důležitý prvek. Když proti vám stojí agresivní soupeř a ví, že máte spoluhráče, který se nebojí schodit rukavice, tak nebude hrát tak tvrdě. Bitky jsou velkou součástí hry a myslím si, že jsou dobré.
0: Počasí.
1: Dnes bude obloha na východě Čech převážně zatažená a také zaprší. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na horách do 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ty budou dobré, až velmi dobré, tlak se měnit nebude a biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby se teď pohybuje na dálnici 35, konkrétně na 130. až 127. kilometru ve směru na Jičín. Až do 14 hodin bude uzavřený pravý jízdní pruh. A nehoda se stala v Pardubicích na sjezdu na Hradubickou u Lidlu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktu, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které se položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžký. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní, mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebujou být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které o tam teď stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu, hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý, být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Některý jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mý strany není žádný strašení. To je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Tající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byl postavený křížek v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na kraji pole.

0: můžeme zmínit.
1: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
0: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz těch lidí, kteří třeba věřili v té době, tak jako poděkování vlastně?
1: No určitě. A navíc taky ještě v Heřmanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Heřmanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
0: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
1: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
0: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říct?
1: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a v Nosebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
0: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
1: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolane.
0: Takže Letokvět spojuje lidi a spojuje i to duchovno s přírodou.
1: Tak to bychom rádi. Píšou to jakoby příznivci, který nám fandí a podporují nás.
0: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
1: No je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavili ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu města.

platit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpouštěně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitelné. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marian Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit především sám sobě. Nadělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit. Zkus toho udělat součást svého života, jaké byl, a srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní, a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí a hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon, ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou, a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím.
3: Telegram s adresou svět.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v 1. listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
1: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
2: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
1: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
2: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
1: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Druhým dnem pokračují komunální volby. Sčítání hlasů začne po 14. hodině. Ve Svitavách začal podzimní úklid veřejných prostranství a chodníků. Marika Gombitová oslaví 70. i v Praze. Vystoupí v O2 aréně. Na většině území kraje bude převážně zataženo a zaprší. Teploty čekejte do 14 stupňů. U zpráv vás vítá Věra Přibylová. Dobré sobotní dopoledne.
3: Volby 2026.
4: Druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů se vybírají také noví senátoři. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Požár rodinného domu v Lubníku na Orlicko-Ústecku zaměstnal v noci 9 jednotek hasičů. Hasiči bojovali s ohněm pomocí 4 vodních proudů až do ranních hodin. Zásah totiž komplikoval nedostatek vody, výbuchy tlakových lahví a pneumatik i velké množství skrytých ohnisek. Nikdo se naštěstí vážně nezranil. Tiskový mluvčí krajských hasičů Lukáš Jejdlík řekl, že okolnosti vzniku požáru se vyšetřují. Městská společnost Sportes Svitavy zahájila podzimní úklid ulic a chodníků. Pracovníci se zaměřují především na sběr spadaného listí, které by v zimě mohlo ucpat odvodňovací vpusti. Úklid potrvá do konce listopadu a zapojilo se do něj 15 sezónních pracovníků, říká ředitel společnosti Bronislav Olšán.
5: Čistíme uliční vpusti, víceméně probíhá kompletní příprava města a této infrastruktury na zimní sezónu. Tuto činnost vykonávají sezónní zaměstnanci, kterých máme 15.
4: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko. Dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně Marika Gombitová. Slovenská zpěvačka měla v září 70. narozeniny. S místními fanoušky je oslaví svým jediným letošním koncertem v Česku. Láká například na duet s Davidem Žbirkou, synem Miroslava Žbirky.
6: Duet Nespalme to krásné v nás naspívala Marika Gombitová s Miroslavem Žbirkou v roce 2001. Po 25 letech zazní píseň v pražské O2 aréně na oslavu zpěvaččiných 70. narozenin. Žbirkových partů se ujme jeho syn David. Nové písničky v Praze nezazní. Ty si zpěvačka šetří na své 10. studiové album. Koncert v O2 aréně je jediným letošním vystoupením Mariky Gombitové v Česku. Narozeninovou tour zakončí 7. listopadu v Bratislavě. Filip Svoboda, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Hokejisté Pardubic v 9. kole Tipsport Extraligy vyhráli 3-2 ve Vítkovicích. V tabulce východočechů nadále patří druhé místo. Utkání hodnotí pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
7: První dvě třetiny jsme odehráli ve slušném tempu. Ve třetím domácí byli aktivnější my naší obětavostí a řekl bych i trošku zodpovědnou hrou jsme zápas uhráli.
3: Počasí.
4: Bude převážně zataženo, na většině území Pardubického kraje se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na horách dosáhnou teploty 9 stupňů Celsia. Tlak se měnit nebude, rozptylové podmínky jsou dobré a biopředpověď je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Osobní auto bouralo na silnici 1/35 ve Chvojenci v blízkosti čerpací stanice MOL. Na místě je policie, jeďte tam prosím opatrně.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat i zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné. Podle počasí někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhle tu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo. Tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně na jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo, to, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu, díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje. A právě v letních měsících, zcela neočekávaně řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské mise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Svátkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica. Everybody.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Volební místnosti jsou dnes otevřené do 14 hodin. V Lubníku na Orlicko-Ústecku hořel v noci rodinný dům. Příčiny požáru se vyšetřují. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. Dnes bude v kraji obloha převážně zatažená, odpoledne a k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty do 14 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Hezké sobotní dopoledne.
1: Volby 2026.
0: Do 14 hodin jsou dnes otevřené volební místnosti. Včera hlas v komunálních volbách odevzdala nejčastěji pětina až třetina voličů, tedy podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích ale svůj hlas odevzdala i polovina voličů. Volby do Senátu, které se konají v 27 obvodech, provází o něco menší účast. Rodinný dům se stodolou v Lubníku na Orlicko-Ústecku zachvátil v noci na dnešek požár. Při zásahu hasičů vybuchovaly tlakové lahve a pneumatiky. Propadla se střecha i stropy objektu. Kvůli narušené statice museli hasiči strhnout nestabilní štít. Při zásahu využili také výškovou techniku a dron. Majitel domu se nadýchal kouře a převzali ho do péče záchranáři. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Žejdlík. Příčinou vzniku požáru budou zjišťovat vyšetřovatelé. Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Dražkovic. Výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
2: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravu. Značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
0: Z ruzyňského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezipřistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících, říká jeho mluvčí Jiří Hanych.
3: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
0: V keltském skanzenu v Nasavrkách pořádají Archeoden. Speciální program k Mezinárodnímu dni archeologie nabídne ukázky přípravu březového dechtu nebo tavení rudy. V dílnách si pak návštěvníci můžou vyzkoušet výrobu barev nebo sestavit hrnčířskou pec. Opidium je otevřené do 16 hodin.
1: Sport.
0: Fotbalistky Česka prohrály úvodní zápas v baráži o mistrovství světa se Skotskem 0-2. Domácí výběr trenérky Klimkové dvakrát inkasoval ve druhé půli během 8 minut. Pak měly Češky dvě velké gólové příležitosti zásluhou střídající Franky Černé. Tu ale vychytala hostující brankářka.
4: Je to velká škoda, protože samozřejmě by jsem byla hrozně ráda, kdyby se mohla pomoct týmu takhle přijít a hned dát góla, ale doufám, že si zvládnu vytvořit šanci třeba i příští zápas nebo někdo jiný a zvládnu to i tak dotáhnout.
0: Odvetu se hraje český tým na hřišti Skotska v úterý.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo, na většině území Pardubického kraje se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách dosáhnou teploty 9 stupňů Celsia. Tlak se měnit nebude, rozptylové podmínky jsou dobré a biopředpověď je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Na silnici číslo 34 Uhlinská havarovalo osobní auto. Na místě je policie, jeďte tam opatrně. A policie také došetřuje nehodu auta na silnici 1/35 ve Chvojenci, blízkosti čerpací stanice MOL. Pokud jste na cestách, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: K Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes na vás čekám, abychom si společně připravili oběd a na ten dnešní se vážně těším. Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že dýně jsou momentálně všude kolem nás a není divu. Dýně se v posledních letech staly všudy přítomným symbolem podzimu. Nevyužíváme je jen k ozdobě zahrad, domů, veřejných prostranství, ale připravujeme je také na tisíc způsobů v kuchyni a pár receptů vám dnes i nabídneme. Ale hlavně si společně připravíme dýňové risotto, takže dnes budeme podávat podzimní pochoutku, která nejenže chutná, ale i na talíři hezky vypadá. No a o tom se můžete přesvědčit, pokud budete vařit s námi, tak ať je vám s námi i dnes hezky. Pozvání.

Dýňové risotto budeme dnes podávat, co potřebujete. Surovin není mnoho. Dýni Hokkaido, kilogram, 350 gramů rýže arborio, česnek, 250 ml bílého vína, půl litru kuřecího vývaru, cibuli, sůl, pepř, olivový olej a ještě na ozdobení petrželku hladkolistou. No a co vám dnes ještě nabídneme, tak asi vás nepřekvapím, když řeknu, že si uvaříme polévku a budou dokonce dvě. Nabídneme vám bramborák z dýně, upečeme si ji s česnekem a taky si řekneme, jak ji upravovaly naše babičky a prababičky. A dáme si dnes něco i na zub. Nebojte, nebude to dýně, uděláme si dobré lívance. Taková je tedy naše nabídka. Doufám, že se vám líbí.

0: Recept pro dnešní den.
1: Dýňové risotto, to je recept pro dnešní den. Jak na to, troubu předehřejte na 180 stupňů. Dýni nakrájejte na měsíčky a semínka vydlabejte. No a tu dýni pak spolu s neoloupanými stroužky česneku vyskládejte na plech vyložený pečícím papírem. Osolte, opepřete a zastříkněte olejem. Dejte péct asi tak na 30 minut, aby prostě ta dýně změkla a česnek hezky skaramelizoval. Pak vyndejte z trouby, nechte schladnout a dýni nakrájejte na kostičky. Polovinu z nich dejte do mixéru, vymáčkněte i ty stroužky česneku a hezky rozmixujte do hladka. Ve větším silnostěném hrnci rozpalte dvě lžičky oleje, vsypte cibuli a nechte zesklovatět. Pak přidejte rýži, promíchejte a za stálého míchání asi tak 3 minutky opékejte. Přilijte víno, vařte asi tak 5 minut nebo prostě dokud se tekutina nevsákne. A pak po částech přilévejte vývar. Každou další část přidejte, až když se předchozí vstřeba. Zároveň samozřejmě musíme hlídat, aby rýže byla tak akorát potopená a nikdy se nepřipálila ke dnu. No a nakonec do měkké rýže vmícháme dýňovo-česnekové pyré a opatrně i ty kostičky dýně. Podle chuti osolíme a opepříme.

0: Já myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z obyčejné dýně můžeme uvařit dobrý a nápaditý oběd nebo večeři. A nemusí nás to stát ani moc námahy, ani času. A pokud jste ještě nikdy dýni Hokkaido nespracovávali, tak věřím, že oceníte pár dobrých rad. Dýni Hokkaido s hezkou slupkou bez kazů nikdy neloupeme. Přišli bychom jak o cenné vitamíny, tak i o krásnou výslednou barvu pokrmu. Při vaření nebojte, slupka dýně Hokkaido zcela změkne. Dýni rozřízneme na půl přes stopku a vydlabeme vlákna se semínky. Ta dýňová semínka můžeme usušit a opražená použít pak na další vaření nebo jako ozdobu dýňového pokrmu. Měkká dužina z vlákny se do pokrmu nepřidává. Je pravda, že krájení dýně Hokkaido je trochu náročnější, protože, jak sami zjistíte, je trochu tvrdší, ale ta trocha námahy zase za výsledek vždy stojí. To by nám určitě potvrdil i šéf kuchař Radek Pálka, který nám nedávno nabídnul výbornou dýňovou polévku s kokosovým mlékem. A myslím, že stojí za to si jeho recept připomenout.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
0: Pojďme si ještě říct tu dýňovou polévku s tím kokosovým mlékem, protože to je něco, co často v té kuchyni vlastně jsme nepoužívali, to kokosové mléko, a ono to, si myslím, ta dýňová bez toho kokosového už ani nejde.
2: Kokosové mléko funguje u ty dýňový obzvlášť. Musím říct, že ta dýňová polévka, já jsem k té polívce hledal poměrně dlouhou cestu.
0: Dál manžel... bez chuti pro vás.
2: Ne, já jsem ji prostě nějak nemusel. Moje manželka ji měla ráda, vařila ji, já jsem to nikdy nechtěl. A teprve třeba 2-3 roky zpátky, právě možná díky těm zajímavým chutím, ty karipasy, kterou mi teďka budeme dát, a právě to kokosové mléko a tomu, jak prostě je ta polévka jiná, tak jsem si prostě k tomu našel cestu. Zaplať pánbůh, dneska už dýni koupíte prakticky celý rok, nemusíte čekat někde do října nebo do listopadu. Takže z toho, řekněme, neúplně oblíbeného jsem dneska dostala fakt jako na místo velkého favorita, mám ji hrozně rád. A právě i díky tomu, že se nezahušťuje žádnou mouku a je prostě krémová díky té vlastní konzistenci. Takže
0: potřebujeme dýni.
2: Budeme potřebovat dýni. Ideálně Hokkaido, že je dostupná přesně tak, a je to jediná dýně, která se vlastně nemusí lupat, takže to je jednoduchý. Takže 1 kg dýni Hokkaido, jedna polévková lžíce karipasty, ideálně červené. Ta se dá dneska běžně koupit, litr vývaru nahradit zeleninovým, pokud někdo je vegetarián nebo vegan. Kokosové mléko 350 ml, jedna čili paprička bez semínek, nemusí být, ale říkám, mělo by to mít takový ten šmrnc. A ještě třeba doporuču úplně na závěr navrch posypat trošku koriandrem. Jo, ale protože ten koriandr je taková bylinka, kterou ne každý má rád, tak jsem jim tam v zásadě nedával. A postup je jednoduchý. Do hrnce dejte karipastu, která se vlastně zahřívá na mírném ohni, pak se přidá dýně, vývar, zakryje se to, vaří se to do měka, to je 15-20 minut, když tam necháte o trošku díl, nic se nestane. Vlastně se to rozmixuje tyčovým mixérem, přidá se sůl, špetka pepře, a nakonec se to přidá to kokosové mléko, lehce se to zahřeje, máme tam tu nasekanou chili papričku na závěr, kdo chce, tak si to posype vlastně tím koriandrem, můžete si tam dát orestovaný semínka z dýně, můžete si tam dát dýňový olej, můžete si udělat krutonky, prakticky cokoliv.
0: Fantazii se meze nekladou.
2: Ale jenom tam je prostě skutečně důležitý ten poměr kilo dýně na litr toho vývaru, protože když to dáte míň, tak samozřejmě bude ta polévka velmi hustá, budete muset ředit, a nebo naopak bude velmi řídká, museli byste ji buď to svářet, což by mohlo být zase třeba na škodu, a nebo by potom zbytečně zahušťovat právě tou výškou. Takže kilo dýně na ten litr vývaru je úplně ideální. A pak těch 350 ml toho kokosového mléka.
0: Tak to byl recept Radka Pálky na dýňovou polévku. A aby toho nebylo málo, tak si teď zahrajeme a pak nám řekne Roman Staša, jak polévku dělá on. A můžete vyzkoušet oba recepty a dát nám vědět, která vám chutnala víc. Ale už teď mohu říct, že to bude hodně těžké rozhodování. Výborné jsou totiž obě.

0: ní máslo, spinde tam šalotku, česnek, potom tam můžete dát to bílý víno, který svaříte, zalijete to vývarem a povaříte to. Samozřejmě ten vývar můžete klidně svařit na polovinu, dáte tam kurkumu, potom tam přilijete smetanu. Upeče se dýně, dáte ji do toho, všechno to vymixujete, nahoru dáte dýňový semínka, zakápnete zmíněným lanýžovým olejem, dochutíte solí, pepřem a máte hotovo. Já vám přeju dobrou chuť.
1: A my za recept i přání děkujeme a budeme pokračovat. Je totiž nejvyšší čas zopakovat vám, jak máte dnes postupovat. Pokud vaříte s námi, dnes budeme podávat dýňové risotto. Jak na to? Troubu si předehřejeme na 180 stupňů. Dýni nakrájejte na měsíčky, semínka vydlabejte a tu dýni pak spolu s neoloupanými stroužky česneku vyskládejte na plech vyložený pečícím papírem. Osolte, opepřete a zastříkněte olejem. No a dejte péct, tak asi na půl hodiny, aby prostě dýně změkla a česnek hezky skaramelizoval. Pak vyndejte z trouby, nechte schladnout a dýni nakrájejte na kostičky. Polovinu z nich dejte do mixéru, vymáčkněte do něj i stroužky česneku a rozmixujte do hladka. Ve větším silnostěném hrnci rozpalte dvě lžičky oleje, přidejte cibuli pokrájenou na kostičky, nechte zesklovatět, pak přidejte rýži, promíchejte a za stálého míchání chvíli opékejte. Pak přilijte víno, vařte asi 5 minut, prostě dokud se tekutina nevsákne. No a pak po částech přilévejte vývar. Každou další část přidejte, až když se ta předchozí vstřebá, ale taky to musíte hlídat, aby ta rýže byla tak akorát potopená a nikdy se nepřipálila ke dnu, tak pozor na to. Nakonec do měkké rýže vmícháme dýňovo-česnekové pyré a opatrně i kostičky dýně. Podle chuti osolíme, opepříme a pak ještě samozřejmě dozdobíme tou petrželkou zelenou, aby to hezky vypadalo. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď tu mám tip ještě na dnešní večer. Co takhle bramborák z dýně? Jak na to? Tak to nám řekne Petr Novotný. Takže co si máme připravit na bramborák, který nám prý nikdy nezevšední?
2: K tomu budete potřebovat jednu dýni, nejlepší je Hokkaido, to vám říkám rovnou, 2 brambory, 2 vejce, 3 lžíce polohrubé mouky, česnek, majoránku, sůl. Tak, zopakujeme si, 1 dýni potřebujeme, 2 brambory, 2 vejce, 3 lžíce polohrubé mouky, česnek, majoránku a sůl. Tu dýni neoloupanou nastrouhejte pěkně na hrubém struhadle, umejte si ji předtím a jestli má takový změklý střed, tak ten vynechejte, nestrouhejte, ten určitě použijete jinak. Nastrouhejte si k tomu brambory, přidejte 2 vejce, tu mouku, česnek, tu majoránku a sůl, hezky to promíchejte a smažte to na oleji. Tahle ta směs na bramboráky má při tom smažení na té pánvi tu výhodu, to rychle poznáte, že nenasává olej. A ideální příloha k těmhle bramborákům je okurkový salát.

0: Dnes si připravujeme dýňové risotto a vůbec jsme se tak trochu víc zaměřili na dýni. A co vy? Už si našla své místo u vás v kuchyni? Zeptali jsme se na to a abych pravdu řekla, byla jsem překvapená.
1: Dělala jsem dýňovou polívku a dýňový koláč z jablky. Dýňová polévka se povedla, koláč nic moc. Byl to první pokus.
2: No, konzumuju dýni, já si ji pěstuju teda. Já si teda pěstuju hokajdovou dýni a dělám hlavně polívku, ale i peču nebo grilujem plátky.
3: Když si dávno, když byly děti malí, tak jsem dělala dýňový kompot.
0: Tak jak je vidět, dýni dobře znáte a tak tu mám pro vás ještě jeden tip. Recept, který jsem si přivezla z cesta, vážně stojí za to. Je to recept na pečenou dýni Hokkaido na rozmarínu a česneku. Jak na to? Neoloupanou dýni Hokkaido vydlabeme. Nakrájíme na plátky, asi centimetr silné. Tu dýni smícháme s olejem, solí a pepřem, hezky rozprostřeme na plech vyložený pečícím papírem. Pak rovnoměrně rozmístíme snítky rozmarínu a celé neoloupané stroužky česneku. No a pečeme v troubě, rozehřáté tak na těch 200 stupňů asi 45 minut, prostě hezky do zlatova. Česnek a rozmarín pochopitelně odstraníme, i když nadrobno nakrájené kousky rozmarínu můžete klidně v pokrmu nechat. Zkuste, uvidíte, že si pochutnáte. No a pochutnat bychom si měli i teď. A pokud si říkáte, že dýně už bylo dost, dám vám zapravdu a nabídnu vám něco na zub. Něco, na čem bychom si mohli pochutnat třeba dnes odpoledne. Nabídnu vám jeden typický český dezert. Na čem myslíte, že si pochutnáme? Netušíte? Tak já vám napovím. Jedná se o pokrm, který byl tak trochu sváteční a těšívali se na něj hlavně děti. A při jeho přípravě už naši předkové používali speciální pánev se 4 kruhovými prohlubeninami. Tak a teď už to určitě víte, že si pochutnáme na Lívancích a připraví nám je šéfkuchař Mirek Svačina.
4: Lidi se kynutého těsta bojí, ale nemají vůbec proč, protože je to naprosto jednoduché. Takže začneme. Zahřejeme si lehce mlíko. Musíme dát pozor na to, aby mlíko nebylo převařené. Je dobrý ho ohřát zhruba na 60-50 stupňů. Dále vezmeme vajíčko, kvasnice, hladkou mouku. Část kvasnic, jedno vajíčko a část hladké mouky vložíme do mísy, zastříkneme lehce mlíkem a připravíme si takzvaný kvásek, který necháme v klidu 15-20 minut odležet a lehce nakvasit. Pokud se nám toto povede a kvasnice začnou pracovat, tak můžeme přidat zbylé mlíko, zbylou mouku a citronovou kůru, kterou si předem nastrouháme z opláchnutého citronu. Těsto by mělo být takový hustší konzistence. Nesmí to být husté tak, aby jsme s toho udělali babovku. Když to řeknu takhle, musí to být těsto, který se dá krásně nalívat a buď pečeme lívance v takzvaném lívanečníku, anebo pokud máme pečící desku nebo litál, lze péct klasicky jednotlivý lívance, prostě čistě bez jakékoliv formy, takže to těsto musí být takový dobrý, aby se nám nerozlilo a zase na druhou stranu, aby byla bábovka. Já lívance obaluji ve skořicovém cukru, což je klasická mletá skořice a mouškový cukr. A dále sladký tvaroh. Znamená, vezmete si tvaroh, klasický vaníčku tvaru a přidáte do ní žloudek, cukr, lehce povolíte mlíkem a vymícháte takový ten klasický tvaroh, jak známe z našich babiček, který dávali do buchet nebo i k buchtám. Takový dobrý tvaroh s citronovou kůrou, naprosto skvělý těm lívancům. A ještě přidáváme čerstvé borůvky.

0: Lizo, to budeme dnes podávat. A já vám naposledy zopakuji, jak na to. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Dýni nakrájejte na měsíčky a semínka vydlabejte. Tu dýni pak spolu s neoloupanými stroužky česneku vyskládejte na plech vyložený pečícím papírem. Osolte, opepřete a zastříkněte olejem. Dejte péct na 30 minut, aby ta dýně hezky změkla a česnek skaramelizoval. Pak vyndejte z trouby, nechte schladnout a nakrájejte na kostičky polovinu. Z nich dejte do mixéru, vymáčkněte i ty stroužky česneku a rozmixujte hezky do hladka. Ve větším hrnci rozpalte dvě lžičky oleje, přidejte cibuli pokrájenou na kostičky a nechte zesklovatět. Pak přidejte rýži, promíchejte a za stálého míchání 3 minuty opékejte. Vylijte víno, vařte asi tak 5 minut, dokud se ta tekutina hezky nevsákne. Pak po částech přilévejte vývar. Každou další část přidejte, až když se ta předchozí vstřebá, ale pozor, musíme hlídat, aby se rýže nepřipálila ke dnu. Nakonec do té měkké rýže vmícháme dýňovo-česnekové pyré, opatrně i kostičky dýně, podle chuti osolíme, opepříme a ještě pak dáme navrch pochopitelně tu petrželku, ať to hezky vypadá. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď se vydáme s Jaroslavem Hořením a Vladimírou Jakoubějovou do kuchyně našich babiček a prababiček, které dýně taky dobře znali.
1: My si dnes vyrobíme kompot z dýně, který byl velice oblíbený. Možná, že některé posluchačky budou znát recept na kompot z dýně jako ananas. To naše babičky nepřipravovaly, ale připravovaly s jinými ingrediencemi, o kterých budeme hovořit.
2: Je jedno, jakou dýni použijeme, protože jednak budou určitě k mání, u kterého zahrádkáře ty velké dýně přerůstající záhon, ale pak jsou různé ty dýně Hokkaido a jiné exotické dýně.
1: Tykev Turek, tak jak naše babičky dýni nazývaly, je ta dýně velká. Ta oranžová, která tedy rostla na těch zahrádkách víceméně divoce, ale ty ostatní druhy dýní, které se k nám většinou teď dovážejí, tak ty naše lidové prostředí neznalo. Na 1 litr vody na nálev na kompot budeme potřebovat 0,5 kg cukru, 2 lžíce octa, 5 hřebíčků, 1 celou skořici a 1 celou vanilku. Podle těch hřebíčků a skořice vidíme, že ten kompot bude takový velice pikantní až perníkový. Dýni nakrájíme na kostky, oloupanou a bez semínek, dáme ji do hrnce a zalijeme vodou, do které přidáme ocet. Vody přidáme tolik, aby byl povrch dýně zalitý. Necháme přes noc stát a druhý den scedíme, znovu zalijeme čistou vodou s octem a necháme stát zhruba 3 hodiny. Potom slijeme a takto upravenou dýně zalijeme nálevem. Na 1 litr vody přidáme 0,5 kg cukru, vanilkový lusk, celou skořici a hřebíčky. Vše spolu vaříme, dokud dýně není sklovitá. Potom ji děrovanou naběračkou vybereme do sklenic a nálev ještě 10 minut necháme povařit. Zalijeme nálevem ve sklenicích, uzavřeme a ihned dáme do deky až do úplného vychladnutí.

Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd, dnes tedy dýňové risotto. Doufám, že vám bude chutnat. A doufám, že vám bude chutnat oběd i příští týden, kdy si společně připravíme krůtí maso na pivo s chlupatými knedlíky. Co budete potřebovat? 800 gramů krůtích prsou, 2 cibule, rajčatový protlak, 300 ml piva, 300 ml vývaru, 3 mrkve, menší celer, sádlo, chleba budete taky potřebovat na zahuštění, česnek, 3 snídky tymiánu, sůl a pepř. A ještě na knedlíky, tak to znáte, kilogram nastrouhaných syrových brambor, 100 gramů hrubé mouky, 60 gramů strouhanky a 2 vajíčka. Takže 800 gramů krůtích prsou, 2 cibule, rajčatový protlak, 300 ml piva, 300 ml vývaru, 3 mrkve, menší celer, sádlo, tvrdší chléb, česnek, tymián, sůl, pepř a pak ještě kilogram nastrouhaných syrových brambor, 100 gramů hrubé mouky, 60 gramů strouhanky a 2 vejce. Tak teď už rychlá kontrola. Krůtí prsa, cibule, protlak, pivo, vývar, mrkev, celer, sádlo, tvrdší chléb na zahuštění, česnek, tymián, sůl, pepř a ještě taky syrové brambory, kilogram hrubá mouka, strouhanka a 2 vajíčka. To všechno budeme potřebovat příští týden, tedy pokud budete vařit s námi, pochopitelně, a já doufám, že budete. Tak, suroviny známe, oběd máme, už jdeme na to, tak rychle. Ještě rozloučení a přání od Zdeny Kabourkové. Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc,

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Česku pokračují komunální a senátní volby. Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti. Hřensko na Děčínsku otevřelo část parkoviště a silnice, na které se zřítilo zhruba 10 tun kamení. Hokejisté pardubického B týmu nastoupí na ledě Havířova. Odpoledne bude v kraji převážně zataženo, zaprší. K večeru budou srážky ubývat. Čekejte teploty do 14 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré sobotní poledne.
1: Volby 2026.
0: Jen necelé 2 hodiny zbývají do uzavření volebních místností v Česku. Druhým dnem se lidé vybírají komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Sčítání hlasů začne po 14. hodině.
2: Hlasovat v obecních volbách přišla včera zhruba 1/5 až 1/3 voličů. To je podobně jako před 4 roky. Volby do třetiny senátu provází o něco menší účast. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce se zatím volby obešly bez větších komplikací.
3: I podle digitální informační agentury e-dokladovka funguje bez zásadních problémů. Samozřejmě jsou to volby na 14,5 tisících místech, takže nějaké dílčí stížnosti se mohou objevovat, ale není to nic systémového.
2: Sčítání v komunálních volbách trvá i několik hodin. O průběžných výsledcích bude informovat Radiožurnál a Český rozhlas Plus ve speciálním vysílání. Začíná hned ve 2 hodiny odpoledne. Vše o volbách najdete taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Krajská knihovna v Pardubicích bude na podzim pokračovat v projektu Digitální Odysea. Jde o bezplatné kurzy pro lidi nad 65 let, kde si můžou osvojit dovednosti spojené s chytrými telefony a aplikacemi. Další z nich je naplánovaný na 20. října a je nutné se do něj v případě zájmu předem přihlásit. Hřensko na Děčínsku už otevřelo část parkoviště, na které se v pátek v noci sesunulo zhruba 10 tun kamení a hlíny. Průjezdná je také silnice, která na něj navazuje. Podle vedení obce se podařilo kameny odklidit pomocí bagru. Skalní četa Národního parku České Švýcarsko pak prohlédla svah nad vysokozátěžovými bariérami. Další řícení už ale nehrozí, potvrdil vedoucí skalní čety Stanislav Feigl.
4: Zabezpečili jsme jednotlivý kameny, které tam byly ještě uvolněný. Ty kameny, co byly dole, tak jsme schodili ještě na to parkoviště a vlastně jsme to dočistili a teďka tam aktuálně nehrozí žádný další nebezpečí.
0: 25 let na hudební scéně a své 40. narozeniny dnes koncertem oslaví Tereza Kerndlová. V pražském Fóru Karlín zaspívá své nejznámější písně i skladby z alba Diamanty. Spolu s Terezou Černochovou připomene také začátky ve skupině Black Milk. Jejich společné vystoupení bude poctou zesnulé Heleně Zeťové. Mezi hosty bude i Leoš Mareš, se kterým Kerndlová zaspívá duet Nejlepší nápad.
1: Sport.
0: Hokejová Maxaliga pokračuje kompletním programem 12. kola základní části. Rezervní tým Pardubic nastoupí v 17 hodin na ledě Havířova.
5: Východočeši měli výborný vstup do sezóny, když dokázali vyhrát úvodních 6 zápasů. V posledních kolech si ale připsali 2 porážky. Pardubičtí nebodovali na ledě Třebíče a doma s Litoměřicemi. Havířov je v tabulce na 9. příčce. Po 6 porážkách v úvodu přišly 4 výhry a to havířovské posunulo směrem nahoru. Utkání začíná na ledě Havířova v 17 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Pardubickém kraji převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na horách naměříte 5 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky, ty budou dobré až velmi dobré, tlak se nezmění a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V tuto chvíli nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezké sobotní poledne přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice, a to ve chvíli, kdy můžeme směle odstartovat písničky od srdce, a protože je víkend, v této 60-minutovce si můžete přát tu svoji oblíbenou anebo oblíbenou někoho, koho chcete potěšit. Kontakty připomenu rychle, protože věřím, že většina z vás je zná. E-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Také SMSky nám můžete posílat ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, do kterého je potřeba tedy ještě nacpat název písničky a interpreta. 160 znaků se tam vejde, tak uvidíme, jestli se vám to podaří. Každopádně SMSkové číslo 90 011 04 a ještě telefon, pokud byste někoho chtěli sami vlastními slovy živě do vysílání pozdravit, 726 46 46 48 48. A dáme si Leonu Machálkovou s Petrem Kolářem na úvod. Marinám k dnešnímu svátku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, splněných přání a už mlčím dohrát.
7: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Den, kdy se vrátí láska k nám, Alena Machálková, Petr Kolář, telefony blikají, SMSky chodí, e-maily taky. Zdravím Pepu s Mílou, kteří telefonovali právě teď z chaty, no a mám zahrát něco od Marty Kubišové pro Mílu, protože prý dnes udělala dobrý skutek a důchodkyním kamarádkám rozvážela houby, tak jsem se hned ptal, jestli rostou a prý ano, prý rostou, tak to je fajn, Pepa čistil, no a za odměnu prý může večer, teď nevím, jestli říkal na pivo nebo na fotbal, to je jedno, zkrátka si večer užije. Zdravím Pepu i Mílu, ať to jde, a Marta už se chystá.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

A pokračujeme ve vyřizování vašich vzkazů a plnění hudebních přání. Dobrý den k vám do studia všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky Máš něhu andělů od Marcela Zmoška a bude to k narozeninám pro moji kamarádku Alenu Bořkovou. Milá Alenko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy posílá tuhle gratulaci a my se připojujeme, přejeme také hlavně zdraví a všechno nej.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice stále s vámi. Milé rádio, prosím písničku Summer Nights 95 od MCho Erika a Barbary, píše Markus.

0: MC Erik, Barbara ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Telefonní linka obsazená. Zdravíme paní Hanku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, vy máte na srdci nějaké to přáníčko a vzkaz. Pojďme na to.
1: Chtěli bychom s manželem nechat zahrát Blance Neťukový z Ústí nad Orlicí k dnešním narozeninám. Mm-hmm. A tímto jí přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka, lásky od dětí a těšíme se na odpolední párty na Andrlově Chlumu. 70 je Blani jenom jednou za život. Jupi, jupi.
0: Počkejte, to budete slavit přímo na Andrláku nahoře, jo?
1: Ano, ano.
0: A aby to bylo zasloužené, tak se tam musíte vydrápat nahoru.
1: Nebudeme se drápat, už jsme staří, jedeme autíčkem.
0: Jo, takhle, tak to jo. Takže to bude hezky takhle s dovozem až na místo. No tak si to hezky užijte, samozřejmě pořádně to oslavte. Blance i od nás, veliká gratulace, ať ta dnešní akce stojí za to a jdeme jí zahrát písničku, jo?
1: Ano, děkuju. Tak,
0: není za co.
1: Zdravím vás všechny,
0: naslyšenou. Taky, naslyšenou.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: A v poledne vám také zahrajeme muziku podle vašeho výběru v písničkách od srdce. Pokud jste naladili, tak ve správnou chvíli, protože okamžik, kdy si můžete psát, nastal právě teď, ale chtěl jsem říct, že nám samozřejmě můžete dál psát na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Zahrajte prosím ve vašem pořadu písničky od srdce, písničku Šrámy od Františka Kasla, je to duet, a tuhle písničku bych chtěla poslat pro mou kamarádku Lenku Vlasákovou k narozeninám. Milá Leničko, chci ti popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, to ti přeje Martina, která děkuje moc za zahrání. Tak já jsem hledal tuhle novou písničku, leč v naší sbírce písní jsem nenašel. Ale mám tady od Františka Kasla ještě jeden duet, také pěkný, s Gábinou Goldovou, tak doufám, že se bude líbit.

0: Jediný lék, Gabriela Goldová, František Kassel ve vysílání Českého rozhlasu v písničkách Od srdce. Tak a teď nevím, jestli se mi povedlo přemluvit paní Jarku, aby vydržela na telefonu a uslyšíme ji do vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, povedlo.
0: Hezky, hezky. No tak to je teda paráda, to je den D dneska. Slyšíme, Jarku, ono to vypadá jako, že si vás vymýšlím, totiž už trošku víte.
1: Vy si neumíte vymýšlet.
0: No, někdy, třeba když je věřte, nevěřte, tak umím.
1: Já vím, že lžu. Tak no, pane Hruban, bych vás chtěla poprosit o Dalibora Jandu, o písničku, tak ti jo.
0: Jasně, rád zahraju, určitě. Pošlem mi asi, předpokládám hlavně pro vás, že jo, pro pěkný den.
1: A já bych ji ještě přece poslala paní Alence Šmehlíkový do Moravské Třebové, která ano. Má dneska narozeniny.
0: Dobře. Tak posíláme gratulaci, to zvoní vám nebo mně?
1: Mně nic nezvoní.
0: Aha, tak mě tady zvoní telefon, ale není můj, tak...
1: A jo, když zvoní něco, no?
0: Že jo? Uh-huh. Už ne. Tak jo, tak gratulujeme oslavenkyni, dáme si Dalibora Jandu, jinak moc díky, že jste šla do vysílání. Pozdravujte u vás v Osíku, ať Dobře. Se daří a krásný víkend.
1: A vám, co taky daří, děkuji za zahrání.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

Tak ti dě, to byl Dalibor Janda, písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Malinko zpomalíme. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Honzy Nedvěda pro naši dobrou kamarádku Jarmilku, která dnes slaví krásných 70. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Marie, Věra a Blanka, přejeme i my z rozhlasu.

0: Dobrý den do Pardubického rozhlasu. Rádi bychom popřáli Věrce Vrbové z Lukavice, která tento týden oslavila krásné 60. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let. Ať má vždy důvod k úsměvu, kolem sebe samé fajn lidi a ať se jí splní všechna přání. Toto přání posílají šediváci a k tomu věnují písničku od Michala Davida. Pár přátel stačí mít.
1: Takové dny jsou,

Také paní Boženka napsala do sobotních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Míro, přeji pohodu do podkroví, díky za přání, vám také pohodovou, byť deštivou sobotu. No a prosím píseň Černovláska, díky Boženka.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: A každý den po 12. si můžete v našem vysílání užít písničky od srdce, o víkendu navíc podle vašeho výběru. Ze Svitav napsal pan Mojmír. Když jsou písničky od srdce, tak zkuste najít Salome od Karla Kryla. Už jsem skoro zapomněl text. Díky, Mojmír ze Svitav. Tak jdeme zopakovat text, připomenout jeden biblický příběh a zkusit nalézt metaforu doby.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo prastaré říkadlo, dějiny když tvoří se,

Karel Kryl za námi a 2 minuty po 3/4 na jednu v písničkách od srdce. Další přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Láska se nám může stát od Olgy Lounové a Václava Nojda Bárty pro jednoho Smíška posílá a děkuje Muchlinka.

10 minut zbývá z dnešních poledních písniček od srdce, čas se krátí, ale zkazů pořád dost, tak pojďme rychle na další, zahrajte jednou to pomine, bude to pro copatou Sáru k svátku, Karel a Laděnka, ještě vzkazík, rychlý, stručný, Sáro, měj se.

Jednou to pomine, tak to byla Raduza a myslím, že můžu říct, to byly písničky od srdce, i když ještě jeden vzkaz a jedna písnička zazní, a to od paní Mileny, která telefonovala s Chrudimi pro zdárné ukončení voleb. Máme zahrát Hej páni končele, tak pravda, ještě hodinu a kousek máte na to, abyste mohli odvolit v komunálních a senátních volbách. Pak se místnosti zavřou, začne sčítání hlasů, komisím tedy přejeme, ať to jde, a volební dění budeme pochopitelně sledovat i v našem vysílání, ať už v dobrém odpolední nebo ve volebním speciálu, který nabídneme od 17 hodin. Takže zdravíme paní Milenu do Chrudimi a Hej páni končelé právě teď.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Volební místnosti se zavřou už za hodinu, poté začnou komise sčítat hlasy a předávat je statistickému úřadu. Lidé v Hradci Králové jsou podle průzkumu ve svém městě spokojeni. Dnes je Světový den duševního zdraví. V Česku podle psychiatrů chybí provázaný systém péče. A počasí odpoledne bude v kraji převážně zataženo s deštěm, teploty do 14 stupňů. Posloucháte zprávy s Věrou Přibylovou. Dobré sobotní odpoledne.
6: Volby 2026.
5: Už jen hodinu budou otevřené volební místnosti. Lidé v nich vybírají nové obecní zastupitele a v několika desítkách obcí Pardubického kraje také senátory. Ve 14 hodin začnou volební komise ručně sčítat hlasy. Poté je předají na sběrná místa Českého statistického úřadu, kterých je v kraji 26. Ten je pak začne okamžitě zpracovávat, vysvětluje ředitelka pardubické pobočky úřadu Veronika Tichá.
7: Data jsou k nám dodána na flash discích spolu s papírovým tedy zápisem. My na těch přebíracích místech tyto zápisy po formální stránce zkontrolujeme. A z toho pořizovacího počítače přes zpracovatelský počítač data odcházejí do našeho centra, kde jsou v podstatě dále zpracovávána a zároveň vlastně prezentována na webu volby.gov.cz.
5: Městská společnost Sporte Svitavy zahájila podzimní úklid ulic a chodníků. Pracovníci se zaměřují především na sběr spadaného listí, které by v zimě mohlo ucpat odvodňovací vpusti. Úklid potrvá do konce listopadu a zapojilo se do něj 15 sezónních pracovníků. S kvalitou života v Hradci Králové je spokojených 87% jeho obyvatel. Ukázaly to výsledky sociologického průzkumu agentury STEMmark. Respondenti vyzdvihují kulturu, sportovní vyžití i investice do zeleně. Kritičtí jsou naopak k situaci s parkováním a bytové politice. 4měsíční ošetření se zúčastnila více než tisícovka lidí starších 18 let. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. V posledních letech v Česku přibývá lidí s duševním onemocněním, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. V každém kraji má proto vzniknout minimálně jedno krizové centrum. Lidé by ho mohli navštívit bez doporučení lékaře, informovala o tom psychiatrická společnost. Taková zařízení by mohla pomáhat i některým dětem, které se sebe poškozují, ale nepotřebují přímo péči psychiatra. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl primář dětské a dorostové psychiatrie nemocnice Ostrava Jan Uhlíř.
8: Většinou se jedná o takzvané nesuicidální sebepoškozování se, což je v podstatě reakce na nějaký jako emoční stav, emoční vypětí, náhle, intenzivní, které se ten adolescent nenaučil řešit jiným způsobem než tím sebepoškozením.
6: Počasí.
5: Odpoledne bude v Pardubickém kraji převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách naměříte 5 až 9 stupňů Celsia. Vítr povane mírnýho západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky ty jsou dobré až velmi dobré, tlak se nezmění a biopředpovědi na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dvě osobní auta bourala v ulici Pernštínská v Lázních Bohdaneč. Policie tam nehodu vyšetřuje a vy tam prosím dejte pozor.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
1: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
6: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3-kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat.

0: Tak, vystoupali jsme nahoru. A musím říct, že to není nic pro člověka. Se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
1: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
0: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají. Co si určitě nemají nechat ujít?
1: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
2: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Sylvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte sobotní výlety, no a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí, zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka, ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je 5 výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec na Hané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku. Tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte?
2: Stáli u toho, když vznikla republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, ne již ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo. Navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíme dál, že opravdu to takhle jsme vždycky cítili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme svět o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to batelavička nula.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky batelavičku.
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme

0: vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
1: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. Sem na Vysočinu si myslím, že se to hodí, tady nádherný výhled.
0: Batelavička je usazená mezi balvany.
1: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
0: A je to taková lavička lehačka.
1: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
0: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přejeli na nádhernou vyhlídku.
1: Jsme na novoveské batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
0: Krásná louka, tady by se válely sudy.
1: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
0: Tady už je i vyměněné prkénko.
1: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím. Měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
2: Vypráví spoluautor originálních batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem, v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner a částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Porové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčchen, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálení milířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jihovýchodní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá Novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, a čili jsme ve středu obce. A zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je pod stou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Volební místnosti se uzavřely. Podle prvních odhadů je volební účast v Pardubickém kraji v komunálních volbách pod 45%. Pardubické podzimní městské slavnosti dnes nabídnou tiší ohňostroj. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. A počasí dnes čekejte v regionu převážně zataženo srážky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Komunální a v některých obvodech také senátní volby skončily. Volební komise teď budou ručně sčítat odevzdané hlasy. Výsledky zadají do počítačového systému a poté předají ke kontrole na sčítací místa. Tam správnost údajů ověří statistici. Podle ředitelky pardubické pobočky Českého statistického úřadu Veroniky Tiché je celý proces nastavený tak, aby byla zajištěna maximální transparentnost voleb.
2: Celý proces je naprosto transparentní, neboť okrskové volební komise jsou sestavovány ze zástupců jako jednotlivých volebních stran a to, co nám komise předává, si okamžitě může zkontrolovat prostřednictvím toho opisu, který od nás získává. Takže je to naprosto transparentní, celý proces zpracování je oddělen od veřejné sítě, takže vylučuju jakékoliv pochybnosti v tomto směru.
0: A s dalšími volebními informacemi je ve studiu Milena Vápeníková.
3: Podle prvních odhadů byla volební účast v Pardubickém kraji v letošních komunálních volbách nižší než před 4 lety. Měla by se pohybovat pod 45%. V menších obcích byl zájem voličů vyšší, někde až 70%, ve velkých městech většinou kolem 30%. Celkem se v Pardubickém kraji volilo ve více než 450 obcích. Ohlasy voličů se v nich ucházelo přes 11 300 kandidátů. Z jediné kandidátky lidé vybírali ve 149 obcích. V dalších 109 byly kandidátní listiny dvě. 9 kandidátek bylo v Pardubicích a nejvíc kandidátek s jediným jménem, celkem 17, měli v Kostěnicích na Pardubicku. V celém Pardubickém kraji je pak 876 volebních okrsků a oprávněných voličů více než 400 tisíc. Veškeré informace k volbám najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Městské slavnosti dnes v Pardubicích vyvrcholí lampionovým průvodem a ohňostrojem. Ten se díky dokončené opravě mostu vrací zpět k Labi. Světelná show bude ale tiší. Organizátoři totiž omezí výškovou techniku a hlučné kulové pumy nahradí vizuálními efekty. Pokračuje mluvčí magistrátu Matyáš Strnad.
4: Vyvrcholením slavností bude v 19 hodin a 30 minut tiší pyromuzikální ohňostroj a světelná show na pravém břehu Labe za mostem Pavla Vonky. Nejlepší výhled nabídne protější břeh u nábřeží závodu Míru. Hudební doprovod si navíc můžete pustit přímo ve svém telefonu prostřednictvím aplikace Pyrocast.
0: Vietnamská letecká společnost Vietjet Air dnes spustí pravidelnou leteckou linku mezi Prahou a Hanojí. První letadlo na této trase odletí z letiště Václava Havla v Praze před 21. hodinou. Cestující čeká mezi přistání v kazašském Almaty. Linka bude v provozu dvakrát týdně v úterý a v sobotu. Mluvčí letiště Praha Jiří Hanych uvedl, že by linku mohlo využít během prvního roku téměř 70 tisíc cestujících.
1: Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek bude po výhře nad Nizozemcem Spakersem na mistrovství světa v Baku bojovat o bronz v kategorii nad 100 kg. V případě vítězství získá 6. medaili ze světových šampionátů.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte převážně zataženo na většině území srážky, které budou později večer spolu s oblačností ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů. Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená, postupně až polojasná, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně. A zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přehánkami. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku. Nehoda se stala v ulici Pernštýnská v Lázních. Bohdaneč bourala tam dvě osobní auta a dvě osobní auta se střetla také u Krouny na Chrudimsku na silnici číslo 34. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
7: Je to tady, jak už jste slyšeli ve zprávách, volby skončily a začíná sčítání hlasů. Práce pro volební komise a statistiky. Český rozhlas Pardubice nabízí až do pozdního večera speciální vysílání, zajímavosti, ohlasy, komentáře a později i průběžné a konečné výsledky. To vše je před námi, naši reportéři byli, jsou a budou v terénu. Takový servis šitý na míru pardubickému kraji vám nikdo jiný nenabídne. Můžeme začít.
6: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubice se Zdeňkem Novákem.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice, samozřejmě i k našemu volebnímu vysílání budou patřit písničky. Pokud byste stáli o tok slova a jen volební informace, pak jsou tu naše celoplošné stanice Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Ale u nás ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je zase všechno laděné vyloženě pro pardubický kraj.
1: Volby 2026.
0: Samozřejmě čekáme na první sečtené hlasy a to má ještě svůj čas. Na každý pád víme, alespoň od krajského úřadu, že na území Pardubického kraje očekáváme v průměru nižší volební účast než před 4 lety. Podle dosavadních odhadů by se měla pohybovat pod hranicí 45%. Mezi jednotlivými obcemi a městy panují poměrně výrazné rozdíly, zatímco v menších obcích a městech volební účast často atakuje hranici 60% a v některých případech se blíží dokonce 70%. Ve větších sídlech se pohybuje přibližně kolem 30%. Konají se komunální volby v části Pardubického kraje, tedy i volby senátní v obvodu Rychnov nad Kněžnou a ve 38 obcích hlasovali taky v referendech. Třeba obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku se vyjadřovali k plánované výstavbě větrných elektráren. Průběžné výsledky, konečné výsledky, to je ještě daleko, ale dejme slovo reportérce Aně Svobodové, která v pátek natáčela přímo na místě.
2: Přečtu, souhlasím s výstavbou větrných elektráren v katastru území ve správě obce Kamenná Horka, okres Svitavy. Pokud souhlasíte, zaškrtnete ano, pokud nesouhlasíte, zaškrtnete ne.
3: Jmenuji se Viktor a v Horce žiju 4 roky, 5. Mně jsou sympatický. Jako je to asi složitější volba, když to máme člověk u svého domu, ale jako všeobecně jsou mi docela sympatický.
4: Takže spíš podporujete tu výstavbu těch elektráren?
3: My jsme se tak nějak domluvili doma, tak podle toho jsem se opatřil.
5: Vymazalová Libuška. V Kamenné Horce žiju 70 let. Nesouhlasím s ním, protože lidi špatně spijou a vadí to a i ptat tu a takovým.
2: Takže referendum přijde do červené a pátky volby do šedé.
4: Velká část lidí, která sem v Kamenné Horce přišla odvolit od nového zastupitelstva, očekává, že zlepší vzájemné vztahy v obci.
5: Dědina je rozdělená, rozdělilo to pár lidí, co se sem přistěhovalo. Dědina tady vždycky držela pokupě.
6: Pokaždé chodíme volit, že jo, no. A důležité, aby se tady trošku spravilo, no. Aby trošku sobě ty mezihezky vztahy tady lepší, jak to je, no.
4: Že to si slibujete od těch voleb, proto jste
6: bude,
4: přišla.
6: No, snad to jak bude, no. Uvidíme.
7: Marta, volit se má chodit, že jo, a je potřeba to změnit tady.
4: A co konkrétně, takže byste tady změnila?
7: Tu sestavu.
8: Snad už to nějak když, dopadne, že se nějak domluví, ale...
9: Když něco na hřišti, tak půlka dědiny jde za téma, vrhne jde, potom když dělají ti druzí, zas jdou, zas ten spodek nende.
4: Jak dlouho žijete v Kamenné Horce?
8: Já,
4: a tohle je tady teda teďka v posledních letech, nebo já, kdy se to změnilo?
8: No, v posledních letech.
2: Budete chtít taky hlasovat do referenda.
4: Z Kamenné Horky Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Aně, děkujeme a ještě dodáváme, že o výstavbě větrných turbín nerozhodovali na Svitavsku jen lidé v Kamenné Horce. Místní referenda se během voleb konala taky ve Skleném, Mikulči a taky v Dětřichově.
1: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 14 hodin 21 minuta s vámi je povolební vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pohledem policie. Policie během nynějších voleb řešila několik podezření na narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. Další detaily dodáme později v našich zprávách. Teď pojďme přímo do našeho kraje.
1: Volby 2026.
0: Než budou známé první výsledky, ať už ty průběžné nebo později ty konečné, budeme vám v našem vysílání postupně připomínat, s jakými hlavními problémy se budou muset v jednotlivých okresních městech vypořádat nově zvolení zastupitelé. A přidáme i další upozornění, na co v tomto regionu upřít pozornost. Informace o Chrudimi má připravené reportér Josef Kopecký. Josefe, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak v Chrudimi dopadly minulé komunální volby? Kdo město poslední 4 roky vede?
2: Minulé volby s velkým náskokem vyhrálo hnutí ANO, které získalo v 27 členem zastupitelstvu rovnou 10 křesel. Patří mu post starosty, kterým je František Pilný, i místo starosty ten zastává Zdeněk Kolář. Radniční koalici tvoří ANO spolu se sdružením Chrudimáci, ti získali 3 mandáty a mají neuvolněného místo starostu a ještě Piráti se 2 křesly a postem uvolněného radního.
0: A teď řekněme, které politické subjekty usilovaly o přízeň voličů v těchto volbách, ve volbách 2026.
2: V Chrudim letos kandidovalo celkem 10 stran hnutí a dalších subjektů, je to stejný počet jako při minulých komunálních volbách, ale objevila se i nová jména. Začnu ale těmi, kteří už v současném zastupitelstvu působí. To je tedy hnutí ANO, sdružení Chrudimáci a Piráti figurují na kandidátce Lidi s Chrudimi. Dále jsou to SNK, Evropští demokraté a také ODS. Poprvé se mezi kandidáty objevil Dialog pro Chrudim, Sdružení sociální demokracie, Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD, České suverenity, sociální demokracie a nezávislých kandidátů. Nová je také koalice Chrudim společně, kterou tvoří hnutí Starostové a nezávislí a strany TOP 09 a KDU ČSL. Dále jsou to Nezávislí pro Chrudim, Sdružení strany Pro, Právo, Respekt, Odbornost a nezávislí kandidátů. Nová koalice pro Chrudim, kterou tvoří liberálně ekologická strana a hnutí Naše Česko. 10. subjektem je nově SPD s podporou nezávislých.
0: Můžeš připomenout některá důležitá témata letošních voleb na závěr?
2: Velmi často to byla otázka parkování, nedostatek míst na sídlištích, ale i v samotném centru Chrudimi. Velký problém je hotel Bohemia, který chátrá od nedokončené rekonstrukce v roce 2013. Městu tím pádem chybí ubytovací kapacity a také se zatím nepodařilo dotáhnout plán na stavbu podzemního parkoviště před hotelem. No a zmíním ještě třeba hospic. Provozovatelé se dostali do střetu s investorem, který v blízkosti plánuje bytovou výstavbu. Krajní varianta je, že hospic ve městě skončí. A i tohle bylo téma, které se před volbami objevovalo.
0: Výborně. Chrudim a Josef Kopecký, děkujeme ti.
2: Pěkný den.
0: Za chvíli přijde do studia Milena Vápeníková a řekne nám další volební aktuality a pak se taky zaměříme na krajské Pardubice. Co tady a důležitá témata letošních voleb, kdo se ucházel o přízeň voličů v těchto volbách, kdo vládl Pardubicím uplynula 4 léta. Všechno to probereme.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Volby 2026.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: A my teď ve volebním speciálu přivítáme Milenu Vápeníkovou. Bylo 14:30.
0: Volby 2026.
3: Dobré odpoledne. Ke komunálním volbám v Pardubickém kraji přišlo letos pravděpodobně méně lidí než před 4 lety. První odhady mluví o průměrné účasti pod 45%. Ohlasy voličů se ucházelo přes 11 300 kandidátů ve více než 450 obcích. V části Pardubického kraje se uskutečnily i volby senátní. Volilo celkem 52 obcí na Pardubicku a Orlicko-Ústecku, které spadají do obvodu 48 v Rychnově nad Kněžnou. Tam proti sobě stojí pouze dva kandidáti. Vítěze bychom tedy měli znát už dnes. A vedle toho se v Pardubickém kraji konala také 4 místní referenda. Další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Volby 2026.

0: Zdravíme vás z povolebního speciálu Českého rozhlasu Pardubice. 14 hodin 37 minut zaregistrovali jsme od digitální a informační agentury, že e-doklady byly naprosto bez potíží, i druhý den zvládli všichni e-doklady použít a akceptovat. Tak a jdeme dál.
1: Volby 2026.
0: Před chvílí jsme tu měli Josefa Kopeckého, který shrnul dění v Chrudimi, to předvolební i volební. Na výsledky čekáme samozřejmě. Kromě městského zastupitelstva obyvatelé Pardubic volili také do 8 městských obvodů. Ano, to už jsme v Pardubicích. To sčítání samozřejmě prodlužuje. Je tady se mnou reportérka zpravodajství Naďa Kubínková. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak po 14. hodině jsme shrnuli tedy to, co se dělo v té Chrudimi s Josefem Kopeckým. Teď, kdo vedl pardubickou radnici v Pardubicích v minulém volebním období?
2: Tak v roce 2022 vyhrálo pardubické komunální volby hnutí ANO, které získalo 12 mandátů v 39 členem zastupitelstvu. Na velké radnici vytvořilo koalici se sdružením Žijeme Pardubice, které mělo 4 mandáty. Třetím koaličním partnerem bylo se 4 křesly uskupení Společně pro Pardubice. Koalice tak měla 20 z 39 zastupitelů, tedy těsnou většinu jediného hlasu. Primátorem se stal Jan Nadrchal z hnutí ANO. V opozici skončila koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Opozičními stranami byly také Piráti, Naše Pardubice a SPD.
0: Dobře, můžeme říct, jaká témata v uplynulých 4 letech tady v Pardubicích odtud vysíláme rezonovala?
2: Tak Pardubice v uplynulém volebním období řešili především dopravu. Přetížené komunikace a parkování, včetně rozšiřování placených parkovacích zón. Po zhruba 15 letech příprav město schválilo nový územní plán. Důležitým tématem je také bydlení. Velkou roli tradičně hraje sport, především podpora profesionálního sportu a budoucnost místního fenoménu hokejového Dynama. S tím úzce souvisí i hodně diskutovaná stavba nové multifunkční arény, kterou prosazuje spolumajitel hokejového klubu miliardář a podnikatel Petr Dědek. V souvislosti s dalším rozvojem města se diskutovalo také o ochraně zeleně a podobě veřejného prostoru, například při proměně náměstí Republiky nebo revitalizaci Červeňáku. Opět se také začalo mluvit o tom, jak mají ve městě fungovat městské obvody a jejich malé radnice. Objevovaly se přitom i hlasy pro jejich úplné zrušení.
0: Dobře, ty už jsi řekla, kdo v uplynulých 4 letech vlastně vedl pardubickou radnici. Teď bychom si ještě mohli povědět, jaké strany a hnutí se letos ucházely o hlasy pardubických voličů. Jak se to proměnilo?
2: Oproti minulým volbám se v Pardubicích změnila koaliční spojenectví. Hnutí ANO stále vede primátor Jan Nadrchal. Uskupení Žijeme Pardubice rozšířilo dosavadní spolupráci o další subjekty. ODS tentokrát kandiduje samostatně s lídrem Ondřejem Tichým. Piráti, TOP 09 a Zelení vytvořili nové uskupení Progresivní Pardubice, které vede Martin Slezák. Lidovci kandidují s podporou nestraníků v čele s Petrem Netolickým. STAN vede Daniel Vondra. SPD s Trikolorou Leoš Janda a Naše Pardubice Filip Sedlák. Novinkou je hnutí Srdcem pro Pardubice v čele s Josefem Rakem, které podporuje majitel Dynama Petr Dědek.
0: Dobře, jinak ty si teď řekla, kdo se ucházel o hlasy voličů, jak by spolu chtěli do budoucna spolupracovat a nechtěli. My jsme se jich ptali a později vám to v našem volebním speciálu také připomeneme. Ke slovu se dostanou téměř všichni lídři, ale teď si řekněme, že situaci v Pardubicích shrnula reportérka Naďa Kubínková. Nejenom v krajském městě vše sledujeme, v celém regionu, takže Naďa jde za svými reportéry, aby se zase přihlásili. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Volby 2026.

0: vzpomeňte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026.
1: Ano, zdravíme vás z volebního speciálu Českého rozhlasu Pardubice. Teď je rušno ve volebních místnostech, kde se sčítá, a taky na přebíracích místech Českého statistického úřadu. Ta jsou v Pardubickém kraji na 26 místech. V jednom z nich je náš reportér, přihlásí se ve velkém volebním servisu úderem 15. hodiny. Kolegyně Marcela Augustová v televizi má vždycky ty grafy, sloupce. My je zatím příliš nemáme, protože čekáme na průběžné výsledky, ale nějaké grafy už by tu přeci jen byly, nejsou směrodatné, protože sečteno je skutečně malé procento obvodů, ale máme tu například částečné informace z volebního obvodu, senátního obvodu číslo 48 Rychnov nad Kněžnou, který zasahuje do několika obcí v Pardubickém kraji. Sečteno je 0,5% obvodů v tomto rychnovském senátním okrsku a podle toho tam vede Jan Grulich za TOP 09 s 650,8% hlasů a druhý Petr Sádovský s 43,2% hlasů. Tam se sešli jen dva kandidáti, takže pokud nezůstane u naprosté rovnosti, pokud nebudou mít úplně stejný počet hlasů, tak se dnes na Rychnovsku a v části Pardubického kraje v tomto senátním obvodu rozhodne už dnes a nebude druhé kolo. Tak budeme čekat, až bude sečteno více procent těch okrsků v senátním obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou. Dáme si muziku a pak se zaměříme na slibovaný volební servis přesně v 15 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
1: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
2: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
1: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
2: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
1: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Volební místnosti jsou už hodinu zavřené, začala práce statistikům. Ve Svitavách odstartoval podzimní úklid veřejných prostranství a chodníků. Hokejisté pardubického B týmu nastoupí na ledě Havířova. A počasí na zítřek v kraji čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne.
3: Volby 2026.
4: Před hodinou skončily komunální a v některých obvodech také senátní volby. Komise teď ručně sčítají hlasy a postupně je odnáší na přebírací místa Českého statistického úřadu. Ta jsou v Pardubickém kraji na 26 místech a v jednom z nich je také reportér Ondřej Wolf.
5: Já jsem teď v budově Pardubické radnice, právě tady v sále zastupitelstva funguje přebírací místo Českého statistického úřadu. Před malou chvílí jsem dorazila první okrsková volební komise s ručně sečtenými hlasy. Celkem by těch komisí mělo přijet 140 z Pardubic a okolí. Statistiky tak čeká v následujících hodinách náročná práce. Sčítat a kontrolovat totiž budou nejenom hlasy odevzdané ve volbách do velké radnice, ale i do radnic městských obvodů a sčítat zároveň budou i hlasy z okolních obcí, kde kromě zastupitelstev se volilo i do třetiny senátu. Statistikové odhadují, že konečné volební výsledky z Pardubic budou známy až v pozdních večerních hodinách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: A s dalšími volebními informacemi je ve studiu Milena Vápeníková.
6: Volební účast byla v letošních komunálních volbách v Pardubickém kraji podle prvních odhadů kolem 45%, tedy nižší než před 4 lety. Mezi jednotlivými obcemi panují poměrně významné rozdíly. Zatímco v malých obcích byl zájem voličů vyšší, někde až 70%, ve velkých městech většinou kolem 30%. Někteří lidé na Pardubicku a na Orlicko-Ústecku volili i do senátu, a to konkrétně v obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou, kde proti sobě stojí pouze dva kandidáti. Jan Grulich, navržený TOP 09 a Petr Sadovský, navržený ANO. Vítěz by proto měl vzejít rovnou z prvního kola a po sečtení prvních hlasů asi 2% okrsku vede Jan Grulich. Další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Městská společnost Sportes Svitavy zahájila podzimní úklid ulic a chodníků. Pracovníci se zaměřují především na sběr spadaného listí, které by v zimě mohlo ucpat odvodňovací vpusti. Úklid potrvá do konce listopadu a zapojilo se do něj 15 sezónních pracovníků, říká ředitel společnosti Bronislav Olšán.
7: Čistíme uliční vpusti, víceméně probíhá kompletní příprava města a této infrastruktury na zimní sezónu. V tuto činnost vykonávají sezónní zaměstnanci, kterých máme 15.
4: Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158.
3: Sport.
4: Hokejová Maxaliga pokračuje kompletním programem 12. kola základní části. Rezervní tým Pardubic nastoupí v 17 hodin na ledě Havířova.
8: Východočeši měli výborný vstup do sezóny, když dokázali vyhrát úvodních 6 zápasů. V posledních kolech si ale připsali dvě porážky. Pardubičtí nebodovali na ledě Třebíče a doma s Litoměřicemi. Havířov je v tabulce na 9. příčce. Po 6 porážkách v úvodu přišly 4 výhry a to havířovské posunulo směrem nahoru. Utkání začíná na ledě Havířova v 17 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená, postupně až polojasná. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně. Při zmenšené oblačnosti až kolem 2 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu proměnlivou převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přehaňkami, ty budou na horách četnější. Odpoledne a večer budou srážky a místy také oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak odpoledne a večer mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku u Krouny. Na silnici číslo 34 bourala 2 osobní auta a dopravu tam řídí policie. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
9: 15 hodin 5 minut, pěkné pozdravení ze studia Českého rozhlasu Pardubice, kde se v našem povolebním speciálu zastavíme třeba ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí, abychom řekli, kdo tam v uplynulých 4 letech vedl tahle města, jaká byla zásadní témata v těch uplynulých 4 letech a kdo se tam ucházel o vaše hlasy. Informace o tom, kdo zvítězil a kdo byl poraženým, tak ty myslím, že teď mezi 15. a 16. ještě nepřineseme, protože všichni sčítají hlasy, přebírají se a chvilku to potrvá. Ze všeho nejdřív už za malý okamžik se zastavíme v Chrudimi, kde mohli lidé odevzdávat svoje hlasy třeba i v městském kině a my jsme tam natáčeli.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubice se Zdeňkem Novákem.

0: 2026.
1: Ano, speciál Českého rozhlasu Pardubice pokračuje i v 15 hodin a 13 minut. Samozřejmě čeká nás další hudba, třeba Jana Kirchner, nebo John Paul Young, nebo taky Michal David. To vše před námi. My ale teď žijeme přítomností a sčítáním hlasů. Jak jsem říkal, v jednotlivých okresních městech a větších městech našeho kraje ještě nemáme relevantní informace, relevantní údaje, tak nebudeme zatím dělat předčasné závěry. Co je ale zajímavé, že stále přibývají sečtené hlasy v senátním obvodu číslo 48 Rychnov nad Kněžnou, který zasahuje do Pardubického kraje, a i když přibývají, tak ten poměr hlasů, příznivý poměr hlasů pro Jana Grulicha, navrženého TOP 09, a Petra Sádovského, navrženého ANO, se nemění. Jan Grulich v současné době po sečtení asi 4% okrsků, 60% hlasů, Petr Sádovský 40% hlasů. Tak to jsme jen tak nakoukli na sčítání hlasů v senátních volbách. Co se týká komunálních voleb, tak skutečně sloupce jsou zatím prázdné, kromě města Svitavy, kde je sečteno asi nějakých 6% okrsků, ale ještě počkáme, než z toho budeme dělat, jak jsem říkal, nějaké závěry. V Pardubickém kraji se volilo na mnohých místech, tak třeba ve volební místnosti se změnilo taky městské kino v Chrudimi. Pojďme si to připomenout, jak to tam vypadalo, je to poměrně kuriozita. Reportér Josef Kopecký tam natáčel těsně před volbami.
2: Tady už jsou připravené ty stoly.
3: Ano, to už jsou připravené stoly. Tady se potom navezou sen, tady už máme vytře.
4: S ředitelem Chrudimské besedy Martinem Dittertem teď stojíme v prázdném městském kině. Provoz kina se s volbami spojit nedá.
5: Bohužel ne, protože vlastně divák nebo návštěvník kina by musel procházet přes tu volební komisi a to nejde. Ono je to takhle tradiční, protože tady městské kino na ty volby je využíváno každé volby, takže už to máme naučené.
4: Takže přijdete zhruba, nevím, 3 filmy denně to jsou?
5: Pokud je dětský film, tak to jsou 3 filmy, ale obvykle 2, takže o 4 promítání se přijde.
4: Komisi v Chrudimském městském kině předsedá Pavla Vilímková. Pavlo, pro vás je to premiéra jako předsedkyně?
6: Ano, jsem tu poprvé, takže doufám, že to bude v pořádku všechno.
4: Kolik vlastně spádových voličů sem patří?
6: Zhruba 819.
4: Co se týče toho systému zpracování výsledků, jsou ty komunální volby, dá se říct, náročnější?
6: Dá se říct, že ano, je to víc jako počítanější, no.
4: Dveře volební místnosti se právě otevřely.
7: Jelikož mám dneska volno, tak jsem využil toho volného dne a šel jsem volit takhle brzký čas.
4: Aby to bylo urbité.
7: Mám ještě jiný program odpoledne, takže mi to tak hezky k tomu se nasměrovalo.
4: Do běžného provozu se kino vrátí až neděli odpoledne, kdy má na programu animovanou pohádku pro děti. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Ano, pokračujeme ve vysílání našeho povolebního speciálu. Jsme Český rozhlas Pardubice a nabízíme ten nejpodrobnější povolební servis, který snad můžete najít jako jediný v Pardubickém kraji v takovém rozsahu. Pojďme si říct, jak to vypadalo v různých městech Pardubického kraje. Už jsme byli třeba v Chrudimi nebo v Pardubicích. Přesouváme se do Svitav, protože to je město, které nás teď zajímá. Ano, komise sčítají hlasy a než budou kompletní výsledky, připomněme si témata, která budou v příštích 4 letech zaměstnávat radnice okresních měst Svitavy, jejich okolí. Hlavní úkoly pro tamní nové zastupitele a to, čeho si v regionu všímat, shrne Anna Svobodová. Ano, dobré odpoledne.
2: Hezký den.
1: Tak kdo vedl svitavskou radnici v uplynulých 4 letech a jak dopadly minulé komunální volby?
2: Svitavským starostou je už od roku 2010 David Šimek ze Sdružení pro město Svitavy. Jeho uskupení vyhrálo volby i před 4 lety, kdy získalo 10 mandátů v 26 členem zastupitelstvu. Koalici vytvořilo s ODS a nezávislými KDU-ČSL a hnutím 3PK pro prosperující Svitavy. Dohromady měly tyto 4 subjekty 17 křesel, takže v zastupitelstvu disponovali pohodlnou většinou. V opozici zůstalo hnutí ANO a KSČM, SPD se do zastupitelstva nedostalo.
1: Tak a jaká hlavní témata budou muset noví zastupitelé ve Svitavách řešit?
2: Jedním z nich je, jak ve Svitavách udržet mladé lidi a rodiny. Městu ubývají obyvatelé a řešením má být především dostupnější bydlení, nové stavební parcely nebo lepší pracovní příležitosti. Ve volební kampani se mluvilo taky o modernizaci škol a sportovišť, podpoře rodin s malými dětmi nebo dostupnosti zdravotní péče. Dalším tématem je doprava. Po otevření nového úseku dálnice D35, který odvádí tranzitní dopravu mimo Svitavy, se řeší budoucnost hlavní silnice procházející městem. Mezi návrhy patří bezpečnější přechody, úpravy chodníků nebo cyklopruhy. Diskuzi vyvolává taky možná výstavba větrných elektráren. Svitavští zastupitelé letos v dubnu schválili pokračování jednání o možné výstavbě na území města. Kandidující strany se v přístupu k projektu lišily, některé z nich prosazovaly, aby o takových záměrech rozhodovali obyvatelé v referendu. Ve 4 okolních obcích na Svitavsku už lidé takovou možnost dostali. V Kamenné Horce, Sklenem, Mikulči a Dětřichově se spolu s komunálními volbami konala i místní referenda o výstavbě větrníků. Jejich výsledky budou známé po sečtení hlasů.
1: Ano, teď se vracíme přímo do Svitav. Které strany a hnutí se letos ve Svitavách ucházely o hlasy voličů? Pojďme to zakončit touto informací.
2: Letos kandidovalo ve Svitavách 6 politických uskupení, tedy o jedno méně než před 4 lety. O hlasy voličů se ucházely Sdružení pro město Svitavy, ODS a nezávislí, KDU-ČSL, Hnutí 3PK pro prosperující Svitavy, ANO a KSČM. SPD tentokrát nekandidovalo. Podle svého vyjádření se mu nepodařilo získat dostatek kandidátů.
1: Svitavy a Anna Kuchařová, já tu mám před sebou informace právě ze Svitav. Je tam teď sečteno asi 5,5% volebních okrsků. To tedy není relevantní procento pro to, abychom se zabývali průběžnými výsledky. Ještě chvíli počkáme. Díky za informace, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Volby 2026.
3: Dolinami cesta úzká, někdy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, 15:30, dejme slovo Mileně Vápeníkové.
1: Volby 2026.
2: Dobré odpoledne. První sečtené hlasy mají a tudíž výsledky komunálních voleb znají například v Horce na Chrudimsku, v Janově nebo v Dětřichově u Moravské Třebové. A další malé obce s jednou kandidátní listinou na seznamu rychle přibývají. Zhruba 6% okrsků je sečteno už také ve Světavách, kde na prvním místě je zatím ODS, na druhém ANO a na třetím sdružení 3PK pro prosperující Světavy. Výsledky jsou ale zatím opravdu jen z prvních okrsků a ještě se budou měnit. K dispozici jsou i průběžné výsledky senátních voleb, a to konkrétně z obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou, do kterého spadá i 52 obcí z Pardubicka a Orlicko-Ústecka. Proti sobě tam stojí pouze dva kandidáti, Jan Grulich, navržený TOP 09, a Petr Sadovský, navržený ANO. Vítěze bychom s největší pravděpodobností měli znát už dnes a po sečtení prvních 8% okrsků vede Jan Grulich. Další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Volby 2026. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026.
1: Tak už jsme byli v Pardubicích, v Chrudimi, ve Svitavách a zbývá, co se okresních měst týče v Pardubickém kraji, Ústí nad Orlicí, abychom se ohlédnuli za uplynulým volebním období. Takže tu máme reportéra Ondřeje Wolfa, vítám tě.
2: Krásný den.
1: Připomeňme, jaké politické strany vedly právě město Ústí nad Orlicí v minulém volebním období.
2: Tak v tom uplynulém volebním období vedla Ústí nad Orlicí koalice Oušťáků, Ústí žije, ODS a KDU ČSL v 27 členem zastupitelstvu měla 16 mandátů, tedy jasnou většinu. V čele města stál dosavadní starosta Petr Hájek z Oušťáků, ve funkci už čtvrté volební období. V opozici zůstali zastupitelé ANO, Ústeckého fóra a SPD s nezávislými.
1: Kolik politických uskupení usilovalo letos o post starosty a o zastupitelské mandáty,
2: Ondřej? Tak o hlasy voličů se uchází 7 politických uskupení, o jedno méně než před 4 lety. Je to ODS s podporou nezávislých, s názvem Jsme odsud, Hnutí ANO, nechybí lidovci, UO, koalice SPD, ČSNS a nezávislých pro lepší Ústí, dále pak Ústí 2.0, sdružení nezávislých kandidátů, poté sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci a také Ústecké fórum. Oproti volbám v roce 2022 zmizelo z kandidátek Ústí žije a KSČM. Zatímco nově se objevují lidovci UO, Ústí 2.0 a koalice SPD, ČSNS a nezávislých.
1: Teď jsi si vzpomněl na tu písničku Ivana Mládka o zkratkách. A jaká byla hlavní témata voleb ve městě?
2: Mezi hlavní témata letošních komunálních voleb v Ústí nad Orlicí patřila budoucnost areálu Perla, kde město plánuje bydlení, služby, veřejný prostor a parkování. Řešil se také nedostatek parkovacích míst a doprava ve městě, dostupné bydlení a rozšiřování městského bytového fondu. No a probírala se i budoucnost krytého bazénu, kapacita domova pro seniory a dalších sociálních služeb, stejně jako stav škol a školek.
1: Výborně, Ondřej Wolf, Ústí nad Orlicí a tyhle zajímavé informace. Určitě později dodáme i průběžné výsledky, ale zatím, co se sloupců týče a grafů, tak s Ústí nad Orlicí z tohoto města nic nedorazilo. Ať se ti daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi. Volby 2026.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: pravda a láska. Yes, we can.
1: Sobota 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
2: Kocholoušek?
1: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
2: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
1: Synek z bohaté rodiny Griswold Lorillard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden. It is me, Usama bin Laden. Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
3: Hlavně, že jste dorazili včas.
1: A 65 je herečce Zuzaně Bičovské. Já přeju hezkou sobotu.
4: 6. rozhlas Pardubice.

Ladíte Český rozhlas Pardubice. V dalším vysílání bude všechno tak trochu jinak. Běžně jste zvyklí slýchat hvězdné návraty nebo třeba písničky od srdce, magazín o životním stylu Charm, ale my se dál budeme věnovat dozvukům voleb. Samozřejmě přineseme průběžné výsledky. Zatím jich je ještě poskrovnu. Co zatím můžeme říct, že třeba v tuto chvíli je ve volebním obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou v tom senátním, který zasahuje do Pardubického kraje, sečteno asi 18% okrsků a při téhle míře sečtení vede Jan Grulich, nominovaný TOP 09, s 62% hlasů před Petrem Sadovským z ANO, který má 38% hlasů. Co se týká okresních měst, tak na údaje z Pardubic, Chrudimi, Ústí nad Orlicí teprve čekáme. Ve Svitavách stále sečteno něco přes 5,5% okrsků, takže tyhle proporce, které vidíme třeba na našem webu i rozhlas.cz, se budou ještě určitě měnit. Všechno sledujeme. Po 16. hodině bychom rádi dali slovo lídrům kandidátek v Pardubicích. My jsme se jich před volbami zeptali, s kým by si dokázali představit spolupráci, kdo je jejich přirozený, případný koaliční partner, kdo vůbec, tak jim všem dáme prostor, aby nám to řekli ještě předtím, než začnou přicházet právě z Pardubic první volební výsledky. Teď kapela Miraj. Život plne dál.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Sčítání hlasů v Pardubickém kraji potrvá podle Českého statistického úřadu nejdéle v Pardubicích. Tělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku má po 84 letech opět pancéřový zvon. Judista Lukáš Krpálek zabojuje o bronz na mistrovství světa v Baku. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová.
1: Volby 2026.
0: Volby skončily. Volební komise předávají sečtené hlasy ke kontrole na sčítací místa, kde je ověřují statistici. Podle ředitelky pardubické pobočky Českého statistického úřadu Veroniky Tiché bude sčítání nejspíše nejdéle trvat v Pardubicích. Voliči tam totiž rozhodují nejen o složení městského zastupitelstva, ale také o zastupitelstvech 8 městských obvodů.
2: Krajské město má určité specifikum při těchto volbách, neboť zde probíhají i volby do městských obvodů, takže tam ten hlasovací lístek jak za město, tak za městské obvody je poměrně velmi rozsáhlý a práce tedy okrskových volebních komisí bude velmi náročná, takže opravdu ty výsledky za město Pardubice můžeme očekávat v pozdních nočních hodinách.
0: Další volební informace má ve studiu Milena Vápenníková.
3: Rychleji se daří sčítat hlasy v senátních volbách. Obyvatelé 52 obcích na Pardubicku a Orlicko-Ústecku vybírali senátora v obvodu číslo 48 Rychnov nad Kněžnou, kde proti sobě stojí jen dva kandidáti. Jan Grulich, navržený TOP 09, a Petr Sádovský za ANO. Průběžně po sečtení 25% okrsků vede s více než 60% Jan Grulich. A sčítají se hlasy i v Královéhradeckém senátním obvodu. Tam proti sobě stojí 7 kandidátů a po sečtení 22% jsou na prvních dvou postupových pozicích Monika Nebeská jako nezávislý kandidát a Zuzana Ceralová-Petrofová za ODS. V komunálních volbách je v Pardubickém kraji zatím sečteno více než 300 okrsků z necelých 900. Relevantní výsledky z větších měst budou k dispozici v pozdějších hodinách. A podrobné informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku má po 84 letech znovu pancéřový zvon. Jeho repliku osadili na vstupním objektu tvrze. Původní zvon odstranili nacisti za druhé světové války. Nový prvek odpovídá vzhledem i rozměry originálu z roku 1938. Je ale zhruba o 50 tun lehčí.
4: Pořízení pancéřového zvonu a související stavební úpravy stály 1,8 milionu korun. Polovinu zaplatil Pardubický kraj, který tvrz vlastní. Do obnovy této významné památky předválečného opevnění investuje hejtmanství dlouhodobě. Letos například dokončilo rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor vstupního objektu za 26,5 milionu korun. Z Orlicko-Ústecka Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé, krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe také mít modrý batoh s obrázkem Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte prosím linku 158.
1: Sport.
0: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek bude bojovat o svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku se utká o bronz s Finem Pulamainenem ve 4. zápase finálového bloku, který začal před pár minutami.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená, postupně až polojasná, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně, při zmenšené oblačnosti až kolem 2 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přehánkami, ty budou na horách četnější. Odpoledne a večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak odpoledne a večer mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
5: Ano, pokračuje náš povolební speciál 16 hodin 5 minut. Pěkně vás zdravíme z vln Českého rozhlasu Pardubice. Tak co je před námi? Samozřejmě čekáme na další čísla, na další průběžné výsledky. Zatím jsme tu zmiňovali hlavně senátní obvod Rychnov nad Kněžnou, který zasahuje do Pardubického kraje. Tam, co se senátních voleb týče, jde samozřejmě sčítání hlasů rychleji, protože se tam nějak volební lístky neupravovaly různými preferenčními hlasy. No a my do té doby můžeme třeba probrat s lídry jednotlivých stran v Pardubicích, v krajském městě, jak to vidí v případné povolební spolupráci. Už před volbami jsme se jich zeptali, s kým si dokáží představit spolupracovat, s kým ne, proč, takže za malý okamžik jim všem, kteří byli účastníky našich předvolebních debat, dáme slovo. A taky jsme si pro vás připravili takový malý pohled do volební historie Pardubic. Vydáme se do doby, kdy skončila první světová válka a lidé se učili žít v samostatném československém státě. Natáčeli jsme ve státním okresním archivu tady v Pardubicích, to je před námi. A kromě toho se také spojíme s politologem z Univerzity Hradec Králové Stanislavem Myšičkou, aby nám řekl nějaké své postřehy k tomu, co už je zveřejněno, k různým průběžným výsledkům. Tohle všechno je před námi.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubic.

0: Teď vás ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice čeká opravdu hodně hlasů.
1: Volby 2026.
0: Zatímco vaše hlasy volební komise sčítají, tak hlasy lídrů kandidátek ve městě Pardubice, ty se teď ozvou. My jsme si je před volbami pozvali do série předvolebních besed a vždycky na závěr jsme se jich zeptali, jak to vidí s případnou povolební spoluprací. Kdo jim je blízký, kdo naopak vzdálený, prostě jak to vidí. Tak teď vám postupně představíme to, co nám řekli. Zeptali jsme se samozřejmě současného primátora a Jana Nadrchala, jedničku na kandidátce hnutí ANO 2011.
2: Já bych řekl, že jsem připraven a ochoten se bavit s každým normálním, rozumným subjektem. Samozřejmě já bych byl rád, kdyby ta současná koalice mohla pokračovat, nebudu to zastírat, funguje nám to velmi dobře. Zároveň se nebráním spolupráci prakticky s kýmkoliv dalším, ale mám asi dvě výjimky, které jako nepreferuji.
0: Tak, zeptali jsme se jedničky na kandidátce starostů a nezávislých Daniela Vondry.
3: My jsme středopravé pravicové liberální hnutí, to znamená, pro nás jsou samozřejmě přirození partneři současná opozice, která je na magistrátu, ať už jsou to Piráti, dejme tomu ODS, TOP 09 a tak dále.
0: Slovo dostal i lídr kandidátky ODS Ondřej Tichý.
4: 100% nebudeme spolupracovat se SPD, řekl bych i komunisty, kdyby tady kandidovali, tak bych řekl je. A jinak samozřejmě máme taky subjekty, se kterými se nám spolupracovalo lépe a s některými hůře. Co se týče programových priorit, nevím, jestli bych to vymezoval na jednu konkrétní věc, ale je tam celá řada věcí, které jsou pro nás klíčové. Já bych možná řekl daň z nemovitosti, tam navýšení bychom hodně kritizovali, to, že se navýšila v tomto volebním období nejen pro živnostníky a podnikatele, a vlastně teď progresivní Pardubice hovoří o tom, že by si to dokázal z nějakých okolností představit, že by ji navýšili, tak tam jsme my razantně proti.
0: S kým po volbách ano a ne, tak to byla otázka i na Filipa Sedláka, jedničku na kandidátce sdružení Naše Pardubice.
5: Prioritou je právě ten program A ne mezilidské vztahy. Já jsem schopen spolupracovat s kýmkoliv bez ohledu na to, co si o mě myslí, a myslím, že takhle to budou mít i další kolegové na naší kandidátce. To znamená, po volbách by se rád pobavil se všemi, podle toho samozřejmě, jak to bude vycházet.
0: Žijeme Pardubice a Jakub Rychtecký.
6: Pro nás ten nejdůležitější moment je dostupné bydlení v Pardubicích. Já si myslím, že my v tuhletu chvíli jednáme. Očekával jsem u progresivních, že nám v tomto budou blíž, tak jako byli v současném volebním období, ale tím, že tam je víc politických subjektů, tak se trošku vnímám to, že se tam názorově ještě nevyjasnili, ale určitě jsme o tom ochotni jednat. A určitě budeme jednat se všemi, kdo se dostanou do zastupitelstva, výjima hnutí miliardáře, a musím říct, že po chování pana zastupitele Sedláka v posledních týdnech na sociálních sítích, kdy potřebujete, aby ty lidi byli schopní si v té koalici věřit, a tak si úplně nedovedeme představit tuto chvíli spolupráci s někým, kdo má sítě před prací na prvním místě.
0: Na povolební preference jsme se zeptali i jedničky na kandidátce progresivních Pardubic Martina Slezáka.
5: Když to bude doprava, věřím tomu, že ta schoda by byla nejvyšší třeba s ODS. Pokud by tím hlavním byla třeba ta efektivizace té samosprávy, no tak by to byly progresivní Pardubice, vlastně Piráti, protože s nimi máme tento bod velice společný.
0: Slovo dostal i Petr Netolický, jednička na kandidátce Nových lidovců a Nestraníků.
7: No, my jsme samozřejmě ochotní jednat s každým uskupením, které to myslí s naším městem dobře a které chce, aby se zase posunulo dál. V neposlední řadě si myslím, že bychom rádi, aby ta koalice, která vznikne, aby ty sliby, které voličům dala před volbami, aby je jako reálně splnila, protože v minulosti se prostě stalo, a bylo to v tomto období, že tady byly uskupení, která slibovala, že nezdraží MHD, nezdraží vodu, a jak vidíme, tak v tomto období k tomu došlo.
0: A ptali jsme se i Josefa Raka, lídra kandidátky Srdcem pro Pardubice.
8: Myslím si, že když se třeba tady zrovna podívám na ODSku, tam ty schody je opravdu hodně a těžko by se mě asi spolupracovalo s někým, kdo vlastně jenom kritizuje. Jako ano, dá se kritizovat, ale kritika musí být konstruktivní.
0: Oslovili jsme pro účast v besedě i zástupce SPD, ten ale prostor nevyužil, a tak to nemáme ani jeho odpověď na téma možná povolební spolupráce. Tak teď jste si mohli udělat představu, kdo s kým ano, kdo s kým ne, ale jeden střípek do mozaiky nám chybí. Průběžné a konečné výsledky z Pardubic. A když se podíváme na procento sečtených okrsků právě v krajském městě, tak je to nula.
1: Volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co nás čeká dál ve speciálním povolebním vysílání, povolebním speciálu Českého rozhlasu Pardubice? Za chvíli už přijde do studia Milena Vápeníková, aby nám dodala relevantní průběžné výsledky. Zatím jich moc není, pak se spojíme s politologem Univerzity Hradec Králové Stanislavem Mišičkou. Co píšou agentury, že po sečtení čtvrtiny okrsků mělo ANO postupující ve 14 senátních obvodech, STAN v 9, ODS v 8, ale je to jenom fragment. Komunální volby po sečtení čtvrtiny okrsků získala v obecních volbách nejvíc mandátů ze stran KDU-ČSL před STAN, ODS a ANO. No a co se týká dat z 25% okrsků, které zpracoval Český statistický úřad k 16. hodině a 9. minutě, tak ve srovnání s rokem 2022 je to o 5 minut později, tak informoval úřad na sociální síti X. Tak to jsou jen takové drobničky, za chvíli budeme pokračovat.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Mistryní v klikání myší a mačkání klávesy F5 je Milena Vápeníková.
1: Volby 2026.
2: Dobré odpoledne. Prvních 12% okrsků už se četli v Ústí nad Orlicí. Vede tam zatím Sdružení nezávislých kandidátů Ústí 2.0. Na druhém místě jsou Oušťáci a na třetím ODS. První výsledky už hlásí i Svitavy, tam je sečteno také necelých 12% a na prvním místě je zatím ANO, na druhém Sdružení pro město Svitavy a na třetím ODS. Celkem je v Pardubickém kraji sečtena téměř polovina volebních okrsků a účast se v průměru pohybuje kolem 45%. Jinak v senátních volbách v obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde volili i někteří obyvatelé Pardubického kraje, je sečteno 40% a vede Jan Grulich z TOP 09 nad Petrem Sadovským z ANO. V Hradci Králové se na první postupové místo dostala zase Monika Nebeská jako nezávislý kandidát a druhé místo patří aktuálně Zuzaně Ceralové Petrofové za ODS. Ale rozdíly jsou tam na prvních čtyřech místech velmi malé. Sečteno je v Hradci zhruba 35%. Další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Volby 2026. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubice i v 16 hodin a 35 minut.
1: Volby 2026.
0: Jak jsem slíbil, jsme ve spojení s politologem z Univerzity Hradec Králové Stanislavem Mišičkou, který sedí teď v sousedním Českém rozhlase Hradec Králové. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak já jenom teď, pane Mišičko, řeknu takovou zajímavou věc, která se voleb vůbec netýká. Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. Tak to je jenom, abychom byli aktuální. Ale teď pojďme k volbám, pane Mišičko. První komentář k volební účasti, která zdá se bude trošku nižší než před 4 lety?
2: Tak zatím to tak vypadá, ty rozdíly nejsou až tak dramatické a taky si samozřejmě ještě nevíme, protože v některých samozřejmě obvodech, ať už se to týká těch senátních obvodů nebo těch komunálních, tak ještě je v řada vlastně hlasů nesečtená, ale myslím si, že se to nějak zásadně nebude to nějaký zásadní vlastně rozdíl proti těm několika vlastně po sobě jdoucím volbám. Vykazuje to vlastně ten trend, který už známe dlouhodobě, nebo ty trendy.
0: Jinak když jsem přišel do volební místnosti, protože bydlím v Sezemicích a tam se volilo v rámci Rychnovského senátního obvodu, tak se mě ptali, taky do Senátu, kromě těch komunálních voleb? Mnoho lidí asi odpovídá, že ne, a určitě ta volební účast je vyšší v těch komunálních volbách.
2: No, my zase víme třeba z některých dát a z některých výzkumů, že tam je samozřejmě nějaká souvislost. Obecně se domníváme, že tam, kde se konají ty volby dohromady, tak vlastně se ta účast posiluje, ale samozřejmě takovou dlouho době známou věcí je, že problém není až tak s tou nízkou volební účastí v těch komunálních volbách nebo v tom prvním kole senátních voleb, i když já bych si třeba osobně přála, by byla vyšší, ale zejména největší problém je to vlastně u toho druhého kola těch senátních voleb, které vlastně patří mezi nejméně navštěvované volby v České republice.
0: A tam už v některých případech může jít skutečně o desítky hlasů, kdy někdo vyhraje nebo prohraje v tom druhém kole při tom nízkém počtu celkových hlasů.
2: A určitě, a vidíme to i třeba u těch vlastně komunálních voleb, kdy v těch hodně malých obcích, kde jsou třeba řádově vlastně několik set oprávněných voličů, ne-li méně, Česká republika má skoro 6300 obcí a řada z míst těch míst je opravdu malá, tak přesně jak říkáte, to může mít vlastně vliv. Já nechci tady skoro říkat to kliše, každý hlas se počítá, ale v některých těch volbách to opravdu ty rozdíly jsou velice, velice malé.
0: Pokud se teď podíváme na obvod číslo 48, zůstaňme chvíli ještě u těch senátních voleb Rychnov nad Kněžnou, tak tam je sečteno asi 43% okrsků a Jan Grulich za to

0: TOP 09 vede nad Petrem Sadovským z ANO, Jan Grulich 60%, Petr Sadovský 40%. Řekli byste už teď, že Jan Grulich svůj mandát obhájil, když je ten rozdíl tak velký?
1: Já teďka doufám, že mě neposlouchá někdo, kdo mě učil nějakou statistiku, no, nebo něco podobného v životě, ale samozřejmě já jsem sledoval tady ten obvod, nebo ty tři obvody, které jsou tady vlastně v Královéhradeckém kraji, fakticky část i toho Rychnovského senátního obvodu je i v Pardubickém kraji, tak vlastně ten rozdíl právě v Trutnově a v Rychnově nad Kněžnou nebo v tom senátním obvodě už byl od počátku velice výrazný a zatím se to až tak moc vlastně nepohnulo. Možná to budou jedny z těch vlastně menšiny typicky těch senátních obvodů, kde se vždycky volí ty co dva roky, kde se možná rozhodne už v prvním kole, nebo zatím to tak vypadá.
0: Co se týká toho Trutnova, zdravíme Krkonoše, tak skutečně tam Jan Sobotka zatím skoro 60%, ale tam bylo kandidátů víc, což je tady velký úspěch. V tom obvodě Rychnov nad Kněžnou, tak tam byli kandidáti dva, takže tam se prostě rozhodne. A když se na to podívám pohledem člověka, který teda matematiku moc neovládá, ale při sečtení skoro poloviny hlasu, pokud Jan Grulich vede o nějakých 20% bodů, tak to má asi v kapse.
1: Je to přesně tak. Taky to ukazuje ten trend, že vlastně počet obecně v České republice v senátních volbách, těch počet kandidátů klesá. Já myslím, že se nemýlím, když řeknu, že vlastně letos kandiduje nejméně kandidátů vlastně o druhé poloviny 90. let, voleb v roce 90-98. A zrovna ty další dva obvody tady u nás v kraji, právě ten Trutnov a Hradec, tak tam těch kandidátů bylo poměrně velké množství, ale zrovna právě ten Rychnov jedním z příkladů těch obvodů, kdy vlastně ten výběr je velice malý a automaticky musí skončit vlastně v prvním kole vítězstvím jednoho nebo druhého kandidáta.
0: Říkáte u nás v kraji, protože jste teď v Královéhradeckém studiu ano, Českého ano. rozhlasu a jste Univerzity Hradec Králové, kde tedy máte politologii na rozdíl tady od Pardubické univerzity, kde je to trošku zaměřené jinak, to vzdělávání. Pane Mišičko, můžete možná okomentovat to krajské uspořádání, které tu řešíme, totiž, že v některých částech Pardubického kraje se volí v Rychnovském volebním obvodu. Možná připomeňme, proč to vzniklo, proč to tak je.
1: Tak já teď se přiznám, že jste mi nachytal trochu, jo.
0: Myslím, že kvůli nějakému vyrovnávání počtu lidí v jednotlivých obvodech,
1: ano, to určitě může hrát roli. Samozřejmě je tady určitá snaha, aby vlastně ten počet lidí, kteří reprezentují vlastně každého toho senátora, protože volíme osobnosti v daném počtu krajů, není to jako vlastně v mechanismu třeba při těch volbách parlamentních, tak to jako relevantní důvod. Já chápu, že to je jako do určité míry umělé, i když si myslím samozřejmě, že ať ta krajská příslušnost je rozdílná, tak ta regionální příslušnost mají to vlastně ty obvody, které jsou jakoby trošku umělé v tom jiném kraji a v tom senátním obvodě jinde, tak poměrně blízko, čili já bych to asi neviděl jako nějaký zásadní problém nebo i vlastně zásadní rozdíl třeba ve volebním chování.
0: Jo, jenom, že Jan Grulich má takové přízvisko, možná teď už staronový senátor, můžeme říct, senátor z hor. A když ho volíme tady u Pardubic, tak je to trošičku úsměvné, ale bylo by zajímavé pak dohledat, a to se přiznám, že taky teda nevím, a to jste si myslel, že se vás na to asi ptám, proč zrovna třeba ty Sezemice u Pardubic patří pod Rychnov, kde se to rodilo, jak se to rodilo, proč byli zvoleni právě oni, zapátráme, to je docela zajímavý fenomén. Ještě, pane Mišičko, krátké zastavení celkově u té situace. Vy, když se podíváte teď na to, co je k dispozici, na ty údaje, nějaký jeden překvapivý moment, na který jste koukal a říkal jste si, buď to jsem nečekal, anebo to je hodně zajímavé. Co
1: a
0: zatím
1: teďka,
0: víme?
1: Teďka myslíme senátní volby, nebo
0: a nebo protože co se týká komunálních voleb tady v Pardubickém kraji, tak zatím moc směrodatných čísel nemáme, když už to nabíhá, tak si vyberte.
1: Ne, máte samozřejmě pravdu, já jsem to teďka uvědomil, když jsem to, jakmile jsem tu větu řekl, protože i vlastně ještě před pár třeba desítkami minut v Hradci Králové ještě nebyly vůbec vlastně žádné výsledky k dispozici, protože ty velké města se typicky sčítají další dobu než ty malá sídla, ale v těch senátních volbách jako zatím to vypadá, a já jsem se třeba i včera díval pro zajímavost, co typovali bookmakeri, když by si lidi chtěli vsadit, tak právě v tom Trutnovském obvodě senátním a v tom Rychnovském to zatím vypadá tak, co predikovali ty sázkové kanceláře. Tam vlastně jak pana Sobotku v Trutnově obhajujícího senátora, tak vlastně obhajujícího senátora Grulicha, tak na tom Rychnovsku, tak vlastně výrazně favorizovali zrealizovali ty kurzy. Naopak v Hradci Králové ta situace více nezřetelná, více soutěživá, určitě bude druhé kolo a my třeba můžeme vidět, že třeba zajímavost taková, že tam jsou na prvních místech, aspoň teda zatím, než jsem tady přišel do studia a se s vámi bavit, tak byly tam tři ženy a naopak třeba některé významné postavy, jako vlastně obhajující senátor nezávislý Holásek, nebo jeden vlastně z významných celostátních politiků, které tady soutěží o senátní a vlastně zastupitelský mandát, pan Dvořák, bývalý vlastně ministr, tak zatím jsou na čtvrtém a pátém místě. Já neříkám, že to je úplně nějaké super překvapení, protože samozřejmě ty prognózy byly relativně vyrovnané, ale je to jedno z takových těch zajímavých zjištění, které zatím plyne z těch voleb.
0: Já se tady koukám, jak to je se sečteností okrsků, třeba právě v Pardubicích. 1% sousední Hradec Králové trošku víc. Tady v Pardubicích nám to bude trvat i proto, že jsou tu ty volební obvody. Já myslím, že bychom si o nich třeba mohli popovídat za hodinu a taky troufám si říct, že právě za hodinu, až se spolu opět uslyšíme, už budeme moct trošku rozebírat ty proporce v Pardubicích, Rudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí, totiž v našich okresních městech, abychom to okomentovali. Pro tuhle chvíli poděkuji politologovi z Univerzity Hradec Králové Stanislavu Mišičkovi a díky za to, že jste s námi byl a ještě budete ve spojení.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Český rozhlas Pardubice.

0: teď pojďme do historie. Připravili jsme pro vás i malý pohled do volební historie Pardubic. Vydáme se do doby, kdy skončila první světová válka a lidé se učili žít v samostatném československém státě. Ve státním okresním archivu v Pardubicích natáčela Jitka Slezáková.
1: S vedoucím státního okresního archivu Pardubice, magistrem Ladislavem Hlouškem, jsme v archivu. Zajímalo by mě, jestli tady najdeme v těch vašich objemných svazcích a archivech něco o tom, jaké to bylo v době voleb za první republiky.
2: Určitě najdeme. Mimo kroniky, městské kroniky, jsou tady samozřejmě i dobové tisky. Připravil jsem si pro vás noviny Národně demokratické strany Východ, jejím hlavním představitelem byl doktor Kramář, která samozřejmě už od prvních voleb v roce 1919, které proběhly v Pardubicích, byla zastoupena a vlastně celou první republikou se, dalo by se říct, kladné výsledky voleb táhly až do toho 38. roku.
1: Vidím tady, právě jste otevřel na té stránce list Československé národní demokracie pro východní Čechy a volební výsledky z kraje východočeského a další, hodně se tady cituje slovo Německo.
2: To je krátce po válce, sice už skončila v listopadu 18, ale pořád ty rozluky ještě byly a samozřejmě se o to odvíjely i problémy, které mladou republiku sužovaly, ať už to byla, v podstatě se to trošku opakuje, bytová otázka, to je i do současnosti aktuální, ale byly tam samozřejmě i další problémy, zásobovací, ať už potravinami, otopem, takže ta republika neměla asi úplně dobré východisko a samozřejmě na tuto strunu potom hráli sociální demokraté, kteří tady v Pardubicích v těch prvních volbách poměrně výrazně vyhráli. Dokonce nadpis toho článku, to hodnocení těch voleb právě ze strany Národní demokracie zní rudá vlna. To znamená, že bylo, myslím, asi 42 zastupitelů a sociální demokracie získala, myslím, asi 19. Národní demokracie, ta jich tuším měla i s tím občanským blokem, což bylo asi, nebo občanským klubem, což byla jakási koalice, 11. Byli tam i socialisté, ještě ne komunisté, ty přišli až v roce 21, takže až ve volbách v roce 23. A agrární strana se prostě v Pardubickém kraji na prvních volbách jako vůbec nechytla, neumístila. No.
1: No je to z 18. června 1919, ty noviny, jak jste říkal, ta doba nebyla vůbec růžová, bylo po první světové válce, lidé měli hluboko do kapsy, na základě toho se i odvíjely ty politické boje, i to se dá určitě tady zachytit, vyčíst.
2: Určitě ano, už vlastně ty předvolební půtky byly, jsou psány tím dobovým jazykem, takže je to něco trošku jiného, než známe dneska. Předpokládám, že si možná mimo noviny oslovovali ještě hůř a samozřejmě každá ta strana, která se na ty volby připravovala, měla své noviny a na nich samozřejmě prezentovala jednak kandidátky, jednak ten svůj program a zároveň pomlouvala to, s čím přicházejí ty ostatní strany. Takže každý to viděl ze svého úhlu pohledu a kde byla pravda, to by bylo na velkou studii.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Česku pokračuje sčítání hlasů z komunálních a v některých obvodech i ze senátních voleb. Velká Pardubická zítra uzavře část silnice mezi Pardubicemi a Chrudimí. Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. Zítra čekejte v kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová.
1: Volby 2026.
0: Volební komise pokračují ve sčítání hlasů z komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností, to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata, digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potížemi, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
2: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
0: Jak to vypadá aktuálně se sčítáním volebních hlasů v Pardubickém kraji, ví Milena Vápeníková.
3: V Pardubickém kraji už je sečtená více než polovina okrsků. Výsledky prvních 3% známe z Pardubic. Tam vede zatím ANO. A první čísla hlásí také Chrudim. Po sečtení necelých 7% tam vede také ANO před ODS a třetím SNKED. Hlasy v senátních volbách jdou do veřejného prostoru rychleji. V Rychnově nad Kněžnou, kde volili i někteří obyvatelé Pardubického kraje, je sečtena nadpoloviční většina hlasů a vede stále Jan Grulich z TOP 09 nad Petrem Sadovským z ANO. V Hradci Králové se situace mění poměrně dynamicky. Na prvním postupovém místě je zpátky Monika Nebeská jako nezávislý kandidát a na druhém místě je Jana Hulková za ANO. Další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice číslo 37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Dražkovic, výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie, pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
0: Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158.
1: Sport.
0: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově šestou světovou medaili. V duelu o třetí místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Pumalainena. 35-letý judista byl ze zisku medaile šťastný i vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
5: To mi asi každý uvěří, že práce s těma mladýma 19-20 letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, ty zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená, postupně až polojasná. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně. Při zmenšené oblačnosti až kolem 2 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přeháňkami. Ty budou na horách četnější. Odpoledne a večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povene mírný silný západní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak odpoledne a večer mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
6: 17. hodina, skoro 6. minuta. Přejeme vám dobrý podvečer s Českým rozhlasem Pardubice, který se samozřejmě podrobně dnes ve výjimečném vysílání věnuje ohlasům po komunálních a senátních volbách. Myslím, že teď už to začne být po 17. hodině zajímavé, protože ta čísla začínají být relevantní. Tady nemluvíme o Pardubicích, kde je to velké město a to sčítání hlasů samozřejmě trvá i vzhledem k tomu, že jsou tu městské obvody, ale nahlédneme do okresních měst. Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí a třeba i do těch menších a budeme sledovat boj o senát. Opět se spojíme s politologem z Univerzity Hradec Králové Stanislavem Mišičkou. Milena Vápeníková je připravená pak nám říct čerstvé průběžné výsledky přibližně o 17:30. Vrátíme se do státního okresního archivu v Pardubicích za zajímavostmi z historie. No a řekneme vám průběžně to, co zjistili v terénu naši reportéři. Tak zůstaňte s námi.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubice se Zdeňkem

0: Volby 2026.
1: 17 hodin a 15 minut si připomeňme, že sledujeme průběžné výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí. Za chvíli se na to podíváme. Taky do třetiny Senátu. Hlavně nás zajímá volební obvod Rychnov nad Kněžnou, který zasahuje do Pardubického kraje. Ale v našem kraji se konala i referenda. A naše reportérka Anna Svobodová nám teď řekne, kde a už v některých obcích mají výsledek.
2: Je to tak. Výsledek už mají v Kamenné Horce na Svitavsku, kde obyvatelé v místním referendu výstavbu větrných elektráren odmítli. Hlasovalo téměř 76% voličů a z toho 200 lidí bylo proti stavbě. Výsledek je tedy platný a závazný, obec se jim musí řídit. Jenom připomenu, že investor v obci plánuje vybudovat 4 větrné turbíny vysoké až 200 metrů.
1: Takže teď můžeme říct, že plánoval vybudovat, pravděpodobně pokud je to závazné. Podívejme se ještě, kde jinde se konala referenda a na jaké téma a tam ještě sečteno není.
2: Další referenda o výstavbě větrných elektráren se na Svitavsku konala ještě v Mikulči, Skleném a Dětřichově. Jak říkáš, jejich výsledky zatím ještě známé nejsou, ale jakmile budou, budeme o tom informovat.
1: Bude informovat Anna Svobodová, ať už v našich zprávách, nebo přijde sem živě do studia. Tak ti děkujeme za bleskovou informaci. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Český rozhlas Pardubice. Za chvíli už nás čeká velký přehled průběžných výsledků v podání Mileny Vápeníkové, ale já jen tak naznačím, co se týká okresních měst Pardubického kraje bez dalších míst. Prostě po sečtení jistého počtu okrsků, procent okrsků, kdo je zatím jednička v těch městech. Takže v Pardubicích je to hnutí ANO, tady je sečteno přes 7% okrsků. Pak tu máme Chrudim, tam mají sečteno ke 30% okrsků a také tam vede hnutí ANO. Pak tu máme Svitavy, kde sečetli přibližně 72% okrsků a tady je na prvním místě Sdružení pro město Svitavy. A ještě si řekněme Ústí nad Orlicí, tam sečetli asi 47% okrsků a tam vedou s velkým náskokem Oušťáci Sdružení nezávislých kandidátů. Milena za chvíli o 17:30 dodá i další souvislosti, další místa, jak těsný nebo jak velký je náskok toho prvního. Počkejte si.

0: Nacho Boys za námi, 17 hodin 30 minut, prostor pro Milenu Vápeníkovou, která sleduje průběžné výsledky.
1: Volby 2026.
2: Průběžné výsledky z voleb v okresních městech jsou následující. V Pardubicích se četly prvních 10% okrsků a vede hnutí ANO před ODS a třetím sdružením Žijeme Pardubice. V Chrudimi vede také ANO před SNK, ED a ODS. V Ústí nad Orlicí po sečtení téměř poloviny okrsků jsou na prvním místě Oušťáci a ve Svitavách vede sdružení pro město Svitavy a v závěsu za nimi hnutí ANO. A když se podíváme na některé obce s rozšířenou působností, tak po sečtení 2/3 hlasů například v Hlinsku vede prosperující Hlinsko s podporou 3PK. V Přelouči je to pak koalice občanů Přelouče před nezávislými pro Přelouč a třetími SPD. Stabilní výsledek od začátku sčítání pak je v senátním obvodu číslo 48 v Rychnově nad Kněžnou, kde hlasovali i někteří obyvatelé Pardubického kraje, a Jan Grulich za TOP 09 stále drží náskok před Petrem Sadovským za ANO. A podrobnější informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků pak najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: My ještě za chvíli budeme podrobnější, co se těch procent týče. Zrekapitulujeme to s politologem Stanislavem Myšičkou z Univerzity Hradec Králové a okomentujeme.
1: Volby 2026. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026.
1: Živě ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, teď politolog Stanislav Mišička z Univerzity Hradec Králové. Dělíme se o něj se sousední Královéhradeckou stanicí Českého rozhlasu. Tak ho dlouho nesmíme zdržet. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste si přešel do pardubického studia v Hradci, abychom si popovídali o průběžných výsledcích. Tak, pane Mišičko, velmi svižně, podívejme se nejdříve na samotné Pardubice, kde je sečteno 15% po okrsku, tam to jde pomaleji než v ostatních okresních městech a s poměrně velkým náskokem zatím vede hnutí ANO 30%.

0: pak ODS 16%, Žijeme Pardubice 12%, Starostové a nezávislí 10%, Progresivní, což jsou Piráti, TOP 09 s podporou Zelených 10% a Naše Pardubice Filipa Sedláka asi 7%. A ještě SPD zatím přesahuje 6%. Tak co říkáte na to poměrně zásadní vítězství, zatím tedy po sečtení 15% okrsků, hnutí ANO?
1: Já si myslím, že, a to teďka říkám samozřejmě s tím vědomím, jak jste říkal, že zatím těch hlasů je sečtených relativně samozřejmě menší množství, že to asi odpovídá tomu trendu, který jsme viděli u těch minulých voleb. Teď to vypadá, že třeba by hnutí ANO mohlo mít ještě lepší výsledek než u těch voleb minulých, ale tam taky poměrně významně vlastně mělo náskok před svými konkurenčními kandidáty, ostatně jako v řadě jiných měst. A já myslím, že jako všichni komentátoři musím říct, že se vlastně nehraje ani tak o každou, jako o každé procento, nebo nehraje se tak o každý jednotlivý mandát v tom zastupitelstvu, ale velké, hrozně důležité bude, jak budou schopny ty strany navázat po volební koalici.
0: Čekalo se, jak dopadne Srdcem pro Pardubice v uvozovkách miliardáře Dětka, tak tam zatím 3%. Překvapující, čekal jste, že vystřelí nahoru, nebo jste čekal takhle dole?
1: Přiznám se, že jsem se třeba jako nedíval, jaké byly vyloženě prognózy, protože samozřejmě u některých těch menších uskupení, které navíc nejsou jako etablovány logicky na té regionální politické scéně, tak je těžké to nějak odhadovat. Samozřejmě pro ně může mluvit to, že je to někdo, kdo je ať už záměrně nebo nepřímo vlastně odstřihnutý od těch zavedenějších politických stran, někdo by možná řekl starých pořádků, jo, v uvozovkách. Na druhou stranu samozřejmě oni nemůžou mít tak vlastně vybudovanou síť svých podporovatelů a navíc já teďka je to jako spekulace, nemám to opravdu podložené jako nějakými žádnými tvrdými daty, chcete-li, ale myslím si, že taky některé ty, ať už teďka politické síly nebo voliče, mohlo právě možná opak odradit, jo? To významné jejich jako zaměření nebo ta profilace, která přece jenom je jako užší logicky, než je u těch některých jiných uskupení.
0: Měli poměrně viditelnou volební kampaň, bylo tam i poukazováno na to spojení s hokejovým týmem, ten tak na okraj. Teď se podíváme do Chrudimi, jenom váš stručný komentář, zatím sečteno asi třetina okrsků, hnutí ANO celkem vede 32% hlasů. Čekal jste to?
1: Vidíme tady si myslím nějaký, teď znova pardon, že se opakuju, použiju to slovo trend, který jsme tady viděli v minulosti, protože vlastně hnutí ANO vyhrálo i ty minulé vlastně volby. Mm-hmm. A je zajímavé, a jsem docela zvědavý na to povolební vyjednávání, ono už možná běží, protože to by zase nebylo něco úplně neobvyklého, ale přiznám se, že nevím, jak to teďka přímo v Chrudim probíhá. Nicméně tam vznikla taková velice netypická koalice, kde vlastně samozřejmě majoritní počet těch členů byl z hnutí ANO, ale taky se vlastně k ním přidala vlastně Česká pirátská strana. A ještě to bylo pikantnější v tom, že vlastně i když v roce 2002 Piráti oslabili proti tomu předcházejícímu období v Chrudimi, tady v tom městě v Pardubickém kraji, tak ANO jim nabídlo poměrně vlastně silnou pozici, nabídlo jim místo radního a vlastně je to navíc i pokračování spolupráce už vlastně z období 2018 až 2022. Já teďka nemůžu dát ruku do ohně za to, abych řekl, kde ještě někde jinde, v jakých obcích se tady tohle poměrně neobvyklé spojenectví objevuje, ale vzhledem k tomu, jak to mezi těmi stranami vypadá na té celostátní scéně, tak si myslím, že to určitě je věc, která stojí za zmínění, že dokázali vlastně překonat té regionální úrovně vlastně ty velké rozpory, možná nepřekonatelné pro některé na té úrovni celostátní.
0: Pro tuhle chvíli se rozloučím s politologem Stanislavem Mišičkou, aby přešel do živého vysílání sousedního Českého rozhlasu Hradec Králové. Nebudeme vás zdržovat. Uslyšíme se za hodinu, kde si posvítíme na ty Svitavy a Ústí nad Orlicí. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A já možná ještě dodám tady pro úplnost, slíbil jsem to, jak to vypadá s těmi průběžnými výsledky v okresních městech. Trošku širší informace, než jste slyšeli o 17:30. Takže, co se týká Ústí nad Orlicí, sečteno přes 50% hlasů, aktualizujeme si už přes 60% hlasů. Oušťáci vedou výrazně se 27%, druhé Ústecké fórum 18%, třetí Ústí 2.0, 16%, čtvrté ANO 2011, 14%. Připomeňme, že v Ústí nad Orlicí bylo u vlády teď Sdružení Oušťáci, Ústí žije ODS a KDU-ČSL, Ústecké fórum ANO a SPD v opozici, tak to jsme se podívali na Ústí nad Orlicí. Ještě přepneme do Svitav, kde je sečteno přes 70% hlasů a můžeme se podívat, že sice těsně, ale vede Sdružení pro město Svitavy 34% hlasů, druhé ANO 31%, ODS a nezávislí 13%, 3PK pro prosperující Svitavy 8%, KDU ČSL 7% a pak už je to pod 5% hranicí. Ve Svitavách bylo doposavať u moci takové spojení, široké spojení, široká koalice, Sdružení pro město Svitavy, ODS a nezávislí kandidáti, KDU ČSL a 3PK, takže tam v opozici bylo ANO a pak tak ke SPD. To jsme si tedy řekli, jak to vypadá ve Svitavách. Ještě se podívejme do Chrudimi. ANO, velký náskok přes SNK. ANO 32%, SNK 14%, ODS 12%, lidi s Chrudimi, Piráti a nezávislí 11%, Chrudim společně 10%, Chrudimáci svobodní a nezávislí 7%, nová koalice pro Chrudim lehce přes 5%, ostatní pod 5%. A zrekapitulujeme si i Pardubice. Mimochodem v Chrudimi sečtena třetina hlasů. V Pardubicích sečteno asi 20% okrsků a ANO vede z 29%, ODS druhá z 16%, Žijeme Pardubice třetí z 12%, Starostové a nezávislí 11%, Progresivní Pardubice, což je spojení Pirátů, TOP 09 s podporou Zelených a nezávislých osobností 10%, SPD 6,5%, Naše Pardubice lehce přes 6%. Budeme to upřesňovat třeba v dalších zprávách v 18.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A teď zpátky do minulosti, ať jenom nežijeme současnými průběžnými výsledky. Teď se znovu vydáme do státního okresního archivu Pardubice za vedoucím Ladislavem Hlouškem. Zapátrali jsme v historii pardubických komunálních voleb v době první republiky. Největšími rivaly byly národní demokraté a sociální demokraté. Hlásí se Jitka Slezáková.
1: Vy tady máte v černých deskách všechno krásně vzorně sesumírované podle let, ty noviny všechny z té první republiky. Máte tady i lístečky založené. Co pak tam najdeme? Určitě i nějaké ty perličky, o které jsem vás prosila?
2: Vím, že v těch jednotlivých článcích se hovoří o tom, že dokonce byli příslušníci právě této národní demokracie i fyzicky napadání při těch různých agitacích, protože samozřejmě sociální demokracie byla daleko razantnější než ty usedlejší národní demokraté a tak zřejmě došlo k tomu, že patrně někde i nějaké půtky byly. Ale co mě třeba zaujalo v průběhu těch 20. 30. let, že byť ta národní demokracie nikdy nevyhrála a vlastně ani nezískala starostu, ale když ten blok těch pravicových a levicových stran se trochu v 20. letech ustálil, tak navrhovali na starostu Josefa Prokopa, majitele strojírny, který už teda v roce 10 až 15 byl starostou, ale ten minimálně dvakrát nebo třikrát tu kandidaturu vždycky odmítl.
1: Že by se bál střetu zájmu možná.
2: Možná střetu zájmu, spíš si myslím, že tenkrát, když byl starostou v tom roce 10 až 15, tak on se zasadil hodně o třeba o náměstí republiky. A tenkrát se hovořilo o nějaké tržnici, že byla nějaká studie, kde to prosazoval a vím, že tenkrát byl nějak odmítnut, tak jestli už potom dál se mu nechtělo, ale byl takovým styčným člověkem pro obě strany, ale odmítl.
1: Byla nějaká předvolební témata za první republiky, která se vypozoroval, která se pořád opakují a která by měla přesah do dnešní doby? Je tam něco společného, nějaký společný jmenovatel?
2: Určitě ano. Myslím si, že nejvíc palčivá byla hlavně ze začátku z těch 20. let právě ta bytová krize, protože s rozvojem města, jak vznikaly nové továrny, tak přicházeli noví obyvatelé. A jestliže měli Pardubice někdy na konci války třeba kolem 20 tisíc, tak v roce 32 už téměř 30, protože tady žilo telegrafia a chemické továrny, tak ta bytová krize byla asi dost podstatná. Dlouho se vlastně ještě využívala bývalá karanténa vojenská nemocnice na Dukle, kde vlastně ty až trochu možná nedůstojné podmínky panovaly, ale dlouho tam byla řada lidí ubytována. Ale je pravda, že se postupně v konce 20. let začala ta výstavba rapidně zrychlovat, takže když si na začátku republiky vznikalo několik desítek domů v roce, tak ve 30. letech už to třeba dosahovalo kolem 200 domů.
3: Tady je totiž krásná tabulka.
1: Mrkneme do tabulky. Vy to máte všechno přesně.
2: A to mě teda překvapilo, jak to pak jako rychle rostlo. Je to opravdu domů, no.
1: No díky těm továrnám, které tady byly, fabrikám, které se rozvíjely.
2: Ty domy opravdu přibývaly velice rychle a samozřejmě tím pádem mohlo se to město dál rozvíjet, no.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Obyvatelé Kamenné Horky i Mikulče na Svitavsku odmítli v místních referendech výstavbu větrných elektráren. Ve Svitavách začal podzimní úklid veřejných prostranství a chodníků. Policie pátrá po 12-letém chlapci z Brna. Zítra v kraji čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý sobotní podvečer.
3: Volby 2026.
4: V Mikulči na Svitavsku lidé v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti hlasovalo téměř 72% zúčastněných voličů. Podle starosty Josefa Dvořáka z Hnutí pro Mikuleč by na plánované větrníky viděla z domova většina obyvatel.
5: Znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat. No ale myslím si, že vzhledem k tomu poměru, jak ty výsledky vyšly, že tady není prostor ani pro to, aby třeba za 5, za 10 let někdo přišel a chtěl to tady stavět znova, protože nemyslím si, že ty nálady se takhle rychle změní.
4: Investor plánuje v Mikulči na Svitavsku postavit až 3 větrné elektrárny. Také obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku odmítli v místním referendu výstavbu větrných elektráren. Hlasovalo téměř 76% voličů a z toho 200 lidí bylo proti výstavbě. Výsledek je platný a závazný. Investor v obci plánuje vybudovat 4 větrné turbíny vysoké až 200 metrů. A s průběžnými výsledky komunálních voleb a prvního kola voleb senátních v našem regionu je ve studiu Milena Vápeň.
6: V Pardubickém kraji už jsou sečtené 3/4 okrsků, volební účast v nich je asi 52% a průběžné výsledky z voleb v okresních městech jsou tyto. Nejvíc okrsků zatím sečetly ve Svitavách, téměř 80%. Na prvním místě je tam Sdružení pro město Svitavy s 34%, před ANO s 31%. V Ústí nad Orlicí sečetly přes 60% ze všech okrsků, s 28% tam vede Sdružení Oušťáci. A Chrudim sečetla 1/3 okrsků, na prvním místě je stále Hnutí ANO s 33%. V Pardubicích známe čísla z první pětiny okrsků, kde vede ANO s 29%, před ODS se 16% a Žijeme Pardubice s 12% hlasů. Výsledky z menších měst. V Litomyšli jsou data ze 3/4 okrsků a s velkým náskokem tam vede Hnutí Generace 89. A například v Králíkách velmi těsně vedou Občané Králicka před Sportovci s podporou 3PK. V senátních volbách v obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde volili i někteří obyvatelé Pardubického kraje, je sečteno téměř 70% a vítězí stále Jan Grulich z TOP 09 nad Petrem Sadovským z ANO. A další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Městská společnost Sportes Svitavy zahájila podzimní úklid ulic a chodníků. Pracovníci se zaměřují především na sběr spadaného listí, které by v zimě mohlo ucpat odvodňovací vpusti. Úklid potrvá do konce listopadu a zapojilo se do něj 15 sezónních pracovníků, říká ředitel společnosti Bronislav Olšán.
7: Čistíme uliční vpusti, víceméně probíhá kompletní příprava města a této infrastruktury na zimní sezónu. Tuto činnost vykonávají sezónní zaměstnanci, kterých máme 15.
4: Jihomoravští policisté hledají 12-letého Romana Molnara z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Petr Vala. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Je štíhlý a měří 165 cm, má krátké tmavé vlasy. Pokračuje Vala.
8: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
4: Sport. Hokejová Maxaliga pokračuje kompletním programem 12. kola základní části. Rezervní tým Pardubic hraje na ledě Havířova a v 27. minutě Pardubice prohrávají 1-2.
3: Počasí.
4: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená, postupně až polojasná. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně při zmenšené oblačnosti až kolem 2 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přeháňkami. Ty budou na horách četnější. Odpoledne a večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povene mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak odpoledne a večer mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto bouralo na 111. kilometru ve směru na Jaroměř. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
1: Co je před námi v našem speciálním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Pardubice? Nelze to úplně s určitostí říct, protože situace se vyvíjí na každý pád. Budeme ve spojením s pravděpodobným vítězem a staronovým senátorem z obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou, který zasahuje i do Pardubického kraje, Janem Grulichem, protože tam je převaha nad Petrem Sadovským z hnutí ANO a už je sečteno přes 70% hlasů a byly tam jenom dva kandidáti. Takže první kolo rozhodne, to je před námi. Pak se ještě vrátíme k referendům. Jak už jste slyšeli ve zprávách, v Mikulči a v Kamenné Horce odmítli výstavbu větrných elektráren. Mám za to, že sečteno je i v další obci, tak přijde naše reportérka a bude nás informovat. Spojíme se s politologem Stanislavem Mišičkou a probereme výsledky voleb v Ústí nad Orlicí a taky ve Svitavách, tedy alespoň ty průběžné. No a po 19. hodině máme v plánu se spojit s vítězi voleb, s lídry kandidátek vítězných stran ve všech čtyřech okresních městech. Tak alespoň takový máme předpoklad, snad se to všechno povede, zdravíme vás.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubice se Zdeňkem Novákem.

0: Volby 2026.
1: Slíbil jsem, že se vrátíme k referendům na Svitavsku, kde občané ve čtyřech obcích rozhodovali o výstavbě větrných elektráren. Ve zprávách už jste slyšeli výsledek z Mikulča, z Kamenné Horky. Přibyly výsledky z dalších obcí. Všechno to teď shrne Anna Svobodová, která referenda na Svitavsku sleduje. Vítám tě.
2: Hezký den. Tak už ve třech ze čtyř obcí na Svitavsku se lidé v referendech postavili proti výstavbě větrných elektráren. Jak už jsme ve zprávách zmínili, tak v Kamenné Horce a Mikulči je odmítli výraznou většinou, stejně tak i ve Skleném, kde chtějí, aby obec nepodporovala větrníky ani pozemní solární parky a snažila se jejich výstavbě zabránit. Jinak dopadlo hlasování ve čtvrté obci na Svitavsku, a to v Dětřichově. Tam lidé těsnou většinou souhlasili s tím, aby obec dál spolupracovala s investorem, se kterým už má podepsanou smlouvu. Podmínkou je ochrana životního prostředí a zdraví obyvatel i finanční příjem obce z provozu elektráren. Já jenom připomenu, že výsledky referend jsou závazné pro obce. Sami o sobě ale výstavbu větrníků nepovolují ani nezakazují.
1: Konstatovala Anna Svobodová. Děkujeme za ty nejčerstvější informace, které jsme mohli obdržet. Ať se daří. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.
1: A za chvíli už vám nabídneme rozhovor se staronovým senátorem, dá se to tak říct, protože ten náskok je veliký, Janem Grulichem z volebního obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou. Měl tam duel s Petrem Sadovským z hnutím ANO, byli jen dva kandidáti, takže dnešek rozhoduje, spojili se s ním kolegové a my vám nabídneme telefonát právě s Janem Grulichem, senátorem z hor.
3: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání.

0: Český rozhlas Pardubice, volební servis, volební studio, speciální vysílání se zaměřením hlavně na Pardubický kraj, i když obvod Rychnov nad Kněžnou není celý náš, zasahuje sem k nám do pár obcí Pardubického kraje a tamto tedy vypadá na vítězství Jana Grulicha z TOP 09. Spojil se s ním Jan Pokorný.
1: Jsme ve spojení s Janem Grulichem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Jan Grulich, těším mě.
1: Nás taky těší. Vy jste vyhrál hned v prvním kole, je to tak? Nestalo se mezi tím nic, co by změnilo tento stav?
2: Ještě jsem nevyhrál, ještě je potřeba sečíst 30% okrsku.
1: Ještě 30% okrsku.
3: Ale ten náskok v tuto chvíli je 62-37, to znamená, že se asi dá už vám gratulovat.
2: A matematicky jsem pravděpodobně už vyhrál, ano.
1: Co bude vaším úkolem v novém senátním období?
2: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva a doufám, že to bude takhle pokračovat.
3: Když jsem se díval na váš web, co chcete dělat v tom dalším volebním období, tak k tomu vévodí věta: chci, abychom v této rychle se měnící době uspěli, proto musíme se neustále učit novým věcem. Co nového jste se naučil v průběhu této kampaně?
2: Já bych řekl, to jsem řekl, a je to bohužel nebo bohudík, nebo nevím, jak to mám pojmenovat, protože když si uvědomím, že vlastně za 6 let svého mandátu jsme prožili tak zásadní obraty, ať to bylo už konec covidu, nebo vlastně vypořádání se s covidem a s covidem ve školství, pak ukrajinskou krizi a vlastně mnoho nových ukrajinských dětí a vůbec to celá ukrajinská krize. A do té doby nastoupila ještě AI do školství a vzdělávání. To se ani nestačíte na ty věci připravit, na to špatně nějak reagovat. Takže opravdu ty změny jsou tak obrovské a my musíme i v tom školství, jelikož připravujeme na budoucnost, tak jako reagovat rychleji. Tak jelikož mám sám svou praxi, doufám, že tomu aspoň malinko dokážu pomoct.
3: V Rychnově nad Kněžnou byli v těchto senátních volbách pouze dva kandidáti. Čemu to přičítáte?
2: Já vlastně úplně nevím, protože když se podíváte na mou podporu těch stran, tak vlastně kandiduju víceméně podobně jako před 6 lety a přitom nás bylo stejně jako 8 kandidátů. Takže ono, ta kampaně vůbec není jednoduchá. Když se tomu chcete vědomat, tak vás to stojí jako hodně peněz. Musíte mít buď 1000 podpisů nebo podporu dalších stran. Zřejmě asi v této době se úplně lidi neženou do té politiky. Nedokážu to úplně posoudit, protože se nepřihlásilo více kandidátů.
1: Jan Grulich, člen TOP 09, senátor. Děkujeme za rozhovor, hezký podvečer.
2: Já děkuji vám taky, nastanou.
0: S Janem Grulichem si povídal nejen Jan Pokorný, ale taky Tomáš Pancíř.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Udělejme si malé stručné shrnutí, to větší přijde asi za 8 minut s Milenou Vápeníkovou, senátorem ve volebním obchodu Rychnov nad Kněžnou. Bude opět Jan Grulich z TOP 09. Podle veškerých propočtů ještě není sečteno všechno, ale už je to jasné. A co se týká propočtů, tak víme o tom, že ve Svitavách vyhraje podle propočtu ČTK Sdružení pro město Svitavy a v Ústí nad Orlicí Oušťáci. Jak jsem řekl, podrobnější budeme za nějakých 7 minut. O 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď si dopřejeme další muziku.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Chodím světem už pěkných pár let.

0: Bylo 7:30, náš speciál pokračuje, jsme Český rozhlas Pardubice a Milena Vápeníková, tak ta přesně ví, co kde se četli a kdo je kde, alespoň předběžně vítězem.
1: Volby 2026.
2: Přehled průběžných výsledků zahájíme v Pardubicích, tam je sečtena zhruba třetina okrsků, vede ANO se 27% před ODS se 16% a Žijeme Pardubice s 12% hlasů. Chrudim hlásí už více než polovinu sečtených okrsků, na prvním místě je s velkým náskokem před ostatními stranami stále hnutí ANO se 33% sečtených hlasů. Ke konci se chýlí sčítání ve Svitavách, téměř s jistotou tak můžeme říci, že tam vyhrálo Sdružení pro město Svitavy, které má zatím 24%, druhé je ANO s aktuálními 31%, třetí ODS a nezávislí s necelými 14%. A podobně, už téměř rozhodnutá je situace v Ústí nad Orlicí, s 28% tam vede Sdružení Oušťáci. Moravská Třebová má také z velké části sečteno, vede tam 3PK pro prosperující Moravskou Třebovu před Sdružením Naši sousedé na druhém místě a třetím ANO. Na Svitavsku ještě zůstane a podíváme se do poličky, tam je těsně před koncem sčítání ve vedení ODS, před otevírání poličky a ANO. A za vítěze senátních voleb už se dá považovat v obvodě Rychnov nad Kněžnou i Jan Grulich za TOP 09, který od samého začátku sčítání vede nad Petrem Sadovským s ANO. Další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Volby 2026. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026.
1: Opouštíme Nedvědy a stěhujeme se ke Stanislavu Myšičkovi, politologovi Univerzity Hradec Králové, kterého zdravíme do Českého rozhlasu Hradec Králové z Českého rozhlasu Pardubice. Ještě jednou dobré odpoledne.
2: Dobrý podvečer.
1: Už večer možná, vidíte, utíká to, utíká. Tak pane Myšičko, my jsme slíbili, že se zaměříme na Ústí nad Orlicí, Svitavy, taky na městské obvody v Pardubicích. Připomínám, že Pardubice mají několik městských obvodů a že třeba Hradec Králové je nemá. My jsme se tu v předvolebních besedách na tohle téma pokoušeli diskutovat s jednotlivými lídry. Někteří by je zrušili, někteří by je redukovali, někteří by je zachovali. Jak vy se na to z Hradce Králové díváte, že máme v Pardubicích městské obvody a vy ne?
2: Tak samozřejmě to rozhodnutí o těch obvodech se rodilo už poměrně dávno. Vlastně třeba Pardubice, když získali na počátku vlastně té polistopadové éry takzvaného statutárního města, tak se vlastně mohli rozhodnout, jestli budou děleny vlastně na ještě menší, teďka to řeknu asi dost nepřesně, ještě menší samosprávné právě takové ty městské obvody, nebo naopak, jestli vzniknou spíš nějaké třeba městské komise a bude vlastně to město zastřešovat spíše vlastně to centrum té moci, pokud tak řeknu, ten magistrát. Hradec se rozhodl jít tou cestou, že nebude mít obvody samostatné. Pardubice ano. Samozřejmě my na jednu stranu bychom mohli k tomu říct, že a taky si myslím, že to bylo vlastně z těch původních vlastně záměrů, proč ty obvody mít, bylo být blíže k těm občanům, k jejich zájmům, že vlastně ti lidé ne na úrovni celého města, navíc tak už samozřejmě většího města, jako jsou Pardubice, tak samozřejmě, že ten magistrát pomyslně řečeno může být vzdálený některým konkrétním pro některých čtvrtích. Na druhou stranu, a já si myslím, že to hodně promluvalo do nejenom třeba těch předvolebních debat, ale vidíte to třeba

0: i vlastně v těch programových prohlášení těch subjektů, které v Pardubicích kandidují, že většina z nich, aspoň pokud se nemýlím, tak spíše uvažuje o tom ty obvody buď nějakým způsobem redukovat, některé třeba
1: sloučit. Ano, restrukturalizovat.
0: Ano, nebo je úplně zrušit. No vlastně méně těch vlastně sdružení, a to je vlastně ANO, které vede současnou pardubickou radnici, tak bylo spíše pro vlastně zachování těch
1: obvodů. Ano, jejich úpravu, tam se mluvilo třeba o Hostovicích, že by neměli svůj samostatný obvod městský. Dobře, jinak co se týká Pardubic, jen průběžně stále vede hnutí ANO s nějakými 27% hlasů, ale my jsme slíbili, že se přestěhujeme i do měst Svitavy a Ústí nad Orlicí. V obou městech je společné to, že tam vedou a pravděpodobně zvítězí, jak se tak na to koukám, taková ta sdružení. Sdružení město pro Svitavy, a co se týká Ústí nad Orlicí, tak Oušťáci. Oušťáci, vypadá to na 26%, sdružení pro Svitavy 34%. V Ústí nad Orlicí je starostou Petr Hájek z tohoto sdružení, ve Svitavách David Šimek z jejich svitavského sdružení. Jsou to poměrně silné osoby těch lídrů, těch starostů. Myslíte si, že úspěch těch sdružení do jisté míry závisí na jejich osobách?
0: Tak politika, samozřejmě politika, ať už lokální nebo ta celostátní, se určitě skládá jak z toho komponentu, jak vlastně působí celá ta organizace a jak působí nějaký ten silný vedoucí představitel, lídr nebo jakkoliv ho nazveme. Já si myslím, že když už to vlastně není třeba jenom jedno volební období, ale je to vlastně více volebních období,
1: je to
0: a
1: tak.
0: Pokud se nemýlím, vlastně v obou těch městech, jak v Ústí, tak i v těch Svitavách, tak vlastně se asi pravděpodobně si myslím rýsuje nějaká vlastně podobná koaliční spolupráce, nebo je určitě možná. Myslím si, že právě v těch Svitavách, aspoň když jsem se díval, tak
1: je to hodně široká koalice.
0: Vypadají velice podobně tím výsledkem, aspoň tím prozatímním, vlastně jako skončili před těmi 4 lety, čili možná, že ta kontinuita bude pokračovat, a samozřejmě ono se říká, zase už to asi trošku kliše při všech těch komentářích, které teďka jsou v médií kolem těch voleb, já to přece jenom řeknu, že čím jdeme vlastně ve velikosti obcí níže, tak tím začíná hrát menší důležitost vlastně ta afiliace k nějakým těm větším stranám, více vlastně tam, dá se říct, že převažují na celostátní úrovni vlastně ty subjekty, které jsou opravdu toho lokálního zaměření a vlastně nepřesahují nějak výrazně do té politiky celostátní, a je to teprve spíše v některých těch větších sídlech, kde se to více propojuje. Ale jsou tady samozřejmě, můžou tady být nějaké výjimky.
1: Stanislav Mišička, politolog z Univerzity Hradec Králové, byl s námi dnes celé odpoledne ve spojení. My vám za to děkujeme. Zdravíme k sousedům do rozhlasu do Hradce, kde budete ještě dál jejich hostem. Mějte se pěkně a díky za vše. Naslyšenou.
0: Přeji příjemný večer.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Volby 2026.

0: Český rozhlas Pardubice. Už jsme několikrát byli ve státním okresním archivu v Pardubicích. Jitka Slezáková tam natáčela. Probíráme historii komunálních voleb v Pardubicích. Připomeneme si jména starostů, kteří vedli naše krajské město za první republiky právě teď.
1: Představte si Pardubice před 100 lety. Je to neuvěřitelné, ale určitě před 100 lety měli lidé, alespoň v některých ohledech, podobné problémy. Politici řešili kauzy, dokonce se mezi sebou poprali, jak už nám řekl vedoucí státního okresního archivu Ladislav Hloušek. No a my se teď přesuneme přímo k těm hlavním, k těm starostům, kteří tady působili za první republiky. Budeme jmenovat všechny nebo jenom ty nejzajímavější?
2: Tak aspoň zmíním toho prvního, to byl František Vácha, ale v podstatě nejúspěšnějším meziválečným starostou se domnívám, že byl Vojtěch Znojemský. On to byl původně úředník zemské donucovací pracovny a ten byl zvolen jak v roce 23, tak i v následujících volbách v roce 27.
1: Takže ten je donucovací pracovna?
2: To je dneska obyčejná věznice.
1: Tak, já jsem si to myslela.
2: Zní to. Tehda vlastně byla daleko za městem, dnes už ji pojalo sídliště Dubina a vlastně Hůrka jsou ještě za nima, takže už to není úplně na okraji města, ale tehda vím, že to bylo poměrně dost daleko.
1: Takže z donucovacího pracovníka starostou.
2: Ano, a zajímavé je to, že to byl on, kdo v roce 1931 otevíral a vítal prezidenta Masaryka na výstavě tělovýchovy a sportu, která proběhla zde v dnešních Tyršových sadech.
1: Ty výstavy, to byly obrovské akce, to už si dnes asi ani nedovedeme představit. A vůbec byly Pardubice významné v rámci celé České republiky za první republiky?
2: Já si myslím, že čím dál tím víc byly a hodně tomu právě dodala ta výstava, která byla opravdu republiková a trvala vlastně od května do září, přijelo na ní kolem milionu lidí, což bylo na 30-tisícové město něco neskutečného. Pořádali se tu sjezdy různých spolků a divadla. Prostě bylo to opravdu akce, která to město hodně jako pozdvihla a proslavila. Otevíral se tím pádem Grand, kde prezident Masaryk přespal. Pak byly první turnikety, kde se procházelo. Taky to bylo taková zajímavost a opravdu to bylo velký. Samozřejmě dneska už ten prostor vypadá úplně jinak. Všecko se to změnilo.
1: No tak to byl Vojtěch Znojemský. Ještě jedno jméno nějaké, které bychom si mohli třeba zapamatovat a znát ho. Kdo by si to zasloužil z těch všech starostů a vedoucích činitelů?
2: Z těch následujících ještě vlastně byli už meziváleční jenom dva. A to byl doktor Jan Frýba. A v dalších volbách, vlastně posledních z roku 38, to byl doktor Karel Vítek. I oni ještě rozhodně řekli své do toho období, kdy ještě mohli vlastně vládnout, protože právě Karel Vítek byl tím posledním do roku 42 a pak už byla tady vnucená vláda od okupantů.
1: A o tom zase někdy příště.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Obyvatelé tří obcí na Svitavsku odmítli v referendech výstavbu větrných elektráren, naopak v Dětřichově s ní souhlasili. Senátor Grulich z TOP 09 nejspíše obhájí svůj mandát na Rychnovsku. Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku má po 84 letech opět pancéřovaný zvon. A počasí na zítřek. V kraji čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Dobrý sobotní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová.
4: Volby 2026.
5: Ve Skleném na Svitavsku lidé nechtějí větrné elektrárny ani pozemní solární parky. Rozhodli o tom v místním referendu. Proti větrníkům hlasovalo přes 80% zúčastněných voličů. Obec by teď neměla s investory uzavírat nové smlouvy a měla by se pokusit výstavbě zabránit. Na Svitavsku odmítli v místních plebiscitech výstavbu větrných elektráren také obyvatelé Mikulče a Kamenné Horky. Naopak v Dětřichově na Svitavsku přípravy na výstavbu větrných elektráren mohou pokračovat. Lidé v referendu těsnou většinou souhlasili s tím, aby obec dál spolupracovala s investorem. Už s ním má podepsanou smlouvu. Podmínkou je ochrana životního prostředí a zdraví obyvatel a obec má také dostávat část peněz z provozu elektráren. Stávající senátor TOP 09 Jan Grulich nejspíše obhájí svůj post. Vyplývá to z propočtu ČTK. V obvodu Rychnov nad Knižnou byl jeho jediným vyzývatelem poslanec hnutí ANO Petr Sadovský. Po sečtení 75% hlasů měl Grulich 62%, tedy nadpoloviční většinu. Ve vysílání Českého rozhlasu popsal své priority na dalších 6 let.
6: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva a doufám, že to bude takhle pokračovat.
5: A s dalšími volebními informacemi je ve studiu Milena Vápeníková.
7: Ve Svitavách je definitivně sečteno. Vyhrálo Sdružení pro město Svitavy. Získalo 9 mandátů v zastupitelstvu, které má 26 členů. Druhé skončilo hnutí ANO rovněž s 9 mandáty. Třetí ODS bude mít 4 zastupitele. V Chrudimi a v Ústí nad Orlicí dopočítáno ještě není, ale výsledky už se dají predikovat a příliš už se měnit nebudou. Chrudim ovládne s velkým náskokem ANO, má 32%, před SNK ED se 14% a ODS se 13%. V Ústí nad Orlicí je s 28% vede Sdružení Oušťáci, před Ústí 2.0 s 19% a Ústeckým fórem se 17%. V Pardubicích je sečtena zhruba polovina okrsků, vede ANO se 27%, před ODS ODS se 16 a Žijeme Pardubice s necelými 12% hlasů. V senátních volbách v obvodu Rychnov nad Kněžnou je, jak jsme slyšeli před malou chvílí, prakticky rozhodnuto. Zvítězil Jan Grulich za TOP 09. Situace se ale poměrně zásadně proměnila v Hradci Králové. Tam se na první místo dostal Martin Dvořák za STAN, na druhém místě je aktuálně Zuzana Ceralová Petrofová za ANO. Sečteno je v Hradci zhruba 75%. A další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku má po 84 letech znovu pancéřový zvon. Jeho repliku osadili na vstupním objektu tvrze. Původní zvon odstranili nacisti za druhé světové války. Nový prvek odpovídá vzhledem i rozměry originálu z roku 1938. Je ale zhruba o 50 tun lehčí.
8: Pořízení pancéřového zvonu a související stavební úpravy stály 1,8 milionu korun. Polovinu zaplatil Pardubický kraj, který tvrz vlastní. Do obnovy této významné památky předválečného opevnění investuje hejtmanství dlouhodobě. Letos například dokončilo rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor vstupního objektu za 26,5 milionu korun. Z Orlicko-Ústecka Naďa Kubínková, Český rozhlas.
5: Policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Policisté po něm pátrají v režimu dítě v ohrožení. Chlapcova fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte prosím na linku 158.
4: Sport.
5: Hokejová Maxaliga pokračuje kompletním programem 12. kola základní části. Rezervní tým Pardubic hraje na ledě Havířova. V polovině poslední třetiny Pardubice prohrávají 1-3.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená, postupně až polojasná. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně, při zmenšené oblačnosti až kolem 2 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přehánkami, ty budou na horách četnější. Odpoledne a večer budou srážky a místy také oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak odpoledne a večer mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Ze silnic Pardubického kraje nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pokud míříte na sousední Rychnovsko, čekejte komplikace v Solnici. Ve Vašátkově ulici tam bourala dvě osobní auta. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
9: Ano, zdá se poslední hodina našeho speciálu Českého rozhlasu Pardubice, kde jsme sledovali průběžné výsledky, pak už zůstaneme po té 20. jen u zpravodajských relací v celou, ale do té doby máme na Pilno, protože se spojíme třeba s Františkem Pilným, který pravděpodobně s hnutím ANO vyhrál volby v Chrudimi, pak se také na řadu dostane David Šimek ve Svitavách, tamní starosta, protože i on má velmi dobrý výsledek, a Petr Hájek v Ústí nad Orlicí to samé. Takže spojení se třemi starosty okresních měst Pardubického kraje, ale ze všeho nejdříve, to už za malý okamžik, se spojíme s primátorem Pardubic Janem Nadrchalem, protože to vypadá i v Pardubicích na vítězství dosavadního vládnoucího hnutí, které před 4 lety mělo nejvíce hlasů, tak i letos to vypadá na vítězství. Zůstaňte s námi.
4: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Se Zdeňkem

0: Volby 2026.
1: Jak to vypadá v krajských Pardubicích? I tady se konaly volby, samozřejmě komunální volby, jak na velkou radnici, tak do městských obvodů. Pojďme se zaměřit na právě velkou radnici, jak se v uvozovkách říká. Sečteno je 53% okrsků, při volební účasti nějakých 39%. Vítězem se zdá se, že už to tak bude, stane hnutí ANO s 26, téměř 27% hlasů, druhá ODS s nezávislými kandidáty, ODS Pardubice, téměř 17% hlasů, Žijeme Pardubice, skoro 12% hlasů, Progresivní Pardubice, Piráti TOP 09, podpora zelených 10,5%, Starostové a nezávislí také 10,5%, Naše Pardubice, Nechceme město rozkvést, skoro 9%, SPD také by překročilo 5% hranici, kdyby zůstalo u tohoto poměru 6% hlasů, KDU ČSL a nestraníci přes 5% hlasů. Co se mandátů týče, tak hnutí ANO by získalo 11 mandátů při současných propočtech, ale musíme ještě počkat, samozřejmě ty počty se mohou měnit. Reportérka zpravodajství Naďa Kubínková už je připravená o kousek dál v centru Pardubic s dosavadním primátorem města Janem Nadrchalem. Naďo?
2: Hezké odpoledne nebo hezký podvečer. Já jsem ve volebním štábu s Janem Nadrchalem. Tak pane primátore, já vás poprosím o první reakci na výsledky voleb, protože hnutí ANO získalo velký náskok, takže jaká je vaše reakce?
3: Krásný dobrý večer nebo podvečer, samozřejmě máme z toho radost. Víme, že ještě není zdaleka vše sečteno, ty procenta se můžou nějakým způsobem měnit, nicméně doufám, že už se nebudou měnit příliš negativně jako pro nás, takže samozřejmě se budeme snažit začít jednat s našimi koaličními partnery stávajícími a případně i budoucími, tak abychom vedli vlastně ty jednání k sestavení koalice.
2: Vy jste to naznačil, vlastně musíme říct, že se současnými koaličními partnery většinu nemáte, potřebujete ještě někoho, kdo pro vás připadá v tuhle chvíli v úvahu?
3: Tak těch možností tam je samozřejmě hned několik. Jsou tam tři potenciální partneři, kteří mají poměrně vyrovnané skóre. V podstatě se nebráníme jednání ani s jedním z nich. Uvidíme, jak se to samozřejmě bude vyvíjet, také jaký je jejich názor na to, jestli by se s námi vůbec chtěli bavit, protože někdo samozřejmě to může vnímat, takže prostě s námi ne. Ale myslím si, že prostor pro jednání a pro to, aby oproti minulému volebnímu období vznikla naopak třeba široká koalice, se určitě otvírá.
2: Proběhla před vlastně volbami nějaká předjednání s někým?
3: Ano, viděli jsme se, já nebudu říkat nikoho konkrétního, ale viděli jsme se právě s několika uskupeními, kdy jsme si procházeli vzájemně volební programy, hledali nějaké průniky, řešili naopak věci, které byly v nějakém rozporu, tak abychom na nich případně našli nějakou shodu. Někdy se to podařilo, někdy se to nepodařilo, ale vlastně všechny ty subjekty jsou nějakým způsobem ve hře.
2: Můžete říct, s kým do těch koaličních jednání vlastně vůbec nepůjdete, kdo pro vás nepřipadá v úvahu?
3: Tak já se tím úplně netajím. Já si to úplně neumím představit se sdružením Naše Pardubice, protože prostě pokud někdo 4 roky říká, že všechno dělám špatně, nebo všechno děláme špatně, všechno, cokoliv, co uděláme, kritizuje, v podstatě nesouhlasí prakticky s ničím, jakým směrem to město směřujeme, tak si jen velmi těžce umím představit, že bychom s někým takovým spolupracovali.
2: Povedete ta jednání i s někým z opozice?
3: No samozřejmě, že povedeme.
2: Která z programových priorit je pro vás vlastně tak důležitá, že nechcete slevit ze svého programu při těch koaličních jednání? Co je pro vás nejdůležitější?
3: Tak já nevím, jestli bych řekl úplně jenom jednu věc, ale určitě to jsou...
2: Můžete jich říct víc?
3: Řeknu jich víc. Určitě je to celkově udržet pro investiční rozpočet města, protože to je velmi důležité. Čekají nás velmi výrazné investice do školství, do sportovní infrastruktury, do dopravní infrastruktury v podobě mostu a cyklostezek. Je pro nás určitě velmi důležité bydlení, ten rozvoj toho, řekněme, dostupného městského bydlení, ať už v podobě nájemního nebo družstevního, to je pro nás jako velmi, velmi důležité téma. A samozřejmě je tady téma, které hodně rezonuje, a to je revitalizace náměstí Republiky a jeho podoba.
2: Tady v Pardubicích je takovým zvykem, že volby se většinou konají, když je velká pardubická. Já se chci zeptat na ta další jednání, protože někdy se stávalo to, že vlastně ta koaliční jednání se vedla i přímo v neděli na dostihu velká pardubická. Bude tomu tak i letos, nebo ne?
3: To aktuálně neumím říct. čeká nás spousta jednání dnes večer, možná v noci, ale samozřejmě, když to bude potřeba, budeme jednat i zítra.
2: Kdybyste to chtěli uzavřít, jaké je vaše přání?
3: Byl bych velmi nerad, kdyby se ta jednání táhla celý třeba další měsíc. Je to pak náročné pro všechny zúčastněné. Byl bych rád, aby řekněme třeba do konce příštího týdne bylo jasno.
2: A třeba může být jasno i dnes v noci.
3: Bylo by to skvělé.
2: Děkuji. Děkuji, já předávám slovo do moderátorovi Zdenkovi Novákovi.
1: Díky za slovo, zdravíme pana primátora, zdravíme Naďu Kubínkovou z centra Pardubice, přihlásili, nabídli jsme první reakci pravděpodobného vítěze voleb na velkou radnici v Pardubicích. Hnutí ANO, ještě jednou připomínám, skoro 27% hlasů.
0: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026.
1: Ano, posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák a zdraví do celého kraje a také na Svitavsko. Pojďme se teď věnovat tomu, jak dopadly volby v okresním městě Svitavska, ve Svitavách prostě. Tam už je sečteno 100% okrsků a tak můžeme bez zdráhání pogratulovat vítězi voleb. Totiž jednice na kandidáce Sdružení pro město Svitavy dosavadnímu starostovi Davidu Šimkovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
1: Pane Šimku, vaše reakce pro Český rozhlas Pardubice na vítězství ve volbách za vámi hnutí ANO z 32%, takže ten rozdíl není zase tak velký, pak ODS plus nezávislí kandidáti 14%, 3PK pro prosperující Svitavy 9%, a KDU ČSL asi 8%.
2: Ano, ano. Jo, tak je to tak, my jsme určitě rádi a děkujeme moc všem voličům za podporu našeho uskupení. Je to pro nás obrovskou radostí, protože celý tým tu kampaň skutečně odpracoval a máme spoustu připravených plánů, které jsme v posledním půlroce představili, které bychom tady v následujících 4 letech realizovali, takže jsme rádi, že jsme tu podporu získali a můžeme se dále podílet na rozvoji našeho města.
1: Ten nejzásadnější plán, který chcete, jak říkáte, realizovat, co půjde první na řadu?
2: Tak Svitavy jako takové mají spoustu rozjetých projektů, asi z těch největších je to teď Muzeum mechanických betlémů, zasíťování a vůbec nové parcely ve staré kolonii, rekonstrukce domů a s pečovatelskou službou, ale hlavně asi ten největší, jako největší téma, které budeme muset na nejbližším jednání společném otevřít, je vůbec příprava na demografickou krizi, která vlastně celé Česko v následujících 10 letech postihne a jsou už jasné kroky, které budeme muset jako město začít činit, aby jsme se na to připravili.
1: Vy jste před 4 lety utvořili poměrně širokou koalici. Bylo tam tolik mandátů, které ani pro většinu nebyly potřeba, ale Sdružení pro město Svitavy, ODS, nezávislí kandidáti KDU, ČSL a 3PK. Teď, když se na to podívám, tak by vás opět tolik nebylo potřeba pro většinu. Přesto budete mít ambici zase, aby vás bylo co nejvíce v té vládě ve Svitavách?
2: Je to tak, my jsme jako sdružení v podstatě od jak živa prosazovali tuhle taktiku, aby lidé, kteří chtějí se podílet na rozvoji města v co nejširší skupině, tak aby měli možnost být součástí koalice, takže v následujících dnech se setkáme se všemi politickými subjekty, budeme se bavit o případné spolupráci, jednotlivých požadavcích a programových prioritách. A následně náš vyjednávací tým společně s celým sdružením vyhodnotí, kterou cestou se vydat.
1: Komunisti se do zastupitelstva s velkou pravděpodobností nedostanou, no nedostanou už je 100%, takže 3% nedostali. Ještě vlastně poslední věc, vy hnutí ANO pro tu širokou koalici nepotřebujete, co kdyby byla úplně nejširší, že by se tam byli všichni, tohle přichází v úvahu nebo je oslovovat k jednání nebudete?
2: Není to věc, která by byla zamítnutá, je to skutečně teď o tom absolvovat kolečko se všemi a říci, jakou každý má představu, s kým je ochoten, není ochoten spolupracovat, jaké má programové priority, jaké má požadavky na posty a následně z toho vyhodnotit vůbec, jak tu koalici vytvořit.
1: Ještě skutečně poslední věc. Nemůže se stát, já nechci malovat pro vás žádné čerty na zeď, ale že by vás vítěze obešlo třeba právě hnutí ANO se všemi ostatními, asi by to při součtu dalo dohromady většinu.
2: Tak samozřejmě to je taktika povolebních vyjednávání. I to se klidně může stát, i když já doufám, že máme tady ve městě nastartovanou nějakou dlouhodobou spolupráci se subjekty, že budeme chtít v ní nadále pokračovat.
1: Tu otázku jsem položil jenom proto, že na mandáty máte s hnutím ANO stejně 9 mandátů, i když procentuálně jste získali víc. Tak to byl dosavadní starosta Svitav Damit Šimek a s velkou pravděpodobností starosta budoucí, protože současná vládní koalice ve Svitavách má dál pohodlnou většinu a to po sečtení 100% okrsků. Tak ještě jednou, pane starosto, hezký den a děkujeme za rozhovor.
2: Taky. Mějte se hezký, krásný večer, naschranou.
1: Naslyšenou.
0: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: A právě na vlnách rádia vašeho kraje opět přichází přesně o 7:30 Milena Vápeníková, aby nám řekla někde už konečné výsledky.
0: Volby 2026.
3: Hlasy se před malou chvílí dopočítali v Ústí nad Orlicí. S necelými 27% vyhrálo sdružení Oušťáci, před Ústí 2:0 s 19% a Ústeckým fórem se 17%. Ve Svitavách je také sečteno, tam vyhrálo sdružení pro město Svitavy, získalo 9 mandátů v zastupitelstvu, druhé skončilo hnutí ANO také s 9 mandáty a třetí ODS bude mít 4 zastupitele. Téměř rozhodnuto je v Chrudimi. Tam vede s velkým náskokem ANO, má 32%, před SNK KED se 14% a ODS se 13%. Po sečtení hlasů v nadpoloviční většině volebních okrsků v obecních volbách v Pardubicích vede ANO s 26%, druhá ODS má 17% a třetí Žijeme Pardubice necelých 12%. Hotovo je ale v Pardubicích 8, což jsou Hostovice. Tam ale byla situace poměrně jednoduchá. Jedna kandidátka s 9 jmény na 9 mandátů. A sečteno mají i v Hlinsku, drtivě tam vyhrálo prosperující Hlinsko s podporou 3PK s 58% hlasů. Litomyšl s necelými 40% ovládlo hnutí generace 89. V Žamberku zvítězila Žamberská demokratická koalice také s drtivými 57% a v Poličce pak ODS s necelými 31%. Další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Volby 2026. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: My máme v plánu spojit se s dalšími starosty našeho kraje, okresních měst, totiž s tím Chrudimským a také s tím Orlicko-Ústeckým.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: deník a v něm, co jsem psal.
1: Volby 2026.
2: Slíbil jsem ještě spojení s Ústím nad Orlicí a taky s Chrudimí. Asi chápete, že nemůžeme volat úplně do každého města našeho kraje, a tak jsme se teď mezi 19. a 20. v našem speciálu omezili na města okresní. Když se podíváme na Ústí nad Orlicí, o kterém teď bude řeč, tak tam už jsou sečteny všechny okrsky, prostě už je hotovo, takže můžeme prohlásit, že vítězem voleb se stalo Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci se ziskem asi 27% hlasů a 7 mandáty. Petr Hájek, starosta Ústí a lídr na kandidátce Oušťáků. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Tak, jaká je atmosféra tam u vás?
3: Atmosféra je v tuhle chvíli trošku uvolněná, protože z nás spadl kámen, který nás nějakým způsobem tížil, ale já se teďka s dovolením odcházím trošku do vedlejší místnosti a už jsem plnohodnotně k dispozici.
2: Výborně. Takže radost je tam veliká, když se podívám na ty jednotlivé mandáty, které tu byly před 4 lety a které jsou tu tentokrát, tak řekl bych výsledky velmi podobné. Teď měla vaše koalice 18 mandátů, v minulých volbách v těchto má 17, opozice 9, teď 10, lehce posílila, ale prostě. A teď se ptám, pohodlná většina pro současné vedení města. Máte v plánu a máte předjednáno, že budete pokračovat?
3: Nejdřív vás teda s dovolením opravím, tak stávající koalice, která končí toto volební období, tak měla 16 mandátů, takže dá se tedy říct, že stávající koalice posílila. Na druhou stránku teďka nás čekají vyjednávání o půdorysu nové koalice a samozřejmě, že je celkem logické, že my jako Oušťáci jsme vždycky oslovili všechny strany, které mají určitým způsobem koaliční potenciál, co znamená v tomhle případě budeme postupovat stejně jako v těch letech minulých. Asi na rovinu budu říkat, že ten koaliční potenciál pro nás nemá SPD a že ta vyjednávání budeme zahajovat určitě na půdorysu té stávající koalice.
2: Tam se to trošku proměnilo. V minulých volbách se váš koaliční partner jmenoval, jestli se nepletu, Ústí žije.
3: Ano.
2: Teď dá se říct, že Ústí 2.0 je taková proměna Ústí žije. Trošku nám to objasněte, ať posluchači, kteří nejsou z Ústí, vědí.
3: Tak já samozřejmě asi nejsem ten, který by to měl objasňovat, ale dá se říct, že došlo pouze ke změně názvu, že ta základna, ta skupina těch zastupitelů zůstala neměná, stejná, že ten název možná je pouze vyjádření nějak.

0: nového směru, protože kandidátka Ústí 2.0 oproti té kandidátce Ústí žije určitým způsobem omladila, takže takové ta mladá krev přinesla i nový název, ale to je ten můj pohled, nejsem samozřejmě ten, který by to měl úplně přesně definovat.
1: Rozumím, spíš jsem chtěla, abyste to nám mimo Ústeckým vysvětlil. Co se týká toho Ústí 2.0, je to pro vás takový nejbližší partner pro vyjednávání, má nejvíc mandátů hned po vás společně tady s Ústeckým fórem, ale to bylo v opozici?
0: Celkem logicky ano, protože lídrem sdružení Ústí 2.0 je pan Jiří Preclík, který byl mým vlastně už dlouholetým místostarostou ve třech volebních obdobích, takže je to přirozený partner pro to vyjednávání a předpokládám, že by jsme mohli najít společnou řeč, protože se na jednu stranu dobře známe a i ty naše programy, které jsme voličům nabízeli, jsou relativně podobné, protože ta spolupráce logicky sebou nese i stejná témata.
1: Dobře, já jsem před vámi mluvil s Davidem Šimkem ve Svitavách. Tam tu koalici dělají širší, než by museli. Prostě takhle chtějí. Vy, já vím, že ještě brzo, že jednání nejsou u konce, ale vy také nepůjdete až na dřeň a třeba budete širší, než byste museli?
0: Je to samozřejmě možné, protože, jak jsem říkal, budeme chtět vyjednávat se všemi a ten výsledek, které zaznamenalo Ústecké fórum, je objektivní k tomu, aby jsme jednali o podmínkách případné koalice. Takže to nevylučuju, ale o tom opravdu budou rozhodovat ty následující dny.
1: Budeme to samozřejmě sledovat. Ještě se na závěr zeptám, to nejdůležitější, s čím chcete, pokud budete ve vedení města a budete pokračovat v podobné sestavě, tak s čím chcete po volbách jako s prvním přijít, co se týká něčeho hmatatelného, co třeba jste minule nestihli a teď to chcete udělat?
0: Je to přesně to, co jsem měl za své volební motto, když jsem říkal dokončit započaté, to je oč tu běží. V našem případě nebo konkrétně v případě nás jako SNK Ušťáci je to zejména výstavba nového pavilonu domova důchodců. Takže to je ten první úkol, který máme před sebou a celkem logicky budeme dál pokračovat v těch našich bodech, které jsme měli rozpracovány v těch letech minulých, zejména v tom letošním roce. Takže chceme dopracovat a dokončit všechny započaté projekty a otázkou pak samozřejmě bude, jak se situace bude vyvíjet v těch následujících letech, jednak s ohledem na ekonomický vývoj České republiky, protože před námi stojí zásadní rozhodnutí, jakým směrem má být rekonstruován krytý bazén. Tak to jsou takový ty dvě hlavní témata.
1: Jednička na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci, vítěz voleb v Ústí nad Orlicí a dosavadní starosta Petr Hájek byl hostem speciálu Českého rozhlasu Pardubice. Já vám za to děkuju a můžete se vrátit zpátky do týmu, kde, jak jsme slyšeli, děkuju. Slavíte. Ať se daří, naslyšenou.
0: Děkuju, taky děkuju, naschle.
2: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026.
1: Ano, zdravíme z vln Českého rozhlasu Pardubice. Vysíláme i pro okres Chrudim a samozřejmě pro, jak se říká, Chrudimáky. A v Chrudimi sečteno nějakých 86% okrsků, takže už si můžeme dovolit zavolat dosavadního starostu Chrudimi Františka Pilného z Hnutí Ano. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Hnutí ANO, které má zatím podle propočtu 10 mandátů a téměř 33% hlasů. Tady je jasné, že budete vítězem voleb v Chrudimi a budete mít nejvíce mandátů, i když nějaké desetiny tam samozřejmě ještě můžou hrát roli, co se týká proporcí. Tak gratulujeme a váš komentář k tomuhle výsledku.
2: Moc děkuji za gratulaci, děkuji všem voličům, děkuji všem Chrudimákům, kteří nás a mě přišli podpořit. Je to úžasný úspěch, když jenom srovnám, tak druhý za náma má 4 mandáty a procentuálně někde kolem 14, takže opravdu ten náskok je obří. Samozřejmě neznamená to ale automaticky, že sestavíme koalici, budeme se o to snažit, budeme jednat, ale to přinesu až další dny. Ještě jednou moc děkuji.
1: No, vůbec není zač, sluší se pogratulovat vítězi voleb. Dívám se na výsledek Chrudimáků, jednoho z vašich dosavadních koaličních partnerů, 2 mandáty. To by bylo 12, pro většinu je potřeba 14, ale samozřejmě všichni víme, že Piráti avizovali, že s vámi s Hnutím ANO pokračovat nechtějí. Tak otázka je na snadě, kdo bude jako první na řadě ten, se kterými byste se rádi viděli v koalici, kdo je vám třeba programově i lidsky nejblíž.
2: Tak podívejte, určitě to budou Chrudimáci, protože s nima jsme v koalici, zavolám i Pirátům, považuji to za slušné, zkusit ti, s nimi jsme tady 8 let fungovali, pravdu máte, že oni už avizovali, že s náma do koalice nechtějí, nicméně my jsme to neřekli a já se jich zeptám a pak bych šel pořadí podle volebních výsledků. To znamená, pokud to pořadí se udrží, tak SNKED, ODS, Chrudim společně.
1: Dobře. Vidíte tam u někoho z nich, a teď samozřejmě to nepředjímá, jak to jednání dopadne, největší programový průnik, když pomineme Chrudimáky, se kterými jste vládli?
2: Tak já asi ten největší programový průnik vidím právě u ODS, protože na ně let v kterých tématech, jakože je potřeba více investovat do chodníků, do komunikací, do sportovišť. ODS už v minulosti deklarovala, že souhlasí s naším plánem pokračování rekonstrukce sportovní haly. U SNKED to tak silné nebylo, respektive ty to ještě jako trošku zpochybňovali, takže já to vidím zatím tímhle způsobem.
1: Nechci marovat z vašeho pohledu čerty na zeď. Není možné, že už se někde v zákulisí jedná o tom, že by někdo obešel vítěze voleb a domluvili se na koalici bez Hnutí ANO v Chrudimi?
2: To samozřejmě možné je, protože aby to možné nebylo, znamenalo by to, že musíme mít sami nadpoloviční většinu, kterou v tuto chvíli nemáme, takže to možné je vždycky, ale já bych to nechal, co nám přinesou příští dny.
1: Řekněte, pane starosto, pokud to klapne a nějaká koalice s dominantním Hnutím ANO v čele bude fungovat, tak jaká je vaše taková programová priorita pro další 4 roky, na kterou se třeba v uplynulých 4 letech nedostalo a teď byste se do toho chtěli opřít?
2: Tak, když už teda pominu pokračování rekonstrukce sportovní haly, kterou jsme začali vlastně v končícím volebním období, tak já se určitě chci vrhnout do chodníků, komunikací, zeleně a do nového bydlení v Chrudimi.
1: Říká starosta Chrudimi František Pilný z Hnutí ANO. Koukám se tady ještě na ty jednotlivé proporce, vidím tady taky novou koalici pro Chrudim, i s nimi byste jednali?
2: Ano, určitě.
1: Tak, to jsme slyšeli slovo Františka Pilného na závěr. Tak vám děkujeme za váš čas pro Český rozhlas Pardubice a budeme s vámi samozřejmě dále ve spojení a budeme sledovat ta povolební vyjednávání i v dalším z měst našeho kraje, nejen v Pardubicích, ale i v Chrudimi. Odcházíte slavit a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ano, nabízeli jsme ho od 14. hodiny nepřetržitě. Sledovali jsme, jak to vypadá se sčítáním hlasů, hlavně v okresních městech Pardubického kraje. Občas jsme ale zabrousili i do těch menších, jak se říká, s rozšířenou působností. Tyhle volby jsou tak pestré, že to nelze obsáhnout úplně všechno v jednom speciálu, ale za Český rozhlas Pardubice můžu slíbit, že až do pozdních večerních hodin budeme nabízet zpravodajské relace z Pardubic, kde budeme upřesňovat ještě volební výsledky, protože ne všude je sečteno, taky budeme připomínat, jak se volilo ve volebním obvodě senátním Rychnov nad Kněžnou, protože zasahuje do Pardubického kraje. Tohle všechno nás čeká ve 20, 21 a ve 22 hodin v našich zprávách. Pokud máte zájem dozvědět se podrobněji, jak to dopadlo třeba v Praze, v Hradci Králové nebo v jiných městech po celé republice, tak tady vám poslouží speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My nabídneme nevolební program po 20. slavíci v krabici, pak také hobby magazín, ale jak jsem říkal, mezi tím zprávy, kde to všechno vždycky Michála Spáčilová s Milenou Vápeníkovou shrnou. A zatímco za okamžik se ozve Petr Novák, tak se loučí Zdeněk Novák.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obyvatelé tří obcí na Svitavsku odmítli v referendech výstavbu větrných elektráren, naopak v Dětřichově s ní souhlasili. Velká Pardubická zítra uzavře část silnice mezi Pardubicemi a Chrudimí. Hokejisté pardubického B týmu prohráli na ledě Havířova 4-2. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý sobotní večer.
1: Volby 2026.
0: V Mikulči na Svitavsku lidé v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. Proti hlasovalo téměř 72% zúčastněných voličů. Podle starosty Josefa Dvořáka z hnutí Pro Mikuleč by na plánované větrníky viděla z domova většina obyvatel.
2: Znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky ze zákona. A my ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat. No ale myslím si, že vzhledem k tomu poměru, jak ty výsledky vyšly, že tady není prostor ani pro to, aby třeba za 5, za 10 let někdo přišel a chtěl to tady stavět znova, protože nemyslím si, že ty nálady se takhle rychle změní.
0: Větrníky odmítli v plebiscitu také obyvatelé Kamenné Horky a Skleného na Svitavsku. Ve Skleném nesouhlasili ani s výstavbou pozemních solárních parků. Naopak v Dětřichově na Svitavsku přípravy na výstavbu větrných elektráren mohou pokračovat. Lidé v referendu těsnou většinou souhlasili s tím, aby obec dál spolupracovala s investorem. Další volební informace přináší Milena Vápeníková.
3: V Pardubickém kraji je sečteno přes 90% okrsků. Volební účast v nich je více než 51%. A průběžné výsledky z okresních měst. Jako první byly všechny hlasy sečtené ve Svitavách. Tam vyhrálo Sdružení pro město Svitavy. Získalo 9 mandátů v zastupitelstvu. Rozhodnuto je také v Ústí nad Orlicí, kde vyhráli Oušťáci, kteří získali 7 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Obhájili tak minulé volební vítězství. Jeden mandát ale ztratili. Druhé skončilo Ústí 2-0 z 5 mandáty a třetí Ústecké fórum, které bude mít 5 zastupitelů. Stále čekáme na konečné výsledky v Chrudimi, ale i tam je po sečtení téměř 90% okrsku v podstatě jasno. S velkým náskokem vede ANO, má 32%, před SNK ED se 14% a ODS se 13%. 70% okrsku je započítáno v Pardubicích. Vede ANO s 25%, druhá ODS má 17% a třetí Žijeme Pardubice necelých 12%. Menších měst už je sečteno také třeba v Moravské Třebové. Tam vyhrálo 3PK pro prosperující Moravskou Třebovou, která získalo 20%. Naši sousedé skončili druzí s 15% a ANO třetí se 12%. V senátních volbách v obvodu Rychnov nad Kněžnou je také prakticky rozhodnuto, zvítězil Jan Grulich za TOP 09. V Hradci Králové se na první místo dostal a zatím se na něm stále drží Martin Dvořák za STAN. Na druhém místě je aktuálně Zuzana Ceralová-Petrofová za ANO. Sečteno je v Hradci téměř 90%. Další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice číslo 37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Dražkovic, výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie, pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
1: Sport.
0: Ve 12. kole základní části Maxaligy dnes rezervní hokejový tým Pardubic prohrál na ledě Havířova 4-2. Rozhodla především druhá třetina, kdy si domácí vybojovali dvoubrankové vedení.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená, postupně až polojasná, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přeháňkami, ty budou na horách četnější, odpoledne a večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nohu z plynu dejte na 35 na Svitavsku v katastru Gruny, stojí tam porouchané auto. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: Maya.
1: Mama, Mama, Maya.
2: Yeah, I'm ready, baby.
1: Respect Maya.
2: I'm ready.
1: Mama,
2: baby.
1: Mama.
2: Yeah.
1: Maya.
2: Must leave.
1: Maya.
2: Wow.
1: Maya.
3: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

spí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky, čí

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni. A my o nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Čtvrtou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body. Takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Komunální volby v Pardubicích s největší pravděpodobností vyhrálo ANO před ODS a uskupením Žijeme Pardubice. Na Orlicko-Ústecku začalo propojování tří skupinových vodovodů. Judista Krpálek vybojoval bronz na mistrovství světa. Česko na šampionátu získalo dvě medaile. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Dobrý sobotní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová.
1: Volby 2026.
0: Komunální volby v Pardubicích vyhrálo s největší pravděpodobností hnutí ANO. Druhá skončila ODS a třetí uskupení Žijeme Pardubice. Povolební vyjednávání o novém vedení magistrátu jsou v plném proudu. Priority hnutí ANO přiblížil jeho lídr Jan Nadrchal.
2: Určitě je to celkově udržet pro investiční rozpočet města, protože to je velmi důležité. Čekají nás velmi výrazné investice do školství, do sportovní infrastruktury, do dopravní infrastruktury v podobě mostu a cyklostezek. Je pro nás určitě velmi důležité bydlení. Rozvoj toho, řekněme, dostupného městského bydlení, ať už v podobě nájemního nebo družstevního. A samozřejmě je tady téma, které hodně rezonuje, a to je revitalizace náměstí Republiky.
0: Další volební informace z našeho regionu má Milena Vápeníková.
3: Komunální volby v Chrudimi vyhrálo ANO. Získalo 10 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo SNKED se 4 mandáty. Třetí ODS bude mít také 4 zastupitele. Ve Svitavách vyhrálo Sdružení pro město Svitavy a rozhodnuto je také v Ústí nad Orlicí, kde vyhráli Oušťáci. Ti získali 7 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. A dopočítáno je také ve druhém pardubickém obvodu. Tam vyhrálo ANO s téměř 36%. Na druhém místě skončilo uskupení Progresivní Pardubice a na třetím ODS. Obě strany měly přes 18%. Téměř hotovo je také ve třetím obvodu, tam ale vyhrála ODS s téměř 42% před hnutím ANO z 19% a Žijeme Pardubice s 12%. V senátních volbách v obvodu Rychnov nad Kněžnou už v prvním kole zvítězil Jan Grulich za TOP 09. Další informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Orlicko-Ústecku začalo propojování tří skupinových vodovodů, které má posílit zásobování pitnou vodou a omezit riziko jejího nedostatku v době sucha. Projekt za 120 milionů korun propojí vodovodní soustavy Letohradu, Orlické skupiny a Lanškrouna. Do regionu tak bude možné přivádět až 20 litrů vody za sekundu navíc. Součástí stavby je položení 13,5 kilometru potrubí a výstavba nového vodojemu.
1: Sport.
0: Výprava českých judistů přiveze z mistrovství světa v Baku 2 bronzové medaile. Na úspěch Renaty Zachové navázal ziskem své 6. medaile ze světových šampionátů Lukáš Krpálek, který v boji o bronz porazil Fina Pumalainena, pokračuje Krpálek.
4: Pro mě bylo obrovskou motivací vybojovat pro Českou republiku 2 bronzové medaile z tohoto šampionátu. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo. A je to sice velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená, postupně až polojasná. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně. Při zmenšené oblačnosti až kolem 2 stupňů Celsia. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přeháňkami. Ty budou na horách četnější. Odpoledne a večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia. Povene mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou zítra dobré až velmi dobré, tlak odpoledne a večer mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 640. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat tím cestičky křídou. Ty je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo. Tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní upěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo, to, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v uzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Pramenkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Senátor Grulich z TOP 09 obhájil svůj mandát na Rychnovsku. Komunální volby v Pardubicích téměř s jistotou vyhrálo hnutí ANO. Velká Pardubická zítra uzavře část silnice mezi Pardubicemi a Chrudimí. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, většinou velkou oblačnost, srážky a teploty do 14 stupňů. Dobrý sobotní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Rychnově nad Kněžnou bude znovu senátorem Jan Grulich z TOP 09. V prvním kole, kterého se tentokrát účastnili pouze dva kandidáti, získal nadpoloviční počet hlasů. Ve vysílání Českého rozhlasu popsal Jan Grulich své priority na dalších 6 let.
2: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva a doufám, že to bude takhle pokračovat.
1: Volby 2026.
0: A s dalšími volebními informacemi je ve studiu Milena Vápeníková.
3: Komunální volby v Pardubicích téměř s jistotou vyhrálo hnutí ANO. Po sečtení 93% hlasů má přes 23%. Na druhém místě bude ODS s 18%, třetí uskupení Žijeme Pardubice má 12% hlasů. Hnutí STAN a Progresivní Pardubice pak 11%. Voličská účast byla 41%. Podle prvních informací se na spolupráci dohodlo hnutí ANO s Žijeme Pardubice a STAN. K většině jim ale zatím chybí jeden hlas. O dalším koaličním partnerovi proto budou jednat s ODS a s uskupením Progresivní Pardubice. V dalších okresních městech hlasování dopadlo následovně. V Chrudimi vyhrálo ANO, získalo 10 mandátů v zastupitelstvu. Ve Svitavách připadlo vítězi Sdružení pro město Svitavy 9 křesel a v Ústí nad Orlicí budou mít Oušťáci 7 zástupců jako nejsilnější strana. A podrobnější informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice číslo 37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Draškovic, výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech zpočátku oblačná až zatažená, postupně až polojasná, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně. Zítra čekejte v regionu proměnlivou, převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne s přeháňkami. Ty budou na horách četnější. Odpoledne a večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nedělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D35, stojí za 196. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
6: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
5: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
6: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý,
7: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém.
5: Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
6: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
5: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
6: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
5: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rej. Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví, a prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěný na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky mám se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě posadil k ponku, že jo, no musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, kdy jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
3: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pambu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pambu zůstal. Stalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju toho Jirku, to si nezažila, ty úplný
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
3: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
3: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
3: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
3: a přišla
6: a prostě jsem tam
3: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlitr říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšel.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušivý.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zase mušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...

0: kdy, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Aha. Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anaka.
3: Anaka.
0: Anaka.
1: Teď se to pěkně bylo. Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. A. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
3: Fakt? A zase tě nosili v kšiště?
4: No každý, co si zasloužil, že jo?
1: Proto jsem vydržela tak dlouho.
5: Rabánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsem teď měj fracek taky, já si vzpomínám.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Teď, aha, jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, jsem ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a...
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No,
3: já to pletu.
1: Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v kotě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přeparový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční
4: protože,
5: scény.
4: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě, ne, to říkám tak sválně pro kontrast, ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť, ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přijít.

0: Z nich skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchaj. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové. No, a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
1: sama. Právě dohromady jsme hráli. No,
0: ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
2: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
3: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl tak, nebo to je pravda? Opravdu
4: to
3: jste
4: je byl pravda.
3: Někde...
4: No,
3: to je pravda?
4: No, to je, k tomu se ví, že dokonce historka, ale...
3: Povídejte.
4: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
3: No, no, to
4: myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
3: No, ty lidi už to... nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
4: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
3: No, povídejte, no, pane Suchý.
4: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na Žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak a ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumí, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
3: Ano.
4: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
3: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky
4: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil, takže...
3: To jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
4: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
3: Ano.
4: Jo? A... Tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
3: Studená.
4: Ta sotva tekla,
3: ano.
4: To bylo špinavý, že jo,
3: ano.
4: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
3: A to bylo na těch žlutých?
4: A to bylo na žlutých.
3: Na těch žlutých.
4: Ano, na těch žlutých. Jsem si
3: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
4: Cože?
3: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal, že to je vlastně?
4: No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
3: Ano, takže se to překonal.
4: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou

0: tvorbou.
1: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

solo nesluší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať, seš plnoletá, běž do světa. A

až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu

0: naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím, já to vím jenom pocať.
3: Melichorová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No, přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva, jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý, a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval někdy. No si jo, tak jako zažertoval.
4: A člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od zbytku.
4: Oni prostě, ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
4: no,
5: a hodně zdraví.
4: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout. Zavřít za sebou dveře a říct si, pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někde nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jak máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod těm některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím ne? vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále. Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: Tam, no, dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste od tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled.
1: Ano.
0: Tak kam teď vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu, protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě někdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu flóru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít se nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve které bydlíme.
0: Bohužel se mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

stihnou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, mě třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále. Jako, snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, že ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano. Já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte tady až je opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzujou. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně, jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě najít si něco, co člověku dělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Kdy jste se pousmál, zasmál?
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji,
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho, i když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co.
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám a já si jenom umím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být z jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromé věci příliš tahají do fóra takovýho, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló.
0: Já vás ano. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem, co je dělat.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme. Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím.
0: Musíte stlumit to rádio.
1: Jo. Aha, tak rádio to dělá, to byl bož.
0: Mhm.
1: Já úplně zavřu, tak a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takovej dost vyrovnaný, no, prostě dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že... Prostě si myslím, že hodně věcí se moc tahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní Noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete se dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Jaruško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravené a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak

0: činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No, tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No, tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
1: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
0: Prosím?
1: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
0: No, tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, když příroda to potřebuje?
1: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
0: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu. Protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách. No tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená. Jinak je to po baráku hrůza. Ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no, ty šaty, to mě stačí. Nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No, to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. Moc důležité.
1: Ano, to je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
0: Děkuju a netrapte se zbytečnostma.
1: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli, že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc. Tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci. Kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresívech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovejma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhý době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem, je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no. No.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější. Teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal. On myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, ale mi to předepsal neurolog mi to předepsal. No. A ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno. Zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr. Jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr. No, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení. Dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu. Až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá. Lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo. Ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře. Zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehta retast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno, Michale?
1: To jste... Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama a... Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý méně. No. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavé, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michale, já jsem se vzpomněla.
1: Jo. John Lennon, jako ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se z opice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. Mm-hmm. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, 2 dny mozkové příhody, 3. frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po 3 letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život? Nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jarško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal? Hledal Ježíše a kolik nemluvňátek připravil o život.
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workaholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte, mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvou a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no, jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No, ano, tak a končíme tím, čím jsme začali.
1: A ano.
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných, kde zmiňoval právě to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malé herny, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, lidí je jich dneska málo. A těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí, jo. Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době, pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale...
0: Ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda. Prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne, je to tak. Ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala a že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, že jste zavolala. Ano. Ať jo. Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň, díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, já nevím, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese, nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla a dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jí měla říct jednu větu jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil. Asi
0: to je hezké
1: tak.
0: Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma, co říkáte?
0: Uh-huh.
1: No, jedno přísloví říká, slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví a jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dost držím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna, jedeme třeba vlakem, autobusem, nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna, no a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče, no a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří, ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé, nikdo na nic nenadává, my se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit, ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečeno, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
0: To jsem řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
1: No, to bylo no, teda
0: já jsem
1: sranda.
0: Řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak. No,
1: takže
0: já, že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
1: No, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi, a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku Stilnoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový, Mirko, jako hodně pozdě je to.
0: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuji za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
1: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takže to řešíme prostě.
0: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Francisco. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovsko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl, jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojej zkušenosti už před XX lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexí, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a jde se, jo. Takže
0: paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: sleduju zprávy.

0: děti, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává, takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo. Takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
1: No teda.
0: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
1: No, to já dělám taky, paní Soňo.
0: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
1: to
0: tam
1: já taky
0: seděla
1: nedokážu, no.
0: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
1: Tak děkuji, Soňo. Děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, teď se vám daří a zase někdy.
0: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska, vítejte ve vysílání, dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku vitality by chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem se polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím schodit ke mně co na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste se vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi, dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla svěřit mým osudem.
0: Ozvěte se
1: děkuji
0: zase
1: vám
0: příště. Budeme
1: ještě
0: tady.
1: Ještě jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jinde potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou, přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Ne, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničkomá středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste išel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinský.
7: Ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: To jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal... Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické.
8: No.
6: Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj,
8: nevie povedať nie.
6: Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Ja musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nejaké kostru, aby dostal.
8: Ano, vedem som, vy, keď si trošku vypijete, tak získavate
6: charakter. To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom prípade si vás dovolujem ubezpečiť, že ste tu medzi samými charakternými ľuďmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. To jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
1: Já celé dny čítám.
6: Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: A... Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society, jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... Služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
6: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A propos, co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si mám dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.
9: Rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč? Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pojí.
3: U nás železnice patří ludu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zajímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
3: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
3: Ano, to
4: aha,
3: je
4: tak tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont. Já bych se vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
2: No prosím, ano,
3: ne. No, my tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, poďte sa.
2: Áno, tak to je, to sú...
4: Oh,
2: to je príbor. Ty to mijem.
3: To sú príbory, ale
4: to je... Taká je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, tak isto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. Ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské
4: obeživo,
3: jedlo?
4: Obeživo, pardon, ešte by sme sa vrátili
3: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa to dajte.
4: Prosím, dejte kolovať.
3: To je pravá brinzová haluška.
4: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak... Obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavý.
2: Ano, to jsou rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
3: Do banky
2: ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banke potom...
3: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka?
3: Banka.
4: Ano, dejte kolova.
3: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
3: Banka pri banke.
4: No, Prebančino je, jo.
3: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
4: Áno.
3: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
3: Áno. Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
2: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já nevím, já jsem všecko zorganizoval tak dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Lucii a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to sme už spomínali.
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť u nás, prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, to treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Aj manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úsměv.